máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Medicine man

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy. Protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těch odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody, ale lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda Sláva Porýní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu Slávu Porýní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňuji. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaký problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň, uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy A to je pro nás důležité. Červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají. Takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Hobby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili

0: rybářského svazu.
1: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 medřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
2: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
1: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
2: Ten tady máme taky.
1: Ten tady máme taky.
2: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinou potravou?
3: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
1: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
2: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
1: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umlovit. A on říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
2: Ale rozhoupal jste se.
1: Až o mnoho let později, když mi kamarádi hráli nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
2: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
1: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejný cen.
4: S mluvčím a především pamětníkem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální anebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Je to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu. Je bezplatná.
3: Když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme vše možné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrováni u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu?
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky. Ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka. V době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit. Jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší den.

0: Rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude žmýti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, i hned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský dal Borgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský dal Borgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhořel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no... Nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem bydlel nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině. Já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: Ale ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží

0: objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
1: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
1: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany, a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
1: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
1: Vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
1: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
1: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
1: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
1: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
0: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
1: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
1: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
1: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
1: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
1: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl kočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: A jo, zkuste to, já udržím kočár.
1: To je hodně houpavý.
2: Ano.
1: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
1: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
1: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
1: A bylo soukromí.
2: Kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
1: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
1: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
3: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili. A tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejný, a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře...
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, sem najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně bude i během víkendů pokračovat demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu. Kvůli stavebním pracem zůstanou dnes a zítra uzavřeny ulice Hradská a Osvoboditelů ve Zlíně. Zlínské fotbalisty čeká v lize domácí utkání proti pražským Bohemians. Dnes očekávejte jasno z maximy až 28 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín, u kterých vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Ve Zlíně pokračuje i během víkendu demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tonový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
2: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
3: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
4: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moct otevřít.
3: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Stavební práce ve Zlíně dnes a zítra uzavřou Hradskou ulici a ulici Osvoboditelů. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Omezení v případě Hradské ulice se týká její části směrem k místní části Kudlov a zpět. Objízdná trasa povede po Březnické ulici. Po dobu uzavírky budou autobusové zastávky na trase z Kudlova směrem k uzavřenému úseku zrušeny bez náhrady. Nový rozcestník s nabídkami práce ve školách dalo dohromady ministerstvo školství. Spustilo ho na svém metodickém portálu Edu. Aktuálně nabízí kolem 500 pozic z celého Česka. Ty můžou zveřejňovat školy, školská zařízení i další organizace. Každý inzerát před zveřejněním kontroluje správce portálu. Jak se dají nabídky vyhledávat, popisuje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
5: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace. K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí. Sport.
0: Fotbalisté Zlína ve třetím ligovém kole přivítají na svém stadionu Bohemians Praha. Podle asistenta trenéra Lukáše Motala si ho svěřenci budou muset dát pozor na nebezpečné ofenzivní posily soupeře.
6: Almáš je určitě nepříjemný, spoustu soubojů budou muset kluci s ním podstoupit. Pilař, to je kvalita do ofenzivy, jo, to je borec, který prostě tu nastavbu udělá. Přišel tam i teďka Květ, který teďka pár roků byl v cizině, ale je to velmi kvalitní fotbalista. Takže nečeká nás nic jednoduchého, no. Prostě to jsou hráči, kteří ví, jak se ta liga hraje, a my se s tím budeme muset poradit.
0: Zápas začne ve Zlíně v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 19 až 13 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno. Odpoledne na Kroměřížsku kupovitou oblačnost, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Na Valašsku většinou kolem 24 stupňů a vítr mírný, severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. No a první ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, moc nás těší, že i to dnešní sobotní strávíme spolu. Čeká nás příjemný slunečný den s teplotami pod 30, ale pěkně po pořadě. Začneme ho společně písničkou Hany Zagorové a na podrobnosti o počasí, aktuální témata z našeho kraje a vůbec všechno důležité, co potřebujete pro sobotní ranní start, tak na to máme celé další 4 hodinky. Tak moc přeji, ať je to dnešní ráno klidné a pohodové. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín, který ho pro vás připravuje, zdraví Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín.

od času se podívá a řekne, je to dobrý ještě.

0: Start sobotního rána v raním Českém rozhlase Zlín. Teď obstaral zlínský rodák Vaby Daněk a byla to moc příjemná vzpomínka. Dospíval právě 3 minuty před 17:45, kdy se společně probouzíme do soboty 8. srpna. Právě ten je 220. dnem letošního roku. Do konce roku nám tedy zbývá 145 dní. Svátek dnes slaví Soběslavové, těch je v Česku kolem 90. Jejich jméno má západoslovanský původ, význam by se dal vyložit jako sám sobě slavný, mající svou slávu, anebo také vlastní zákonodárce. No a pojďme trochu zavzpomínat na historii. V církevním kalendáři dnes najdeme svatého Dominika. Je patronem krejčích a také chrání proti krupobytí. Narodil se roku 1170 ve šlechtické rodině. Víru Dominik šířil po vzoru apoštolů v chudobě a pěšky. A v roce 1215 založil v Toulouse řád chudých kazatelů dominikánů. Před 123 lety zemřel český a rakouský lékař Karel Maidl. V roce 1896 se stal prvním lékařem na světě, který operoval s předchozím využitím rentgenu. Přístroj totiž tehdy sloužil v pražském hotelu u Černého koně jenom pro pobavení hostů, ale doktor Maidl si na něj vzpomněl ve chvíli, kdy mu z věznice přivezli pacienta, který spolkl nějaký neznámý předmět. A právě díky rentgenu tehdy zjistil Maidl, že muž snědl hřebík a druhý den mu ho úspěšně vyoperoval. No a připomenu i další výročí. 104 let uplyne dnes od narození spisovatelky Marie Kubátové. Možná napovídáte, proslula hlavně jako autorka krkonošských pohádek, podle kterých pak vznikl nejoblíbenější večerníček všech dob. Původně vystudovala farmacii a spolu se svou maminkou Amálií Kutinovou, rodačkou z Moravy, pak sbírala po krkonošských chalupách pověsti, pohádky a další náměty. No a velkou radost jsme zažili právě 8. srpna v roce 1992. Atlet Jan Železný získal v hodu oštěpem na olympiádě v Barceloně svoji první zlatou olympijskou medaili a dál pak přidal do sbírky ještě 2. Jasný den s teplotami pod 30, právě taková bude sobota. No a podrobnosti ty přidám hned po další písničce.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Ilona Čáková a Monika Absolonová v duetu v ústřední skladbě z muzikálu Kleopatra. 5:18 a dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Počasí.
0: A už přidávám první střípek do dnešní mozaiky a začneme nejen aktuálními teplotami, ale také pohledem na noční počasí. Zejména v údolích byla noc chladnější, hned taky povím, jak moc. Nicméně k ránu se teď postupně vyjasňuje, i když část noci ještě v kraji bylo oblačno na severu kraje a v údolích se po ránu může vytvořit mlha. A teď už aktuální teploty mezi 17 až 14, v údolích lokálně 11 stupňů Celsia. Pojďme se podívat konkrétně. Kroměříž hlásí 16 stupňů, Staré Město 18, stejně tak Holešov, Bystřice pod Hostýnem 17 stupňů Celsia. Teď jedna z těch chladnějších míst, Kateřinice Ojčná 14 stupňů, stejně tak Maruška Hostýnské Vrchy a také na Hošťálkové je 14. Ve Zlíně 17, Vizovice hlásí 16, Bojkovice mají také 16 stupňů, 17 hlásí Luhačovice i Strání, Štítná nad Vláří má 14 stupňů Celsia, ve Valašském Meziříčí je 17, Vsetín hlásí 15, Valašská Senice 14, Rožnov pod Radhoštěm 16 stupňů, no a nejchladnějším místem v kraji jsou Velké Karlovice, kde je 13 a stejně tak na Horní Bečvě 13 stupňů Celsia. No a jaká bude sobota 8. srpna. Převažovat bude jasno, jen odpoledne se na Kroměřížsku objeví drobná kupovitá oblačnost. Maxima 25 až 28 stupňů, na Valašsku většinou jen kolem 24 stupňů a vát bude jen mírný severovýchodní vítr. No a rozptyly teplot v kraji budou opět znamenat i rozdíly v biozátěži. Většina kraje dnes na středním stupni na dvojce. Sever kraje, tedy Vsetínsko, Valašsko, Meziříčsko a Rožnovsko, tam by dnes biozátěž měla být na nejnižším stupni, tedy na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Zdravý chrup není důležitý jen u lidí, ale také u našich čtyřnohých mazlíčků. Jak pečovat o zuby psů a koček a kdy je čas navštívit veterináře? O tom si budeme povídat s veterinářem Petrem Veselským z Frištáku na Zlínsku. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 10. srpna a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s veterinářem Petrem Veselským i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
4: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
3: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
4: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
3: Strom lásky mý.
4: Pavel Mašek
3: a Standa Hložek.
1: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Pět minut před půl šestou si užíváme krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Zlín a do dalších zpráv v půl šesté teď ještě stihneme zjistit, jaké zajímavosti jsou spojené s planetou Uran. Přesně to je téma, které teď rozebere v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Pisařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráva zvítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V Polešovicích na Uhersko-Hradišťsku dnes pořádají tradiční zarážání hory. Vinaři tak podle starého zvyku symbolicky uzavřou vinice před blížícím se vinobraním. Akce začne v 16 hodin mší za vinaře v kostele svatého Petra a Pavla. Samotné zarážání hory se uskuteční o 2 hodiny později ve vinici Nové hory. Město Otrokovice využívá letní měsíce k údržbě i větším investicím ve školách. Největší letošní prázdninovou opravou v oblasti školství je modernizace elektroinstalace v základní škole Trávníky. Podle tiskové mluvčí radnice Lenky Vacilové jde o investici za 966 tisíc korun. Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku léta 15 pacientů po kousnutí netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která je smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Lidé v Havířově si dnes připomenou oběti vraždění gestapa za druhé světové války. Pietní akt začne v 10 hodin u památníku životické tragédie. Nacističtí okupanti v roce 1944 popravili 630 občanů Žitovic, Životic a okolních obcí. Pomstili se za přestřelku s partizány. Tenista Jakub Menšík postoupil v turnaji v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Ten bude hrát se Španělem Chodarem. A krátce k

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Další sobotní servis zase za půl hodiny a slíbím i další téma. V tomto týdnu přijala pozvání do studia Českého rozhlasu Zlína dáma, pro kterou se profesní náplní stala péče o zlínský archív našich dvou nejslavnějších cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Muzejnice a archivářka Magdalena Preiningrová se o něj stará už téměř 3 dekády. Rozhovor připomeneme už za pár minut. Teď budou hrát Jiří Korn a taky Petr Novák. Dobré ráno.

0: Už skoro neuvěřitelných 60 let bude téhle nesmrtelné písničce, která právě zněla sobotním dobrým ránem s Českým rozhlasem Zlín 8 minut po půl šesté. Archivářka Magdalena Preiningerová pečuje už skoro 30 let ve Zlínském muzeu Jihovýchodní Moravy o archiv Hanzelky a Zikmunda. Jaké to bylo, když se poprvé potkala s Miroslavem Zikmundem? Tak i na to se jí v rozhovoru zeptala moderátorka Silvie Pospíšilová.
1: Já si myslím, že asi narážíte na historku, kterou už jsem říkala, když jsem byla poprvé ve vile, ale já jsem vlastně pana Zikmunda znala už předtím, protože byl pravidelným návštěvníkem akcí, které pořádal Valašský soubor Kašava. Besetu cymbálu na Lukově, i když jsme měli vystoupení, tak byl nadšeným fanouškem a divákem. Takže tu osobu jsem znala. A díky tomu, že jsem se kamarádila s dcerou pana doktora Pavlištíka, tak mě vzali sebou jednou v roce 1980 i do vily. A bylo to takové tajemné, protože samozřejmě ta návštěva nebyla nějak veřejná a ten dům byl předený tajemstvím, protože stál prostě v zahradě, zarostlé, vzrostlé a málo kdo se tam dostal. To bylo takové dobrodružné.
2: Jaká tam byla atmosféra a s kým jste se tam potkala tehdy?
1: Tehdy poprvé tam byl vlastně pan Zikmund a bylo to, prostě člověk vstoupil do tajemného zámku, plného věcí, předmětů, knih. A byl tam pán, který ovšem uměl krásně vyprávět, takže byl to opravdu velký zážitek.
2: Jak na vás pan Zikmund působil?
1: Na mě působil jako nesmírně vzdělaný, ale moc milý člověk, který o každé té věci ve vile uměl něco říct.
2: U Miroslava Zikmunda se návštěvy zapisovaly do návštěvní knihy. Máte tam taky svůj zápis?
1: Mám.
2: A kromě toho, že se teda zapisovali, tak někdo má i takovou rýhu své velikosti na dřevěných zárubních. Tu máte taky?
1: Tu nemám.
2: Od té doby jste mohla do vily docházet a byla jste přítomna i setkání disidentů. S jakými osobnostmi jste měla možnost se potkat?
1: Tak já jsem měla to štěstí, že nejenom díky panu doktoru Pavlištíkovi, ale i mé tchýni a mému nastávajícímu manželovi jsem byla několikrát na těch slavných setkáních na kůži, kde se slavily narozeniny, nejenom vlastně přátel zlínských, pana Zikmunda, do kterých se právě moje tchýně počítala, ale také třeba manželé Včelařovi, Zuzkovi a Pavlištíkovi. Takže kromě nich tam bývali přizváni i hosté z Prahy a odinut. A měla jsem to štěstí, že jsem se tam potkala třeba se spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou, s Ludvíkem Vaculíkem a jeho rodinou, s panem Hanzelkou a paní Charvátovou, jeho partnerkou, Miroslavem Galuškou a také Františkem Pavlíčkem.
0: Celý rozhovor s archivářkou a muzejnicí Magdalenou Preiningerovou si můžete poslechnout v audioarchivu na našem webu. Najdete ho ve čtvrtečních záznamech a to chvilku po 11.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Ale ranní Český rozhlas Zlín, dobré sobotní ráno, bylo 6:45.
1: Počasí.
0: Máme za sebou oblačnou noc, ovšem teď po ránu se vyjasnilo a tak, jak jsme čekali, dnes už teploty konečně v noci nepřesáhly 20. Aktuálně se pohybují mezi 18 až 13 stupni v kraji. Nejvyšší hodnoty hlásí Staré Město a také Holešov, tam je 18. Už 17 má Bystřice pod Hostýnem nebo Valašské Meziříčí a nejchladněji je teď ve Velkých Karlovicích a na Horní Bečvě. Co se týká rána, to by mělo být na většině míst v kraji jasné, ale na severu kraje v údolích se může tvořit mlha. Dnešek bude hlavně slunečný, převažovat bude jasno, odpoledne se jen na Kroměřížsku objeví drobná kupovitá oblačnost. No a teploty budou bez výjimky pod 30. V odpoledních maximech budou mezi 25 až 28 stupni, na Valašsku nižší, většinou kolem 24. No a díky tomu máme také dnes rozptyl v biozátěži, na většině míst v kraji 2, střední stupeň a sever kraje, tak pro ten dnes platí nejnižší stupeň biozátěže a to je 1.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Imeroš Birka hrál a zpíval pro vaše ještě hezčí sobotní ráno, sobotu s datem 8. srpna. No a dospíval teď bezmála 6 minut před 6. Do dnešního rána teď ještě přizveme herecké legendy Ninu Divíškovou a Jana Skopečka, kteří byli mimo jiné skvělí vypravěči.
1: Těžké a pevné rozhodnutí na začátku. Uprostřed toho manželství velká statečnost překonat všechny krize, protože krize byly nežené, a nakonec smysl pro humor.
2: Děkuju. Předáme mikrofon panu Skopečkovi.
3: Nejlepší recept mám já. U nás je to tak, že moje žena špatně vidí, takže mě moc nevidí. Já špatně slyším, takže slyším jenom to, co potřebuju. Takže my jsme ideální dvojice.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Zbouranou lávku přes potok Salaška ve Starém Městě nahradí nová za 4 miliony korun. Český e-recept budou moct lidé nově uplatnit taky v lékárnách v Rakousku. Dnes očekávejte jasno z maximy až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše za ANO se ale o opravách silnic bude ještě jednat.
3: My jsme stále v kontaktu za Asociace krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
1: Ve Starém Městě postaví u obilní čtvrti novou lávku přes potok Salaška. Ta původní byla v havarijním stavu a stavbaři ji museli zbourat. Nové přemostění bude široké 2,5 metru, aby se chodci i cyklisté mohli pohodlně vyhnout. Zároveň bude splňovat protipovodňová opatření, když umožní průtok staleté vody, říká starosta města Martin Zbránský z hnutí ANO.
4: Pokud přijdou nějaké povodně, tak ta původní lávka trošičku brzdila tu vodu v rámci toho koryta, protože byla nízko položená, a tahle bude opravdu stoupat vlastně nad tím tokem, a tím pádem by té vody během těch povodní pod tou lávkou mělo protéct daleko víc.
1: Nová lávka bude stát 4 miliony korun. Hotová by měla být do konce září. Město následně upraví i chodníky a prostranství u břehu. Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohou dosud vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Vyhodnotit mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích nová umělá inteligence. Vyvinul ji český startup Carebot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
5: Radiolog si prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl, a následně zhodnotí ten nález.
6: Ukazuje mi technický ředitel společnosti Carebot Daniel Kvak.
5: Naše umělá inteligence je natrénována na stovkách tisíc klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů.
6: V Česku umělou inteligenci od Carebotu nejen v mamografii využívají už desítky nemocnic. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Aktuálně se teploty pohybují mezi 18 až 13 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno, odpoledne na Kroměřížsku kubovitou oblačnost, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na Valašsku většinou kolem 24, vítr mírný, severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně je zcela uzavřena ulice Hradská a kvůli opravám, a neprojdete také přilehlou ulicí Osvoboditelů. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Přejeme vám pohodu při poslechu i na cestách.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsme moc rádi, že posloucháte i dnešní sobotní ráno a dál taky namíchám osvěžující prout novinek, reportáží a písniček. To slovo osvěžující je dnes zvláště důležité a je moc dobře, že jste si přivstali. Je to perfektní příležitost, jak si užít svěžího vzduchu. Jaký bude den, podrobně zjistíme v této půlhodince s meteorologem, stejně jako co stojí za to pro 8. srpen připomenout z historie. Ale ze všeho nejdřív je čas na písničku, budíček má Petr Spálený a s ním i Markéta Janíková. Za celý ranní tým dobré ráno.
2: Český rozhlas Zlín.
8: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: Pěkně svižně jsme díky Petru Spálenému odstartovali šestou. Teď je 8 minut po šesté, sobota 8. srpna. A to je den, kdy v roce 1786 byl poprvé pokořen nejvyšší vrchol Alp, Mont Blanc. Lidským snahám o zdolání odolával opravdu dlouho. Vůbec poprvé horu vysokou 4810 metrů, podle měření z roku 2009, která se vypíná nad nynějším francouzským lyžařským střediskem a tehdejší vesničkou Chamonix. Pokořili 8. srpna 1786 lékař Michel Gabriel Paccard a také místní usedlík Jacques Balmou. Roku 1884 zemřel právě 8. srpna Miroslav Tyrš, který měl spolu s Jindřichem Fignerem rozhodující podíl na vzniku a rozvoji tělovýchovné organizace Sokol. Tyrš položil základ sokolského tělocvičného programu a vytvořil tělocvičné názvosloví, které se používá dodnes. Byl také prvním náčelníkem Sokola. 8. srpna roku 1937 se narodil herec Dustin Hoffman. Na filmovém plátně si vybudoval pozici jednoho z těch nejuznávanějších herců. Vůbec posledních dekád získal 2 Oscary pro nejlepšího herce za snímky Kramerová versus Kramer a taky za Rainmana. No a dalších 5 nominací. Připomenu, že se letos objevil jako čestný host na festivalu v Karlových Varech a jeden z jeho synů dokonce studoval režii v Praze na FAMU. Za chvíli se ve vysílání připomeneme 1,5 století starý kriminální případ z Valašsko-Kloboucka, který se stal předlohou filmu Smrt stopařek.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před 50 lety se začal psát scénář brutální dvojnásobné vraždy mladých studentek na Valašsko-Kloboucku. Případ, který se později stal námětem filmu Smrt stopařek na dlouhá desetiletí u rodičů dospívajících dívek, zakořenil strach z autostopu. Zmařené životy dvou Slovenek, Tatiany a Věry, dodnes u Valašských Klobouk na Zlínsku připomíná prostý dřevěný kříž.
1: Byl to případ, který jsem v životě nezažil.
2: Vzpomíná přímý účastník tehdejšího vyšetřování, dnes 88-letý policejní kapitán ve výslužbě Eduard Daněk.
1: U takových dvou vražd jsem byl jedenkrát v životě a to se nezapomene.
2: Tragický příběh se začal psát 8. srpna 1976, kdy dvěma 19-letým studentkám Trenčínského gymnázia ujel spoj do Tater. Tatiana a Věra šli na autostop a nastoupili do kabiny náklaďáku svého vraha Miroslava Somory.
3: Ten jim zastavil s tím, že naložil do auta, počkal, až usnou, vzal těžký klíč, několikrát je udeřil tím těžkým klíčem do hlavy, pak vzal 30 cm dlouhý nůž, pobodal je, takže vlastně tím ji usmrtil, pak následně na jedné z nich vykonali posmrtnou soulož.
2: Popisuje známá fakta Josef Bělaška, nezávislý starosta Valašských Klobouk. Právě na skládce u tohoto města se vrah zbavil těl.
3: Tady vedla cesta a jeden všímavý občan, který tu kdy projížděl, si všiml, že to nákladní auto neparkuje korbou, jak kdyby k směrem k té skládce, ale předkem. No, tak ho to nějak zaujalo, tak se na to místo ten den ještě vrátil a našel právě tady ty těla, které byly jenom tak ledabile zahrabané.
2: Nález odstartoval rozsáhlou policejní akci, vzpomíná policista ve výslužbě Eduard Daněk.
1: Já jsem sloužil na oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně.
4: To tam takto povolali úplně všechny.
1: To bylo dosažení na blízko do toho autobusu, odvezli nás do Valašských Klobouk. A úkol hledat něco podezřelého, že byly jako usmrceny ty dvě dívky.
2: Případ Československo šokoval a za 3 roky se stal předlohou filmu Jindřicha Poláka Smrt stopařek.
5: Jenomže vy nejste stop, vy jste taxík.
6: Vlastně máte pravdu.
2: Role vraha se tehdy ujal polský herec Marek Perepečko, protože takto záporná postava by českému herci mohla tuzemskou kariéru zničit.
6: Ale bejt na vašem místě. Stejně bych nestopoval.
5: To myslíte vážně?
6: Ovšem, hlavně ne v takovýhle košilce.
2: Skutečného pachatele Miroslava Somoru dopadli policisté za 2 dny po vraždě. V roce 1978 skončil na šibenici. Z Valašských Klobouk Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: 6 hodin a 22 minut, sobota 8. srpna a dobré ráno přeji z Českého rozhlasu Zlín, teď nejen vám, ale taky do Brna, do Českého hydrometeorologického ústavu, je tam pan Mojmír Bartán, hezký den.
1: Dobré ráno.
0: Začneme tedy tím, co je aktuální teď po ránu, jaké jsou teploty krátce po 6. v kraji a jaké je ráno napříč krajem?
1: Tak teploty se pohybují od 17 až do 12 stupňů, jinak máme slunečné ráno, na nejvýš s malou oblačností.
0: Jaká bude celá sobota?
1: Bude slunečná, převažovat bude jasno nebo jen malá oblačnost, teploty 25 až 28 stupňů, na Valašsku většinou kolem 24 a foukat bude mírný severovýchodní až severní vítr.
0: Skvělá zpráva, že zatím nepřesáhneme 30, to zatím je důležité, zjistíme za chviličku. Pojďme srovnávat, jaké jsou rekordy pro 8. srpen.
1: Tak 8. srpen byl nejteplejší v roce 2013, kdy ve Starém Městě naměřili teplotu 37,8 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1993 Huslenky Kychová 4,5 stupně.
0: Je pro další hodiny v platnosti dnes i nějaká výstraha pro Zlínský kraj?
1: Platí výstraha před nebezpečím požárů.
0: Víkend teprve začíná, tak jak bude v neděli?
1: V neděli čekáme, že bude jasná noc a svěží ráno s teplotami 15 až 12 stupňů v údolích lokálně i kolem 10 a pofukovat bude slabý severovýchodní nebo východní vítr. A i neděle přes den bude ve znamení jasné oblohy nebo jen malé průsvitné oblačnosti. Odpolední teploty se ale už zvýší na 29 až 32, na Vsetínsku trošku chladněji kolem 28 stupňů. Slabý proměnlivý nebo východní vítr nás bude provázet celým dnem.
0: No a po zkušenostech z těch minulých dnů se raději ptám dopředu, ať jsme nachystaní, vydrží 30 i na začátku dalšího pracovního týdne.
1: V pondělí 30 ještě vydrží, ale odpoledne nebo spíše na večer bude od západu přibývat oblačnost a mohou se objevit i nějaké přeháňky, případně bouřka. Teploty by v pondělí měly dosáhnout 30 až 33 stupňů na západě kraje, lokálně až 35, ale v úterý tam čekáme pokles teplot za studenou frontou, takže tam už by odpoledne teploty rostly na nejvýš na 29 stupňů.
0: Teď jsme vyhlédli na další dny, ale zpět k dnešku, k sobotě. Jaká dnes bude biozátěž?
1: Tak dneska bude střední zátěž, tedy dvojka, na Vsetínsku, kde bude chladněji, jednička, zátěž mírná.
0: Díky za všechny podrobnosti a hezké ráno.
1: Vám také hezké ráno, děkuji, naslyšenou.
2: Bavilo by vás, kdyby k vám na návštěvu přišla herečka Simona Stašová? Umím to zařídit. Stačí, když si nás naladíte v neděli od 11. a můžete si užít hodinku plnou vyprávění a veselých historek, kterou jsme natočili ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti na Pohovce Jošky Kubáníka. Na paní Simonu, na vás i na další hosty se i tentokrát těší Jožka Kubáník.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Pěkné ráno. Stavbaři ve Vsetíně začali přestavbou lávky přes Setínskou Bečvu v místní části Lásky. Práce za přibližně 9 milionů a 400 tisíc korun bez DPH by měly být hotové do konce roku. Uvedl to Michal Horský ze Vsetínské radnice. Od loňského prosince je lanová lávka po prohlídce technika kvůli havarijnímu stavu zavřená. Podstatnou část původní konstrukce lávky je možné využívat i nadále. Dnes a zítra se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční mezinárodní festival Janošíkův dukát. Festival je zaměřen na slovenský folklor. Divákům představí soubory z Česka, které se věnují prezentaci slovenských lidových písní a tanců. Ochranáři na jižní Moravě letos zaznamenali rekordní počet hnízdících dudků chocholatých. Silně ohroženému druhu pomáhají speciální hnízdní budky, kterým se říká dudníky. Některé páry je během letoška využili dokonce dvakrát. Policisté a zástupci BESIPu dnes od 10 hodin dopoledne pořádají na Červenohorském sedle v Jeseníkách preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na motorkáře. Připomínat jim budou zásady bezpečné jízdy a upozorní je na rizika, která sebou letní provoz přináší. Prahou dnes projde průvod na podporu menšin Prague Pride. Na jeho bezpečnost budou dohlížet antikonfliktní týmy policie i ochranka festivalu. Organizátoři očekávají klidný průběh a návštěvníky vyzývají, aby případné nestandardní situace hlásili policistům nebo členům ochranné služby. A počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 18 až 12 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Na Valašsku většinou kolem 24 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ulice Osvoboditelů je kvůli opravám ve Zlíně zcela uzavřená. Do zlínské části Kudlov je tady možný průjezd pouze ulicí Březnická. Ze zprávy to vše. Krásné ráno a pohodový den vám přeje Český rozhlas Zlín.

0: Lucie Bílá a dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín 8 minut po půl sedmé, kdy nabídnu přehled dnešních témat, která pro vás připravili naši zlínští zpravodajové a publicisté. 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami začal včera rozebírat torzo vyhořelé 34. budovy ve Zlíně. Začátek demolice sledovali desítky lidí, mezi nimi i bývalí zaměstnanci, kteří v budově před lety pracovali. Reportáž z bourání vám pustíme 10 minut před půl osmou. O víkendu pokračuje také první fotbalová liga. Zlínu ani Slovácku vstup do nové sezóny zatím nevyšel a fotbalisté obou týmů to chtějí napravit už v následujících zápasech, kdy Zlín dnes přivítá doma Bohemians a Slovácko zítra zajíždí do Jablonce. Předzápasové ohlasy z kabin regionálních týmů uslyšíte už 10 minut před osmou. A naše nejbližší téma. Kraje zatím pro letošní rok nemůžou počítat s penězi na opravu a údržbu silnic nižších tříd. Už víc než 10 let přitom od státu každoročně dostávali miliardy korun. Podle ministerstva dopravy ale chybí peníze ve státním fondu dopravní infrastruktury. Detaily přidáme už 10 minut po sedmé.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

že bije kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu a moravice, horná, dnilec, beronka, mžela, torice, váh, úh, žiletavka, jevíšovka, stará říka, nová říka, lužnice a zlatá stoka, já tu zemi

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Sobotní vstávání s Českým rozhlasem Zlín vám teď zpříjemnil Ladislav Vodička, český country zpěvák a textař. Muž s hlasem, který je hlubší než pohled do macochy, no a kromě svého hitu o řidiči, který má tvrdý chleb, jsme teď poslouchali i další z jeho velkých hudebních hitů.
3: Počasí.
2: Máme za sebou konečně chladnější noc, kdy teploty nevystoupaly nad 20, nebo tedy klesly všechny pod ní. Ať jsem úplně přesná, aktuálně se pohybují v kraji v rozmezí 18 stupňů Celsia. Ty hlásí například Holešov 17, Staré Město. No a nejníže klesají až na 12, to je ve Velkých Karlovicích 13 stupňů, hlásí Horní Bečva a také Maruška v Hostýnských Vrších. Noc byla sice ještě polojasná, místy i zatažená, kránu se vyjasnilo a na severu kraje a v údolích se mohou vytvářet i mlhy. Dnešek bude slunečný a převažovat bude jasno nebo jenom malá oblačnost, ta se může objevit na Kroměříž. Odpolední maxima nevystoupají nad 30, bude se pohybovat v rozmezí 25 až 28 stupňů a na Valašsku většinou kolem 24. Vát bude jen mírný severovýchodní až severní vítr, který přinese dobré až velmi dobré rozptylové podmínky. No a biozátěž, ta bude v kraji rozdílná, v místech s vyššími teplotami, to je většina kraje, to bude dvojka, střední stupeně zátěže a na Vsetínsku, Valašsko-Meziříčsku a také Rožnovsku bude zátěž mírná, tady na jedničce.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Z našeho ranního přehledu už nejspíš víte, že počasí je dnes na výlety ideální a tak proto do sedmé stihneme i jeden tip. Jiří Tomáš ze Zlínského klubu českých turistů nás teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozve k výletům k sedlu Hranice a také do Vizovic, které můžete absolvovat i v rámci regionální turistické hry. Na podrobnosti se ptá Pavel Vacek.
1: V turistických typech Jiřího Tomáše se dostáváme k dalšímu návodu, jak můžete plnit příjemné úkoly turistické hry Poznáváme Valašsko. Bedlivě pana Tomáše poslouchejte, případně si můžete i dělat poznámky. Budou se hodit i vám, kteří si chcete prostě udělat pěkný výlet bez sbírání razítek do sešitku. Pojďme tedy na cestu, pane Tomáši. Dobrý den.
2: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům. V rámci 8. ročníku regionální prázdninové hry jsem jako první navštívil dvě lokality, které vám dnes nabídnu jako možný cíl nenáročné vycházky. Pokud vyjedete ze Zlína, doporučuji linkový autobus, který vás dovede do Všeminy na zastávku Točna. Odtud je to zhruba kilometr k pomníku svatého Jana Nepomuckého na Železově. Jedná se o pietní místo památku na členy mysliveckého společenství Všemina. A dostanete se tam od autobusové zastávky okrajem silnice, začnete stoupat až na vrchol sedla Hranice, potom zahnete vpravo, lesní cestou a loukou dojdete k turistickému přístřešku, kde se ukrývá razítko číslo 10. Od památníku se nabízí krásný výhled do údolí na obě strany a lze si zde i odpočinout na dvou dřevěných lavicích. Dál můžete pokračovat po červené a žluté značce na zastávku Sirákov. Dosud jsme ušli 2,5 kilometru se stoupáním 152 metry a klesáním 55 metrů.
1: V úvodu jste mluvil o dvou lokalitách. Kam se tedy vydáme za druhým razítkem a dalším poznáváním Valašska?
2: No, protože se jedná o nenáročnou vycházku, takže do Vizovic se můžete ze Sirákova svést autobusem. Potom z náměstí půjdeme pěšky do školní ulice, projdeme průchodem základní školy a dál do parku Arboreta. Razítko číslo 16 najdeme v malém amfiteátru na spodním posezení na levé straně. Vrátit se můžete Slunečnou, Komenského a Růžovou ulicí až na náměstí, kde je několik možností občerstvení. Trasa k Arboretu a zpět měří 1,4 km. Stoupání klesání je shodné 32 metry. Arboretum bylo vytvořeno pro rekreaci a kulturně společenské vyžití občanů i návštěvníků Vizovic. Postupně přibývají nové druhy stromů a keřů, ale i letniček a trvalek. Takže příjemná oáza v rušném městě. Vřele doporučuji navštívit.
1: Vaše doporučení vždycky stojí za to, pane Tomáši. Určitě využijeme nejen to, které se týká návštěvy Vizovického arboreta, ale celkově se rádi necháme inspirovat ke získání dalších dvou razítek do turistické hry Poznáváme Valašsko, za kterými se tentokrát vypravíme k turistickému přístřešku u sedla Hranice a právě do Vizovického parku. Všem posluchačům přeji, ať se vám ve stopách medvěda Jury dobře šlape a vám, pane Tomáši, děkuji, že jste nám vše prověřil v terénu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nová naučná stezka v Mistřicích nabízí herní prvky pro děti i výhledy do krajiny. V sobotu a v neděli bude v Modré bitva o Velikrad. Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let. Dnes bude jasno s maximy až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Jeníková mladší. Dobré ráno. V Mistřicích na Uherskohradišťsku mají novou naučnou stezku. Vznikla v lese nad tamní přehradou. Stezka nabízí 5 zastavení s altánkem, herními sestavami pro děti anebo cvičebními prvky. Podrobnosti přidává nezávislý starosta obce Vlastimil Jánoš.
3: A pak jsou tam hlavně lavičky, kde krásně člověk vidí tu krajinu. Zároveň je to pojmuté jako naučná stezka. Jsou tady 3 tabule, jaké jsou tu rostliny, jaká zvěř tady zhruba je, plus i vlastně vodní živočichové.
2: Vybudování stezky stálo 1 milion a 700 tisíc korun. Veškeré náklady pokryla dotace ze Státního zemědělského investičního fondu. V sobotu a v neděli se v archeoskanzenu Modrá na Uherskohradišťsku uskuteční historická bitva o Velikrad. Během akce budou v rámci doprovodného programu pro návštěvníky připraveny taky dobové ukázky dobového života v 9. století, přednáška o životě ve Velké Moravě a představení tehdejších zbraní. V sobotu v 16.30 a v neděli ve 14.30 pak bude rekonstrukce bitvy z období Velké Moravy. Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice rozděluje nejen českou politiku, ale i společnost. Ukazují to výsledky bleskového průzkumu pro Český rozhlas, kterého se na začátku týdne zúčastnilo více než 1000 respondentů. Vyšší zadlužování státu odmítlo 38% dotázaných. O 28% tím procentům to nevadilo a 34% lidí odpovědělo, že neví. Vojtěch Dufek z agentury Median dodává.
4: Nesouhlas uváděli častěji lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím. Z parlamentních stran je nejvíce nesouhlasících mezi voliči Pirátů, koalice Spolu a Starostů.
2: Novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schválila sněmovna hlasy vládních poslanců. 22. července ji prezident Petr Pavel vetoval. Podle něj novela ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vládní strany ANO, SPD a motoristé sobě mají ale 108 poslanců a mohou veto přehlasovat.
1: Sport.
2: Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let. V olympijské disciplíně sportovní pistole 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu v této věkové kategorii. V Polsku byla nejlepší už v kvalifikaci a suverénně ovládla i finále.
1: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 18 až 12 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Na Valašsku většinou kolem 24. Vítr mírný severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ulice Osvoboditelů je kvůli opravám ve Zlíně zcela uzavřená. Do zlínské části Kudlov je možný průjezd pouze ulicí Březnická. Ode mě ze zprávy to vše a následuje druhá polovina dnešního dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: sobotní ráno, jak má být. A nejen proto, že jsme v Českém rozhlase Zlín spolu a jsme za to moc rádi. Jaká témata otevřeme po sedmé v další půl hodině? Kraje zatím pro letošní rok nemůžou počítat s penězi na opravu a údržbu silnic nižších tříd. Už víc než 10 let přitom od státu každoročně dostávali miliardy korun. Podle ministerstva dopravy ale chybí peníze ve státním fondu dopravní infrastruktury. Detaily přidáme už za chvíli. No a společně s desítkami lidí budeme sledovat i začátek demolice torza vyhořelé 34. budovy ve Zlíně. Jak bourání jednoho ze symbolů bývalého baťovského areálu včera začalo, přiblížíme v reportáži. Příjemné vstávání, 7:05 a Markéta Janíková stále s vámi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Front. Poprvé od roku 2015 nedostanou kraje peníze od státu na údržbu silnic a na opravu silnic druhé a třetí třídy. Asociaci krajů o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Kraje na opravy silnic druhé a třetí třídy dostávaly každoročně miliardy korun. Podle ministerstva dopravy ale teď chybí ve státním fondu dopravní infrastruktury peníze. Detaily teď přidá reportérka Blanka Kovandová. Blanko, přeji dobré ráno.
1: Krásný den, Markéto, tobě i posluchačům. Mluvčí ministerstva dopravy Filip Mendelský pro Radiožurnál uvedl, že stát letos plánuje výrazné investice do dálnic a silnic prvních tříd. Miliardové příspěvky v předchozích letech nebyly podle Mendelského nijak nárokové, protože kraje si silnice druhé a třetí třídy spravují sami. Mluvčí dodal, že kraje i přesto dostanou od státu víc než 4 miliardy korun. Ty jsou ale určené na projekty, které vybrala sama vláda.
2: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
1: A já jen doplním, že od roku 2015 dostali kraje na údržbu silnic nižších tříd 43 miliardy korun.
3: Blanko, přibliž tedy prosím, je to výrazný zásah pro kraje?
1: Předseda Asociace krajů a náš zlínský hejtman Radim Holiš z hnutí ANO řekl, že kvůli tomu neopraví desítky kilometrů silnic. Na každý kraj to ale dopadne jinak, protože ta výše příspěvku se počítá podle délky silnic v jednotlivých regionech.
3: A je tedy ještě nějaká šance, že kraje letos peníze z fondu dostanou?
1: Ano, podle Radima Holiše o tom chce Asociace krajů znovu jednat v září. Možnost vidí například v tom, že by se státu letos nepodařilo vysoutěžit všechny naplánované projekty, na které má určené peníze.
4: Z této kapitoly bychom byli schopni ty peníze rychleji proinvestovat, než by to byl stát. Tam si myslím, že je ta šance na ten úspěch pro kraje, protože ty mají nachystané projekty, většinou je mají vytendrované a jenom čekají na přísun financí.
1: Podle Radima Holiše taky zatím není jasné, jestli peníze na údržbu silnic nižší třídy dostanou kraje příští rok. Chce proto jednat s vládou, aby do budoucna byly tyto peníze součástí rozpočtového určení daní.
3: Říká reportérka Blanka Kovandová, mluvili jsme spolu o tom, že kraje nedostanou od vlády peníze na opravy místních silnic. Díky za podrobnosti, přejeme dobré ráno.
1: Hezký den všem.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Čtvrt na osm a budíček teď v ranním Českém rozhlase Zlín měla Jana Kratochvílová.
1: Počasí.
0: A já přidám další aktuální teploty do mozaiky dnešního dne. Mám čerstvé teploty z meteostanice ve Zlínském kraji. Kroměříž má 16 stupňů Celsia, Staré město 17 a v Holešově už je 18. To je teď aktuálně nejvyšší hodnota v kraji. Bystřice pod Hostýnem hlásí 16 stupňů, Kateřinice Ujičná 14 a nejnižší hodnotu v kraji má Maruška, Hostýnské vrchy 13 stupňů, na Hošťálkové je 15, ve Zlíně 17. Stejné číslo hlásí Vizovice, Bojkovice a také Luhačovice, tam všude je 17 stupňů Celsia. Strání má 16, Štítná nad Vláří 14 a Valašské Meziříčí 15. Stejně tak je ve Vsetíně, Valašská Senice hlásí 14 stupňů, v Rožnově pod Radhoštěm je 15, no a pak ještě další nejchladnější místa v kraji, to jsou Velké Karlovice a Horní Bečva, kde je 13 stupňů Celsia. Tak slyšíte dobře, teploty jsou v noci konečně pod 20, tedy i po ránu. Pořádně otevřete okna do kořán, abyste si vyvětrali, protože venku je opravdu příjemně, ale jenom malá oblačnost. Dnešek bude skutečně slunečný, jasný, malá oblačnost by se během dne mohla objevit na Kroměřížsku a odpolední maxima zůstanou pod 30, v rozmezí 25 až 28 stupňů Celsia. Výjimka je Valašsko, tam bude většinou jen kolem 24 stupňů. No a tyhle příjemné teploty na severu kraje přinesou také nejnižší biozátěž, tedy jedničku. A ta platí pro Vsetínsko, oblast Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm. Zbytek kraje díky vyšším teplotám, ale stále pod 30, bude mít střední stupeň biozátěže, tedy 2.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Moderní architektura je odvážný sociální experiment. Kolektivní dům ve Zlíně byl v polovině 20. století jedinečnou stavbou, která měla změnit každodenní život stovek rodin. Proč byl považován za laboratoř budoucnosti? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut před půl osmou dospívali Petr Kotwald společně s naším rozhlasovým kolegou Standou Hloškem. Tak vás ze všeho nejdřív pozvu na jeho zítřejší premiérový Strom lásky mý. Ten zítřejší pořad začíná jako vždycky po 17. hodině. Včera ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové 34. budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami začal rozebírat nejnebezpečnější část torza. Objekt zasáhl požár 9. července a hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
1: Ta budova to byl takový hlavní, taková výkladní skříň svítu.
2: A teďka, když vidíme, jak ty demoliční stroje to tady ničí, tak je to...
1: To je hrůza, říkám jako.
3: Popisuje Vítězslav Dohnal, který v budově pracoval jako skladník. Zatímco on sleduje její bourání z lítostí, majitel sousední posilovny Lečenským Radek Doležel začátek demolice vítá. Od červencového požáru musí mít kvůli bezpečnostnímu perimetru zavřeno a ztráty podle něj dosahují několika milionů korun.
4: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
5: Předpoklady, že se bude pracovat i o víkendech a že se bude pracovat v intervalu 6 až 20 hodin, kdy je optimální světlo.
3: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Krým, která zhořelou budovu, nebo teď už spíš trosky z ní vlastní. Popisuje, jak bude demolice postupovat.
5: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení nebo demolice té jižní budovy směrem k té Jokohamě, která je nejblíž k tomu torzu, takže to je jasný postup.
3: Tím má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolní budovy, aby se firmy i lidé mohli do této části Zlína postupně vrátit. Na demolici také symbolicky dohlíží sám Tomáš Baťa. Jeho portrét na ohořelém plakátu stále visí na jedné ze zbývajících stěn vyhořelého torza a podle pana Vítězslava by to byl pro slavného průmyslníka smutný pohled.
1: Bohužel, pan Baťa se bude v hrobě otáčet, kdyby to viděl, tu hrůzu.
3: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během 1. zářijového týdne. Sutiny a veškerý další materiál musí potom firma odvést do 15. prosince. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Jsou to zprávy a Markéta Janíková mladší. Hezké ráno. Dnes se zámku Kýnských ve Valašském Meziříčí setkají příznivci historických vozidel vyrobených do roku 1990. Mimo výstavu automobilů a motocyklů se návštěvníci mohou těšit na dobovou módní přehlídku, jarmark a mnoho dalšího. V sobotu i v neděli jsou v Hluku na Uherskohradišťku svatovavřinské hody. Ty návštěvníkům nabídnou hudební program, výstavy, večerní hodovou zábavu i program pro děti. V rámci hodů bude část programu věnována 60. výročí folklorního souboru Dolňácko. Lidé v Havířově si dnes připomenou oběti vraždění gestapa za druhé světové války. Pietní akt začne v 10 hodin u památníků životické tragédie. Nacističtí okupanti v roce 1944 popravili 36 občanů Životic a okolních obcí. Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku léta 15 pacientů po kousnutí netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která je smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Ministerstvo školství zřídilo nový inzertní rozcestník pro hledání práce a zaměstnanců ve školství. Funguje jako součást vzdělávacího portálu edu.cz. Nabídky pro uchazeče o práci můžou posílat různé typy školských zařízení. Teď je k dispozici asi 450 pozic, včetně zaměstnání pro nepedagogické pracovníky, jako jsou psychologové nebo třeba kuchařky. A z počasí aktuálně se teploty pohybují mezi 18 až 13 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na Valašsku kolem 24 a vítr mírný severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/35 mezi Zubřím a Rožnovem pod Radhoštěm došlo k havárii osobního auta a ulice Osvoboditelů je kvůli opravám zcela uzavřená. Do zlínské části Kudlově možný průjezd pouze ulicí Březnická. Krásné sobotní ráno, při poslechu Českého rozhlasu Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Na včerejší koncert Marka Ztraceného na pražské Letné dorazilo, představte si, 70 tisíc návštěvníků. Jen techniku vezlo 114 kamionů a Marek Ztracený během večera přespíval ty největší hity ze své 18-leté kariéry. Tak tady je malá náplast pro ty, kteří litují, že u toho nebyli, a za moment přidám i jiné tipy, jak si u nás v kraji zpříjemnit sobotu. Příjemný poslech i dál.
4: Mám záchvat zamilovanosti, náš vztah je pouhou hodinou, však nikdy nechci jinou. V opilosti vidím jen tvé přednosti.

Pekne svežné raní sobotní tempo navodil v našem vysílání 9 minut po půl osmé. Kdo jiný než Valdemar Matuška? No a je tu několik typů, jak si u nás v kraji zpříjemnit sobotu. Jízda parním vlakem z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a zpět se dnes uskuteční u příležitosti akce Jánošíkův dukát ve Valašském muzeu v přírodě. Odjezdy vlaků na trase Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm

0: Těm jsou v 9.45 a ve 13 hodin a 20 minut, v opačném směru pak v časech 11.32 a 16.07. Jízdenky se dají koupit na pokladní přepážce Českých drah. Historické automobily, motocykly, dobová móda, swingová hudba i atmosféra časů první republiky. Tohle všechno vás čeká na jednom místě. Park zámku Kinských ve Valašském Meziříčí bude dnes patřit prvnímu ročníku setkání veteránů. Program pro majitele historických vozidel, jejich obdivovatele i celé rodiny se uskuteční od 10 do 17 hodin. Taky dnes a zítra se na modelářském letišti v Holešově na Kroměřížsku koná už 28. ročník Čmelák Model Show. Návštěvníci se můžou těšit na prohlídku leteckých i pozemních modelů, traků, kamionů a stavebních strojů a taky na ukázky skutečných letadel. Pro rodiny s dětmi jsou tu připraveny týmové soutěže. Akce se koná dnes od 10 do 19 hodin a k vidění je také zítra. Dnes se můžete vydat i na tradiční zarážání hory, které se uskuteční v Polešovicích na Uhersko-Hradišťsku. Připravená je degustace vín polešovských vinařů a po celý večer bude hrát cymbálovka. Slavnostní odpoledne zahájí v 16 hodin svatou mší za vinaře a vinohradníky v kostele svatého Petra a Pavla. Od 18 hodin pak bude program pokračovat ve Vinici Nové Hory, kde místní farář požehná vinici a polešovští vinaři slavnostně zarazí horu. Víc informací o víkendovém dění ve Zlínském kraji a mnohem víc najdete i na našich stránkách.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: A k hudbě kapely Olympic přidám ještě jednu kulturní pozvánku, která mi tu zbyla. Dnes totiž v rámci lední akce Hudba na Vinicích se můžete vydat právě na koncert kapely Olympic. A to do vinařství Zlomek a Vávra v Boršicích u Blatnice. Olympic tam vystoupí ve 20 hodin a u nás je teď 7:45.
1: Počasí.
0: Nejprve aktuální teploty ve Zlínském kraji, stejně jako v noci. I teď ráno jsou pod 20, a to bez výjimek. Nejvyšší jsou na 18 stupních Celsia, ty teď hlásí Holešov, 17 má třeba i Staré Město. Nejnižší teploty má Maruška v Hostýnských Vrších a také Velké Karlovice. Společně s Horní Bečvou, tam všude je 13 stupňů Celsia. Po poměrně oblačné noci, kdy se postupně vyjasňovalo, je teď ráno jasné, na severu kraje a v údolích se ještě může tvořit mlha, ale den zůstane slunečný s převažující jasnou oblohou nebo jen malou oblačností, ta by se dnes mohla vyskytnout na Kroměřížsku. Nejvyšší hodnoty dnes vystoupají pod 30, budou se pohybovat v rozmezí 25 až 28 stupňů Celsia a na Valašsku jen většinou kolem 24. Sobota přinese jen mírný severovýchodní až severní vítr, tady alespoň u nás v kraji. Rozptylové podmínky tak budou dobré až velmi dobré a rozptyl bude mezi biozátěží. Na většině Zlínského kraje to bude střední stupeň 2 a tam, kde bude chladněji, tedy na Vsetínsku, Valašsko-Meziříčsku a také na Rožnovsku, tak tam bude jen mírný stupeň a to 1.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Ani jednomu ze zástupců našeho kraje vstup do nové ligové sezóny nevyšel. Fotbalisté z Lína i Slovácka to chtějí napravit už o tomto víkendu a vy uslyšíte předzápasové ohlasy z obou kabin v sobotním ranním vysílání už za okamžik.

0: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Zlín i 7 minut před 8, kdy je čas na sport. První fotbalová liga pokračuje o víkendu třetím kolem. V něm přivítají dnes odpoledne zlínští fotbalisté na svém hřišti pražské Bohemians.
1: Bohemka si myslím, že posílila dobře. To jsou všechno zkušení ligoví hráči, ostřílení ligou, kteří ví, jak se ta liga hraje. Almáš je určitě nepříjemný, spoustu soubojů budou muset kluci s ním podstoupit. Pilař, to je kvalita do ofenzivy, jo, to je borec, který prostě tu nastavbu udělá. Přišel tam i teďka Květ, který teďka pár roků byl v cizině, ale je to velmi kvalitní fotbalista, takže nečeká nás nic jednoduchého. No. Prostě to jsou hráči, kteří ví, jak se ta liga hraje a my se s tím budeme muset poradit.
2: Říká zlínský asistent trenéra Lukáš Motal. Jeho svěřenci vstoupili do sezony dvěma porážkami a stále tak čekají na první bodový zisk.
1: Tak já bych si přál, aby jsme udrželi konečně čisté konto vzadu a dopředu musíme mít přesnější, větší kreativitu, hlavně na posledních 30 metrech hřiště v ofenzivní fázi, kdy potřebujeme zpřesnit tu kombinaci, zpřesnit centr a zatím nám to úplně neladí v tom, že nám to nesejde. Buď nám ten centr letí dobře, nemáme tam náběh správný, nebo máme náběh a centr nám nejde, takže potřebujeme to tohle sladit a prostě vzadat tam větší kvalitu od všech hráčů v té ofenzivě.
2: Druhý regionální zástupce Slovácko nastoupí v neděli na hřišti Jablonce. Podle trenéra brankářů Dušana Melichárka se tým z Uherského Hradiště potřebuje po velké letní obměně kádru co nejrychleji sehrát.
3: Každý ten kluk nový vlastně do kabiny je charakterově jiný, takže to bude jak v kabině, tak na hřišti trvat delší dobu. Nejde říct, jak dlouho to bude trvat, ale snažíme se pracovat prostě na tom, aby to bylo co nejrychlejc.
2: Jablonečtí fotbalisté mají za sebou čtvrteční zápas v evropských pohárech. Nedělní ligový duel tak pro ně bude i kvůli očekávaným vysokým teplotám hodně náročný.
3: Je možné, že tady v tom počasí by to mohla být určitě trošku výhoda, ale nemyslím si, že by to měla být věc, kterou bychom si měli dávat do hlavy, protože aj ten kádr vlastně mají dost široký na to, aby to prostřídali, což ukázali po tom prvním pohárovém zápase vlastně v ligovém kole, kdy to trošku prostřídali a na výsledku se to vůbec nepodepsalo.
2: Dodává Dušan Melichárek. Tomáš Perutka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT 2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlíně bude i během víkendu pokračovat demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Otrokovická radnice využívá prázdniny k rekonstrukci škol. České e-recepty nově přijímají taky lékárny v Rakousku. Dnes bude jasno z maximy až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Ve Zlíně pokračuje i během víkendu demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
4: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
5: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
6: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moct otevřít.
5: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: Město Otrokovice využívá letní měsíce k údržbě i větším investicím ve školách. Největší letošní prázdninovou opravou v oblasti školství je modernizace elektroinstalace v základní škole Trávníky. Podle tiskové mluvčí radnice Lenky Vaculové jde o investici za 966 tisíc korun.
7: Prázdninový stavební ruch pokračuje i na dalších školách. V základní škole TG Masaryka probíhá výměna podlahových krytin, zednické úpravy v kuchyni. Nechybí ani výmalba vybraných prostor. Na základní škole Mánesova se rekonstruuje sociální zařízení v kuchyni. Probíhají drobnější zednické práce a také malování.
2: Léky předepsané v Česku na e-recepci lidé můžou nově vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost neměli měli jen v 9 zemích Evropské unie, třeba v Chorvatsku, v Řecku nebo ve Španělsku. K vyzvednutí léku bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
8: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu 6. místo. Potom, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5, naproti tomu, že v přípravě na turnaj česká 18 Švýcary 2x ze 2 pokusů porazila a nedostala ani gól. Do finále postoupili hokejisté Kanady po výhře 6-3 nad Finskem a Spojených států, kteří porazili 5-2 Slovensko.
0: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 18 až 13 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Na Valašsku většinou kolem 24 stupňů. A vítr mírný, severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/35 mezi Zubřím a Rožnovem pod Radhoštěm došlo k havárii osobního auta. Ulice Osvoboditelů ve Zlíně je kvůli opravám zcela uzavřená a do zlínské části Kudlov je průjezd možný pouze ulicí Březnická. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Mějte pohodu při poslechu i na cestách.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dnešním ránem jsme spolu protančili až do 8, jde nám to krásně, jsme moc rádi, že posloucháte i teď, téměř 5 minut po 8 hodině a další příběhy jsou nachystané. Za chvíli připomeneme jeden půl století starý kriminální případ z Valašsko-Kloboucka, který se stal předlohou filmu Smrt stopařek. A festival Trnkobraní, ten vznikl jako spontánní nápad skupiny nadšenců z Vizovic na Zlínsku už v roce 1967. Jaké byly začátky této dnes tak proslavené přehlídky, prozradíme v dalším díle cyklu Kořeny v této půlhodině. A také ranní písničky v Českém rozhlase Zlín vybíráme pečlivě, vždyť nás znáte, tak ať je ta další třeba Plán na sobotu, do které spolu vstáváme, zpívá Michal Tučný.

0: Před 50 lety se začal psát scénář brutální dvojnásobné vraždy mladých studentek na Valašsko-Kloboucku. Případ, který se později stal námětem filmu Smrt stopařek, na dlouhá desetiletí u rodičů dospívajících dívek zakořenil strach z autostopu. Zmařené životy dvou Slovenek, Tatiany a Věry, dodnes u Valašských Klobouk na Zlínsku připomíná prostý dřevěný kříž.
1: Byl to případ, který jsem v životě nezažil.
2: Vzpomíná přímý účastník tehdejšího vyšetřování, dnes 88-letý policejní kapitán ve výslužbě Eduard Daněk.
1: U takových dvou vražd se byl jedenkrát v životě, to se nezapomene.
2: Tragický příběh se začal psát 8. srpna 1976, kdy dvěma 19-letým studentkám Trenčínského gymnázia ujel spoj do Tater. Tatiana a Věra šli na autostop a nastoupili do kabiny náklaďáku svého vraha Miroslava Somory.
3: Ten jim zastavil s tím, že naložil do auta, počkal, až usnou, vzal těžký klíč, několikrát je udeřil tím těžkým klíčem do hlavy, pak vzal 30 cm dlouhý nůž, pobodal je, takže vlastně tím ji usmrtil, pak následně na jedné z nich vykonali posmrtnou soulož.
2: Popisuje známá fakta Josef Bělaška, nezávislý starosta Valašských Klobouk. Právě na skládce u tohoto města se vrah zbavil těl.
3: Tady vedla cesta a jeden všímavý občan, který tu kdy projížděl, si všiml, že to nákladní auto neparkuje korbou, jak kdyby směrem k té skládce, ale předkem. Tak ho to nějak zaujalo, tak se na to místo ten den ještě vrátil a našel právě tady ty těla, které byly jenom tak ledabile zahrabané.
2: Nález odstartoval rozsáhlou policejní akci, vzpomíná policista ve výslužbě Eduard Daněk.
1: Já jsem sloužil na oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně.
4: To tam takto povolali úplně všechny.
1: To bylo dosažení na blízko do toho autobusu, odvezli nás do Valašských Klobouk. A úkol hledat něco podezřelého, že byly jako usmrceny ty dvě dívky.
2: Případ Československo šokoval a za 3 roky se stal předlohou filmu Jindřicha Poláka Smrt stopařek.
5: Jenomže vy nejste stop, vy jste taxík.
6: Vlastně máte pravdu.
2: Role vraha se tehdy ujal polský herec Marek Perepečko, protože takto záporná postava by českému herci mohla tuzemskou kariéru zničit.
6: Ale bejt na vašem místě. Stejně bych nestopoval.
5: To myslíte vážně?
6: Ovšem, hlavně ne v takovýhle košilce.
2: Skutečného pachatele Miroslava Somoru dopadli policisté za 2 dny po vraždě. V roce 1978 skončil na šibenici. Z Valašských Klobouk Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Jeden z nejslavnějších nevědomých hrdinů popové hudby. Tohle byl slavný zpěvák Stevie Wonder, který dospíval v našem ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín o 8:45.
1: Počasí.
0: A také dnes po ránu jsme byli ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně. Meteorologa Mojmíra Martana jsem se ptala, jaká bude sobota.
2: Bude slunečná, převažovat bude jasno nebo jen malá oblačnost, teploty 25 až 28 stupňů, na Valašsku většinou kolem 24 a foukat bude mírný severovýchodní až severní vítr.
0: Skvělá zpráva, že zatím nepřesáhneme 30, to zatím je důležité, zjistíme za chviličku. Pojďme srovnávat, jaké jsou rekordy pro 8. srpen.
2: Tak 8. srpen byl nejteplejší v roce 2013, kdy ve Starém Městě naměřili teplotu 37,8 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1993 Huslenky Kychová 4,5 stupně.
0: Je pro další hodiny v platnosti dnes i nějaká výstraha pro Zlínský kraj?
2: Platí výstraha před nebezpečím požárů.
0: Víkend teprve začíná, tak jak bude v neděli?
2: V neděli čekáme, že bude jasná noc a svěží ráno s teplotami 15 až 12 stupňů v údolích lokálně i kolem 10 a pofukovat bude slabý severovýchodní nebo východní vítr. A i neděle přes den bude ve znamení jasné oblohy nebo jen malé průsvitné oblačnosti. Odpolní teploty se ale už zvýší na 29 až 32, na Vsetínsku trošku chladněji kolem 28 stupňů. Slabý proměnlivý nebo východní vítr nás bude provázet celým dnem.
0: No a po zkušenostech z těch minulých dnů se raději ptám dopředu, ať jsme na chystaní, vydrží 30 i na začátku dalšího pracovního týdne.
2: V pondělí 30 ještě vydrží, ale odpoledne nebo spíše na večer bude od západu přibývat oblačnost a mohou se objevit i nějaké přeháňky, případně bouřka. Teploty by v pondělí měly dosáhnout 30 až 33 stupňů, na západě kraje lokálně až 35, ale v úterý tam čekáme pokles teplot za studenou frontou, takže tam už by odpoledne teploty rostly na nejvýš na 29 stupňů.
0: Teď jsme vyhlédli na další dny, ale zpět k dnešku, k sobotě. Jaká dnes bude biozátěž?
2: Tak dneska bude střední zátěž, tedy dvojka, na Vsetínsku, kde bude chladněji, jednička, zátěž mírná.
0: Díky za všechny podrobnosti a hezké ráno.
2: Vám také hezké ráno, děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Bavilo by vás, kdyby k vám na návštěvu přišla herečka Simona Stašová? Umím to zařídit. Stačí, když si nás naladíte v neděli od 11. a můžete si užít hodinku plnou vyprávění a veselých historek, kterou jsme natočili ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti na Pohovce Jošky Kubáníka. Na paní Simonu, na vás i na další hosty se i tentokrát těší Joška Kubáník.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, písnička.

0: 8 minut před 8:30, stále dobré ráno s Českým rozhlasem Zlína, dospívala Hana Zagorová. Letních hudebních festivalů jsou desítky. Těch, které se pyšní téměř 60-letou historií, už ale tolik není. Vizovické Trnkobraní k nim patří. Letos se uskuteční už 57. ročník. Za celou svou existenci se nekonal jen třikrát. Po srpnové okupaci v roce 1968 a pak v covidových letech. Jak vlastně tato přehlídka vznikla? Do Vizovic se pro odpovědi vydala Silvie Pospíšilová.
1: Hej, párili jsme trnky, smrnky, hej, spotla potem, cvrnky, cvrnky.
2: Trnkobraní. Festival, který začal ve Vizovicích na Zlínsku v roce 1967 jako nenápadná oslava místních tradic, dnes patří k nejvýznamnějším letním festivalům na Moravě. Spojení hudby, humoru a švestkové atmosféry, které nemá v Česku obdoby.
3: S nápadem přišel magister Žabka, který potkal Jana Lagu a říká mu: ty Janošu, co kdyby jsme tady ve Vizovicích udělali něco podobného, jak je na Slovácku, to vinobraní. A Laga mu říká: prosím tě, jaké vinobraní? Jsme na Valašsku, dajme to název Trnkobraní.
2: Přibližuje Jan Štalmach, který začal s organizací festivalu pomáhat od svých 16 let. Do Vizovic každoročně mířili takové hvězdy, jakými byly třeba Valdemar Matuška, Věra Špinarová, Karel Zich nebo Marie Rotrova.
3: Žilo s tím celé město. Vizoviani prostě vyšli, jak se říká, do ulic, jezdili tady kočáry, mažoretky, troubilo se fanfáry z kostela. Bylo to takové naše.
2: První ročník měl obrovský úspěch, ale hned o rok později museli kvůli srpnové okupaci festival zrušit. Od roku 1970 byly součástí Trnkobraní okresní dožínky. Bohužel i s politickými proslovy.
3: Nás to jako mrzelo. Název toho Trnkobraní nesměl být ani používaný. Jmenovalo se to Potravinářské slavnosti Mezinárodní družstevní den. Bylo tady vyhodnocení kombajneristů. Přijel tady dokonce i Miloš Jakeš, který předával nějaké ty ceny.
2: V první polovině 80. let došlo k výrazným změnám. Z programu byly vypuštěny dožínky i výstavy. Slavnosti se vrátily k názvu Trnkobraní, k oslavě trnek a hudby. Od svého založení nechyběla na pódiu ani jeden ročník vizovická kapela Fleret.
4: Takže my jsme vlastně hned po vzniku si tam zahráli, poněvadž magistr Žabka byl náš kamarád. Chtěl, ať se někde prostě pomalinku prosazujeme, že jo, tak jsme si tam zahráli. Myslím, že jsme byli celkem vyvaleni, protože kolem nás byli sami profici, ale možná je to dobře, že jsme si začali na to zvykat, na to vystupování.
2: Vrací se v čase o víc než 4 dekády frontman Fleretu Zdeněk Hrachový a pokračuje.
4: Ta atmosféra byla proto město výborná, protože vím, že moji kamarádi třeba normálně dělali na městě zabíjačku, dělali se lízačky, to znamená, že se vařila povidla. A takové ty tradiční i valašské zvyky tam byly.
2: Organizátoři se v průběhu desetiletí měnili. Dramaturgie festivalu se ale ustálila. Ve Vizovicích se potkávají velká jména české hudební scény napříč žánry. Symbolem přehlídky jsou trnky. I proto je vrcholem akce soutěž v pojídání švestkových knedlíků, která je dnes už legendární.
4: Tak pro mě je to taková srdcovka vizovická, protože já jsem celkem takový hrdý Vizovian. Je to oslava trnky Valašského národního stromu, že jo, v prvé řadě.
2: Dodává s úsměvem Zdeněk Hrachový. Z Vizovic Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Rup, prázdniny se opravdu překlopily do druhé poloviny a letošní ročník vizovického Trnkobraní se také kvapem blíží. Takže pokud si ho nechcete nechat ujít, určitě si poznačte do kalendáře termín 21. až 23. srpna. A posílám hned i malou ochutnávku.
5: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.

0: chcete jen si račte říct.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: U zpráv vás vítám Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Stavbaři ve Vsetíně začali s přestavbou lávky přes Vsetínskou Bečvu v místní části Lásky. Práce za přibližně 9 milionů a 400 tisíc korun bez DPH by měly být hotové do konce roku. Podstatnou část původní konstrukce lávky je možné využívat i nadále. V Polešovicích na Uherskohradišťsku dnes pořádají tradiční zarážání hory. Vinaři tak podle starého zvyku symbolicky uzavřou vinice před blížícím se vinobraním. Akce začne v 16 hodin mší za vinaře v kostele svatého Petra a Pavla. Samotné zarážání hory se uskuteční o 2 hodiny později ve vinici Nové hory. Záchranáři na Jižní Moravě letos zaznamenali rekordní počet hnízdících dudků chocholatých. Silně ohroženému druhu pomáhají speciální hnízdní budky, kterým se říká dudníky. Policisté a zástupci BESIPu dnes od 10 hodin dopoledne pořádají na Červenohorském sedle v Jeseníkách preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na motorkáře. Připomínat jim budou zásady bezpečné jízdy a upozorní je na rizika, která s sebou letní provoz přináší. Léky předepsané v Česku na e-recept si lidé nově můžou vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost neměli v 9 zemích Evropské unie, nebo třeba v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. K vyzvednutí léku bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti. Aktuálně se teploty pohybují mezi 19 až 14 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na Valašsku většinou kolem 24. Vítr mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/35 mezi Zubřím a Rožnovem pod Radhoštěm došlo k havárii osobního auta a ulice Osvoboditelů ve Zlíně je kvůli opravám zcela uzavřená. Do zlínské části Kudlov je provoz možný pouze přes ulici Březnická. Ze zpráv je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Téměř 3 minuty po 8:30 posílám přání k narozeninám. V roce 1977 se narodil Petr Bende, zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista, také finalista 2. ročníku soutěže Česko hledá Superstar, no a na oslavu jsem připravila jeho nahrávku z brněnského rozhlasu spolu s Moravia Brass Bandem. Krásný den Petrovi i vám.

Anděl peručí mách, zvířo barevný prach, honem nastav svou bílou tvář. V nebi archandělkých k zemi snáší se smích, z něj mi udělej svatozář.

0: Co nejvíce ohrožuje seniory v Česku, bylo tématem pátečního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi. To všechno jsou situace, které mohou do života seniorů přinést různá rizika. A právě o nich byla naše páteční poradna se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou z neziskové organizace Romodrom. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou mimo jiné zajímalo, jaké životní změny bývají nejrizikovější.
1: Já si myslím, že asi narážíte na historku, kterou jsem říkala, když jsem byla poprvé ve vile, ale já jsem vlastně pana Zikmunda znala už předtím, protože byl pravidelným návštěvníkem akcí

0: Tohle pohodovou písničku mají na starosti Bee Gees, 8:45. I nám se občas do vysílání vloudí šotek, tak tedy zpět k páteční poradně Českého rozhlasu Zlín se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou z neziskové organizace Romodrom. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou zajímalo v páteční poradně například i to, jaké životní změny u seniorů bývají nejrizikovější.
1: To největší riziko nepředstavuje většinou ta jedna změna, ale kombinace těch změn. Tak například senior odejde do důchodu, krátce potom ovdoví a následně se u něj objeví zhoršené zdravotní komplikace. Takový souběh událostí opravdu zvyšuje to riziko třeba té osamělosti, zhoršení psychického stavu, ale i teda těch finančních obtíží, když na tyhle věci všechny zůstane sám.
2: Dá se poznat, že se senior dostává do situace, kterou už sám nezvládá zvenku od lidí, kteří jsou mimo?
1: Dá se to poznat tak, že třeba už tam vidíme nějakou zanedbanou péči samu o sebe nebo o domácnost, nebo ten senior je takový zmatený víc, začíná zapomínat, nebo může i třeba výrazně omezit kontakt s okolím, to, na co byli ti z toho okolí zvyklí, najednou se začíná jako stahovat a už ho není tolik vidět. Můžou to být i třeba nějaké častější pády nebo nějaká zhoršená pohyblivost a i třeba výkyvy nálad.
2: Jakou roli hraje osamělost? Může zvýšit riziko, že člověk například naletí podvodníkům nebo se dostane do nevýhodné situace?
1: Tak senior, který je dlouhodobě osamělý, skutečně může být náchylnější k tomu, že uvěří člověku, který mu nabídne pomoc a poskytne nějaký zájem o něho. Toto bohužel právě využívají ti podvodníci, jak jste říkala, ať už při nějakým podomním prodeji, telefonických či internetových podvodech, nebo při snaze získat přístup k jeho finančním prostředkům či osobním údajům. Důležité je ale zdůraznit, že to není otázka důvěřivosti, ale přirozené lidské potřeby kontaktu a nějaké blízkosti.
2: Jaké triky tady takový podvodníci používají nejčastěji?
1: Tak můžou to být falešní bankéři, falešní policisté, internetové a telefonické nějaké podvody, i investiční nějaké záměry, ale můžou to být taky podobní prodejci a často se také nestydí vystupovat jako falešný vnuk nebo vnučka.
2: Máme tady prvního volajícího do dnešní poradny.
3: Dobrý den, já vám jenom chci říct, co se nám stalo před 14 dny. Zavolala policie, že náš syn zranil a zabil jako při autonehodě 17-letého chlapce. A já jsem se pomalu zhroutila z toho, to je jasné, a i manžel. A tak jsme tak ale chtěli po nás, jako že je na služebně a že chcou 500 tisíc jako kauci. Naštěstí se mi řekla, ať mi dají hlas toho syna, co dělá, že ne, že plače a že je v šoku a tak. Takže jsem říkal, dejte mi ho k telefonu. Takže jsem poznala, že to vlastně není můj syn. Já říkám, to není můj syn. A zkusila jsem druhý telefon, zavolala jsem snaše a říkala, ne, ten je doma a hledí na fotbal, takže říkám, ať dávají lidi pozor na toto, protože to je opravdu hrozné, tak strašit staré lidi a god, když je to syn nebo dcera nebo nějaké příbuzenstvo.
0: Záznam celé této poradny o ohrožení seniorů najdete na našem webu zlin.rozhlas.cz v pátečním audioarchivu po 11. hodině.
4: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
5: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
4: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
5: Tak zase v neděli o 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
4: Strom lásky mý.
5: Pavel Mašek
4: a Standa Ložek.

0: 10 minut před 9:00, stále dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a čas na poslední ranní servis.
1: Počasí.
0: Nejprve se zastavíme na meteostanicích ve Zlínském kraji, jaké tady byly hodnoty krátce po 8:00. Zatím ještě nebyly nad 20, nejvíce vystoupaly tedy na 19, v Kroměříži a ve Štětné nad Vláří, také v Luhačovicích a Bojkovicích. Nejnižší hodnoty 14 stupňů Celsia zatím bylo na Marušce v Hostýnských Vrších a také na meteostanici v Horní Bečvě. Dnešek zůstane slunečný, převažovat bude jasno nebo jen malá oblačnost, ta by se mohla objevit na Kroměřížsku. Odpolední maxima 25 až 28, na Valašsku jen kolem 24 stupňů Celsia. Zítra už ale teploty vystoupají i nad 30. Zítřek ten by měl být ráno chladnější, odpoledne pak s letními až tropickými teplotami. V noci teploty pod 20, 15 až 20, v údolích lokálně i 10 stupňů Celsia. No a odpolední maxima v neděli vystoupí pají na 29 až 32 stupňů, na Vsetínsku kolem 28.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Doufám, že se skvělou náladou jsme nastartovali sobotu a mě tu zbyly dvě připomínky dávných časů a malých velkých hrdinů, jak si je pamatují kroniky. Právě 8. srpna roku 1877 taneční mistr Josef Vidra vzlétl balónem ze zahrady Nusalského pivovaru. A proč vám o tom povídám? No, stal se totiž tehdy prvním českým pilotem. 8. srpen roku 1956. Tehdy vyvrcholil archeologický výzkum paní doktorky Vlasty Fialové. Potvrdil umístění Ivančicko-Kralické bratrské tiskárny. A jak a kdo? Vypomáhající žák základní školy, tehdy 11-letý Zbyšek Jašek, našel ve výkopu první tiskovou literku. Šikula jeden. Tak ať se dnes daří i vám, příjemný poslech, už po 9. začíná pořad Mezi nebem a zemí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kvůli stavebním pracem jsou dnes a zítra ve Zlíně uzavřeny ulice Hradská a Osvoboditelů. Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. V sobotu se v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí setkají majitelé veteránů. Dnes bude jasno, z maximy až 28 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Stavební práce ve Zlíně dnes a zítra uzavřou Hradskou ulici a ulici Osvoboditelů. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Omezení v případě Hradské ulice se týká její části směrem k místní části Kudlov a zpět. Objízdná trasa povede po Březnické ulici. Po dobu uzavírky budou autobusové zastávky na trase z Kudlova směrem k uzavřenému úseku zrušeny bez náhrady. Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se ale o opravách silnic bude ještě jednat.
2: My jsme stále v kontaktu za Asociace krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
1: Dnes se v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí setkají příznivci historických vozidel vyrobených do roku 1990. Mimo výstavu automobilů a motocyklů se návštěvníci mohou těšit na dobovou módní přehlídku, jarmark, ukázky tradičních řemesel, hudební program s lekcemi tance i občerstvení inspirované obdobím první republiky. Sami diváci pak mohou hlasovat v soutěži Elegance, kde se hodnotí nejen stav vozidla, ale i vzhled posádky a celkový dojem. Marek Ztracený večer odehrál dvouhodinový koncert na pražské Letenské pláni. Stal se tak prvním českým umělcem, který na ní vystoupil. Podle organizátorů na koncert přišlo zhruba 70 tisíc lidí.
3: Marek Ztracený odehrál v průběhu koncertu skladby ze všech svých 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky ale zaujal jeho úplně první hit Ztrácíš. Na koncert se lidé sily z celého Česka.
4: Skladna. Eden se mi líbil mnohem víc.
5: Ale i tak to bylo super.
4: Ale jinak to bylo úplně skvělý a užili jsme to, prostě tam ta energie.
6: Havlíčková Brodu a Zihlavy, ano.
7: A z Pelřimova.
8: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
9: Byl dobrý, lepší jsem asi nezažila. Mě 10.
3: Na pódiu se vedle Marka Ztraceného představila třeba Marta Jandová nebo slovenský zpěvák Adam Ďurica, Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
1: Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský z Kelče na Vsetínsku bude chybět na startu nadcházející Barum Rally Zlín. Po nedávné vážné nehodě na polské rally není zdravotně fit. Barum Rally se uskuteční od 14. do 16. srpna.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na Valašsku kolem 24. Vítr mírný, severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/35 mezi Zubřím a Rožnovem pod Radhoštěm došlo k havárii osobního auta a na dálnici D1 je na 264. kilometru ve směru Ostrava hlášeno porouchané osobní auto. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín a připraven je už pro vás magazín Mezi nebem a zemí.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
10: Svatovavřinecký kostel s odkazem předků najdeme v Uhřínově pod Deštnou. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. V České Třebové v římskokatolickém kostele svatého Jakuba Většího je v létě k vidění půvabná drobná soška Jezulátka. Pokud chcete vidět slavnou růžencovou slavnost Albrechta Dürera, máte čas už jen do konce srpna. Obraz vystavený ve Schwarzenberském paláci Národní galerie pak čeká pětiletá péče restaurátorů. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. 10. srpna bude Vavřince a odkaz svatého Vavřince připomíná kostel v Uhřínově pod Deštnou. Protože se nachází na místě bývalých Sudet, poutníci tam mohou vidět i německé náhrobky. Odkaz předků je tam znát i v okolí kostela. S Richardem Poláčkem se na tomto duchovním místě zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Ten kostel na to, že se nachází poměrně zapomenutém a odlehlém místě Orlických hor, je poměrně velký. Z toho vyplývá, že ta minulost, dávná i nedávná, byla asi v těchto místech poměrně bohatá.
2: Bývalé sudetské území.
1: Ano, nacházíme se v Sudetech, kde prostě většina obyvatel Uhřínova Velkého byla německé národnosti a s okolníma obcema přilehlejma, který pod toto území patřilo, tady žilo před válkou něco okolo 3 až 3,5 tisíce obyvatel. V současné době to je několik desítek.
2: Dá se předpokládat, že i oni uctívali sakrální místa?
1: Určitě. Já si myslím, že německý národ je hodně pobožný a z toho i vyplývá velikost výzdoba a i četnost sakrálních památek na tomto území.
2: My můžeme vidět tady i z pomníků, že na obnově tohoto kostela a údržbě se podílel občanský spolek Lidé své pomocí.
1: Ano, byl tady založen spolek pro Uhřínský kostel. Zhruba v roce 2002 se zde kostel opravoval. Pamatuji si, že se tady dělala střecha, dávala se sem nová kopule. Byla to veliká událost a od té doby tento spolek tady iniciuje i opravy těch křížků některých a hlavně i to okolí vlastního kostela, hřbitov, je velice hezky, vkusně a s péčí upraven.
2: Ano, tady na hřbitově, který je součástí tohoto kostela v Uhřínově pod Deštnou, jsou nejrůznější historické náhrobky, ale také se tady pochovává ještě v současné době.
1: Ano, ta levá strana od vchodu je víceméně pietní, jsou zde zase hezkým způsobem uspořádány náhrobky těch rodin nebo těch pozůstalých, který vlastně už nemají pokračovatele tady a nikdo se o ně nestaral a v té pravé části se dodnes pochovává.
2: A víte, co mě zaujalo, jak je to tady udržované, krásně, vše upravené v okolí?
1: Ano, myslím si, že i některé větší obce a města by tuhle péči mohla závidět.
2: A co ty historické náhrobky, které tady můžeme vidět?
1: Ty jsou těch rodin, které už tady nemají si potomky, nikdo se o ně nestaral, tak se umístili pětně do rohu toho hřbitova, do oblouku, předtím nějaký sloup a z těch názvů vidíme, že skutečně většina jmen jsou německého původu.

V magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. Královéhradecký kraj plánuje vynaložit téměř 3,6 milionů korun na sanaci skalního svahu pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. Krajští zastupitelé budou rozhodovat o poskytnutí dotace v září. Kaple je chráněnou kulturní památkou, stojí v blízkosti hrany bývalého Čedičového lomu a podle vedení kraje hrozí narušení její statiky. Stavební práce zahrnují odkrytí základů a kontrolu skalního podloží kaple, zabránění prosakování povrchových vod do podloží, zpevnění okolního terénu, včetně případného umístění pilotů a zábradlí. Kapli Loreta nad Podhradím dal v roce 1694 postavit na Velišském hřbetu hrabě František Josef Šlik na svém panství mezi Jičínem a Kopidlnem podle návrhu předního francouzského architekta činného v Čechách Matejeho. Návštěvníci kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné hoře Sedlci se mohou podílet na vzniku nové stálé expozice Memento Mori. V provizorním zvukovém studiu mohou anonymně nahrávat svá zamyšlení nad smrtí a konečností lidského života. Část výpovědí bude součástí expozice, která se má otevřít 1. dubna příštího roku. Rekonstrukci svého hlavního nádvoří dokončil Želivský klášter. Práce byly součástí obnovy prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka, které mají být hotové příští rok na podzim, řekl to za rezort klášter Želiv Petr Žák. Otevření nádvoří s programem pro návštěvníky bude 8. srpna. Na projekt dostala kanonie premonstrátů evropskou dotaci. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. 400 let stará soška jezulátka, která po restaurování překvapila odhalením původu nejen pracovníky Českotřebovského muzea, je konečně k vidění. A to přes léto v České Třebové v římskokatolickém kostele svatého Jakuba Většího. Půvabná drobná soška ze slonoviny v hedvábných šatičkách s křížkem ze stočeného drátku láká návštěvníky z domova i ciziny. Kolegyně Víta Balcarová navštívila kostel s ředitelkou muzea Janou Voleskou, která nejdříve krátce pohovořila o historii této sakrální památky.
1: Nacházíme se ve farním kostele svatého Jakuba a je to vlastně už několikátá kostelní stavba tady na tomto místě, protože ty starší byly zničeny požáry, které naše město bohužel v minulosti často postihovaly. No a ten, ve kterém se nacházíme, ten je klasicistní a byl postaven mezi lety 1794 a 1801.
2: Tak pojďme tedy za svým cílem. Jak se jezulátko do muzejních sbírek vůbec dostalo?
1: V muzejních sbírkách už je poměrně dlouho. Dostalo se do nich v roce 1897, když tuto sošku vlastnila místní rodina Vrbových a chtěla ji odstranití, protože ta soška pro ně už byla zastaralá, bezcenná. Takže když ji chtěli odstraniti, tak zakladatel muzea Jan Tykač si tu sošku vyžádal do muzejních sbírek.
2: Kdy se ale zjistilo, že má tak velkou uměleckou i duchovní hodnotu?
1: To bylo poměrně nedávno, v roce 2024, když jsme se rozhodli, že je čas nechat tuto sošku zrestaurovat, protože byla opravdu v nedobrém stavu, tak teprve paní doktorka Foltínová, která se ujala restaurování, začala zkoumat tuto sošku, respektive různé další sošky, dá se říci, po celém světě a došla k závěru, že se jedná o dílo, které vzniklo ne-li ze stejné ruky, tak ve stejné dílně, která vyřezala slavné salzburské jezulátko.
2: Před ním stojíme, je velice půvabné, zkuste nám ho popsat.
1: Je to velice drobounká soška, nemá ani 10 cm, je vyřezaná ze slonoviny a je oblečená do hedvábných šateček, které jsou zdobeny krajkami a pozamentární výzdobou. V levé ruce potom drží křížek, na hlavě má korunku, no a v pravé ruce snad kdysi svíralo malé žezlo, ale to se nám nedochovalo.
2: Dá se odhadnout jeho stáří?
1: Tak pokud se opravdu jedná o sošku, která vznikla ve stejné časové vrstvě jako to salzburské jezulátko, které máme spolehlivě datované lehce před rok 1620, tak tady stojíme před soškou, která už oslavila 400. narozeniny.
2: Úžasné. Paní ředitelko, můžete říct, v čem vlastně tkví kult salzburského jezulátka, tedy příbuzného tohoto našeho?
1: Ta tradice je velmi dlouhá, už krátce poté, co se o ní zmiňují první písemné prameny, tak se nacházejí zmínky o tom, že to jezulátko bylo několikrát rozbito a zázračně se samo zcelilo, takže se dá říci, že tady začíná taková víra v takové sebe uzdravující schopnosti, ale poté, co se soška v roce 1650 dostala do kláštera kapucínek v Salzburku, tak se k ní začali modlit mnozí věřící a trpící a ti byli uzdraveni. Takže tady se začíná psát vlastně taková kniha zázračných uzdravení a ten kult vlastně trvá do dnešních dnů a mnozí poutníci stále směřují do Salzburku, aby salzburské jezulátko viděli a poklonili se mu.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Na začátku 17. století putoval do Prahy přes Alpy pěšky, zabalený do vzácných koberců a pláten. Odtud už nikdy neodcestoval. Slavný obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost z roku 1506 je dnes součástí sbírky Národní galerie Praha. Pokud jste toto výjimečné dílo ještě neviděli, máte ještě čas do konce srpna. Poté obraz totiž čeká pětiletá péče restaurátorů. Přímo před obrazem si o Růžencové slavnosti povídala redaktorka Zuzana Filipková s dočasně pověřenou generální ředitelkou galerie a šéfkou sbírky starého umění Olgou Kotkovou.
1: Co ten obraz ukazuje? No, my mu říkáme Růžencová slavnost, ale to je vlastně název až z 19. století. Řekl ho opat ze Strahovat, Jeroným Zeidler. Co maloval Albrecht Dürer, byl mariánský obraz, Maria Bild, jak on sám o něm mluvil.
2: S Olgou Kotkovou, dočasně pověřenou generální ředitelkou Národní galerie Praha, sedíme přímo u Růžencové slavnosti. Vzácné dílo od německého malíře Albrechta Dürera zobrazuje panu Marii s Ježíškem, kteří spolu se svatým Dominikem a anděli rozdávají růžencové věnce věřícím.
1: Je to takové symbolické požehnání. Zaujala by vás asi jedna postava, když se na to díváte, takhle na to shromáždění?
2: Ano, ta v dolním pravém rohu. Ano. To je taková hodně dominantní postava, je to muž.
1: Ano,
2: to je?
1: Vidíte, že tam má opravdu takové nápadné postavení. Zřejmě je to tedy ten, kdo ten obraz zaplatil, kdo financoval tu zakázku. A existuje názor, byť není úplně prameny podložený, že to byl někdo z rodiny Fuggerů. Čili zase peníze, banky vládnou světem, teda ten, který vlastně proto společenských německých kupců, kteří tenkrát sídlili v Fondaco dei Tedeschi a jejich farním kostelem byl San a Bartolomeo, tak tuto zakázku tento muž zaplatil. Vidíte, že je tedy jemu věnován speciální více místa a ještě proč je to ten nejdůležitější muž, pochopitelně po Albrechtu Dürerovi, který se sám zachytil pod stromem, tak je to právě ten, který odpočívává růžencovou modlitbu.
2: Popisuje Olga Kotková, která zdůrazňuje, že jde v případě tohoto muže o hypotézu. Dürer maloval růžencovou slavnost v Benátkách a i tento fakt zapříčinil, že dílo začalo stárnout prakticky hned od svého začátku.
1: Je to tím, že Albrecht Dürer, který byl zvyklý z Norimberku používat určité materiály, tak najednou, když přišel do Benátek, tak zkrátka musel brát to, co bylo po ruce. Takže používal materiály, na které úplně nebyl zvyklý. A samozřejmě velmi záhy se také ukázalo jako velmi negativní faktor to vlhké, slané, benátské klima. Už záhy pár desítek poté, co byl ten obraz namalovaný, tak už byl jednou restaurovaný vlastně pokoutně, aby tedy dříve, než si ho pan císař odveze do Prahy, aby vypadal jako nový, krásný.
2: Růžencovou slavnost koupil císař Rudolf II. V roce 1606. Tento obraz byl restaurován už několikrát.
1: Upravoval ho třeba i Karel Škréta a potom byl tedy velmi silně restaurovaný v 1839 až 1841. A kdy právě malíř, který tuto opravu dělal, tak se musel vypořádat s tím, že už v té době, doslova co víme ze starých pramenů, odpodávali z obrazu kusy malby. V podstatě odpodávali tam ve spojích těch vertikálně pospojovaných topolových prken. Johannes Grus domaloval celou tvář Marie, Ježíška, anděla, ale i toho papeže.
2: Takže to byly ty změny právě, oproti tomu originálu.
1: Ano, to byly ty změny, ale nejen, že tedy domaloval ty už nedochované části malby, ale on ještě se musel vyrovnat s dalším faktorem, a to byl spěch. On opravdu byl tlačený k tomu, aby to udělal rychle. A jak se přiznal v dopise, který jsem četla, tak přiznal se k tomu, tedy opatovi, vy jste na mě, pane opate, spěchal a já jsem neměl čas aby ty spodní vrstvy oprav, takhle to napsal, řádně proschly.
2: Dodává Olga Kotková, ředitelka sbírky starého umění Národní galerie Praha a dočasně pověřená šéfka celé instituce. Růžencová slavnost bude na konci srpna svěšená ze Schwarzenberského paláce a pak půjde na několik let do rukou restaurátorů.
1: Musím říct, že v tuto chvíli už máme nějakých 55% průzkumů hotových, ale teď ještě čeká ta zbývající malinkatá

0: Také Pavla Bobka jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se teď vydáváme do Francie. Patří k nejvýznamnějším klenotům Francie s nevyčíslitelnou hodnotou. Tapisérie z města Bayeux se teď stala předmětem politické diplomacie, takzvané soft power. O co přesně jde, to je otázka pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, bylo to v červenci roku 2025, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil v rámci státní návštěvy britského krále Karla, že jim bude zapůjčena tapisérie z Bayeux do britského muzea v Londýně, a to k výstavě na konkrétní dobu od září 2026 do července 2027. Jedná se tak o jistou diplomatickou, kulturní, ale i politickou výměnu této perly nejen Normandie, ale celého francouzského kulturního dědictví. Mělo to celkem i praktický důvod, totiž muzeum ve městě Bayeux se uzavírá kvůli rekonstrukci a opravám, a to právě i kvůli dobré konzervaci samotné tapisérie. Takže aby toto veledílo nebylo jen tak v depozitáři, rozhodlo se o této zápůjčce do Londýna.
0: Jedná se o velmi křehké dílo. Ve francouzských médiích se hodně mluvilo o tajném převozu. Jak vypadal?
1: Je to tak, a to i proto, že se jedná o dílo ohromné hodnoty, které má nejen historický, politický, ale i spirituální důvod. Ten převoz v utajení začal přesně 9. července a pokud si všimneme odkud kam, tak by se řeklo, že to nebylo zas tak daleko. Totiž město Bayeux se v Normandii nachází nedaleko pláží vylodění, takže tapisérie musela urazit trasu hlavně přes Lamanšský průliv do Londýna. V Bayeux se na přípravě podíleli stovky lidí, tapisérie, která má délku 70 metrů, výšku na 50 cm a váží na 350 kg, nebyla srolovaná, ale skládána jako harmonika. Nejprve byla uskladněna na tajném místě v Bayeux a následně opět v utajení převážena do Spojeného království. A to v noci ve specializovaném kamionu, který udržoval stálou teplotu, vlhkost a hlavně se speciálním systémem proti otřesům při přejezdu. Nakonec po několika hodinách v noci dorazila do Londýna tapisérie, kde ji vyložili a všichni přítomní jí zatleskali. Tato tapisérie byla tedy následně rozložena, položena horizontálně a zkontrolována odbornicemi a odborníky, a to skutečně centimetr po centimetru. Podle vyjádření francouzské ministryně kultury Catherine Pigard neutrpěla tapisérie žádné poškození při transportu a cestovalo se jí dobře.
0: Marie, a pověst nám trochu o samotné tapisérii. Čím je významná, co je na ní k vidění?
1: Ano, proti zapůjčení do Velké Británie se i hned ozvala nemalá část veřejnosti. Je skutečným historickým pokladem nejen pro Normandii, již se týká nejen pro Francii, ale řekli bychom pro celou Evropu. Zapůjčka se nelíbila části veřejnosti ve Francii, ale ani v Británii. Kritická vyjádření ve Francii vznesla zejména obavu z transportu. Dílo je totiž velmi, velmi křehké. Tapisérie ve své novodobé historii cestovala skutečně jen málo, bylo to za Napoleona v minulém století, pak byla ukrytá před nacisty. Mnozí mluvili o šoku, jiní dokonce o zločinu proti francouzskému kulturnímu dědictví. Byla podána dokonce žaloba k ústavní radě a vznikla i petice, kterou podepsalo na 80 tisíc lidí. Na britské straně se kritizovala tato zápůjčka a mluvilo se často o předraženosti. 1,5 milionu eur stál jen převoz mezi Bayeux a Londýnem. Na 700 tisíc eur speciální vitrína, v které tapisérie bude horizontálně ležet na výstavě, a více než 1 miliardu eur pak bude stát pojištění tohoto pokladu. Tapisérie, tento nástroj, řekněme soft power, je už teď ale v Londýně a od září se předvede veřejnosti.
0: O této tapisérii jsme teď hovořili s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení a milí posluchači, s určitými obavami sledují v těchto letních týdnech polohu, pokud je se mnou sdílena, našich už dospělých dětí. Sledují na mobilu, jak míjí rozvadov, opouštějí šengenský prostor, nebo jak se naopak jako malá tečka na mapě přibližují zpět Praze. Překračují sem a tam hranice nejen států, ale také zemské přitažlivosti, svých fyzických a patrně lehce i svých finančních možností. Své hranice testují, posouvají a nově objevují. Já se naopak učím své vlastní hranice vnímat, respektovat je a přijímat. Všechno má v životě člověka své místo, říkám si, a mám radost z rozletu našich dětí, i když se o ně občas strachuji. Pro mne je naopak mnohem víc představitelné a hmatatelné, jaké to může být, když se člověk bolestně dotýká hranic vlastní soběstačnosti, samostatnosti a svobody. Nebo když se začne propadat pod pomyšlenou čáru, která dělí střední věk od stáří. Mládí a stáří, naše tělesná konstituce, zdraví a nemoc, společenský status, majetkové poměry, to vše spolu utváří hranice, ve kterých den co den žijeme naše životy. Prolomit je, překonat, znamená zažít euforii svobody, dotknout se jednoho nebo druhého obzoru, nahlédnout do hlubiny života, která snad ani nemá dna. O tajemství, kouzle i nebezpečí prolomených hranic nám vypráví voda a vítr. Moře je živel nespoutaný, nebezpečný, ale svrchovaně svobodný. Podobně vítr. Nevíme, kde je mu začátek a kde konec. Jako i tichá voda mele břehy, tak zase tý i větřík dozrává v bouři. Evangelista Jan ve 3. kapitole přirovnává k vodě a větru Krista a Boží království. Čteme zde, vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Podobně jako z hlubin země vyvěrá pramen vody, z hlubiny Boží vytryskl Kristus. Jako vítr ševelí ve větvích stromu, až vibruje každý jeho list, tak Boží království rozechvívá naše srdce a může se stát, že začneme vibrovat Kristovým životem. A to bez ohledu na náš věk, zdraví nebo nemoc. Tajemství tkví v prolomení hranic našich tělesných, politických nebo i kulturních možností. Ve stáří objevíme svobodu odevzdání. Pravda o vlastní nedokonalosti otevře prostor pro přijetí druhého člověka v jeho nedokonalosti a křehkosti. Sekularizace učí církev, Kristově pokoře a službě. Přeji vám, vážení a milí posluchači, abyste měli odvahu dotýkat se hranic. Riskovat, protože v branách života i smrti stojí Kristus. Přeji vám odvahu žít, vztyčit hradbu i torpédovat zavřené dveře, aby se rozšiřovaly obzory, horizonty, ve kterých žijeme spolu s Bohem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: O víkendu se v Rožnově pod Radhoštěm představuje slovenský folklor. Zbouranou lávku přes potok Salaške ve Starém městě nahradí nová za 4 miliony korun. Hluk o víkendu ožije folklorem, konají se svatovavřinecké hody. Dnes bude jasno z maximy až 28 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Dnes a zítra ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se uskuteční mezinárodní festival Jánošíkův dukát. Festival je zaměřen na slovenský folklor. Divákům představí soubory z Česka, které se věnují prezentaci slovenských lidových písní a tanců. Na festival přijedou i soubory a solisté ze Slovenska. Ve Starém městě postaví u obilní čtvrti novou lávku přes potok Salaška. Ta původní byla v havarijním stavu a stavbaři ji museli zbourat. Nové přemostění bude široké 2,5 metru, aby se chodci i cyklisté pohodlně vyhnuli. Zároveň bude splňovat protipovodňová opatření, když umožní průtok staleté vody, říká starosta města Martin Zábranský z Hnutí STAN.
3: Pokud přijdou nějaké povodně, tak ta původní lávka trošičku brzdila tu vodu v rámci toho koryta, protože byla nízko položená a tahle bude opravdu stoupat vlastně nad tím tokem a tím pádem té vody během těch povodní pod tou lávkou mělo protéct daleko víc.
2: Nová lávka bude stát 4 miliony korun. Hotová by měla být do konce září. Město následně upraví i chodníky a prostranství u břehu. V sobotu i v neděli jsou v Hluku na Uhersko-Hradišťsku svatovavřinecké hody. Ty návštěvníkům nabídnou hudební program, výstavy, večerní hodovou zábavu i program pro děti. V rámci hodů bude část programu věnována 60. výročí folklorního souboru Dolňácko. Vyhodnotit mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích nová umělá inteligence. Vyvinul ji český startup CareBot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
4: Radiolog si prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
5: Ukazuje mi technický ředitel společnosti CareBot Daniel Kvak.
4: Naše umělá inteligence je natrénována na stovkách tisíc klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů.
5: V Česku umělou inteligenci od CareBotu nejen v mamografii využívají už desítky. Nemocnic. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Fotbalisté Zlína ve třetím ligovém kole přivítají na svém stadionu Bohemians Praha. Podle asistenta trenéra Lukáše Motala si jeho svěřenci budou muset dát pozor na nebezpečné ofenzivní posily soupeře.
6: Almáš je určitě nepříjemný, spoustu soubojů budou muset kluci s ním podstoupit. Pilař, to je kvalita do ofenzivy, jo, to je Borec, který prostě tu nastavbu udělá. Přišel tam i teďka Květ, který teďka pár roků byl v cizině, ale je to velmi kvalitní fotbalista, takže nečeká nás nic jednoduchého. No. Prostě to jsou hráči, kteří ví, jak se ta liga hraje a my se s tím budeme muset poradit.
2: Zápas začne ve Zlíně v 17 hodin.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na Valašsku většinou kolem 24. A vítr mírný, severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Viganticích na Vsetínsku došlo k nehodě auta a cyklisty a na hlavním tahu v Hrozenkově je hlášena nehoda auta a motorky. A dávejte pozor v ulici Osvoboditelů ve Zlíně, ta je kvůli opravám zcela uzavřená a do zlínské místní části Kudlov je možný vjezd pouze přes ulici Březnická. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to pro tuto chvíli vše a na startu je sobotní hobby magazín s Arturem Kubicou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky anebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
8: Medicine man

0: magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy, protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. On na těchto odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpují se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč,
3: nevyštipovat.
2: To se traduje nevyštipovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďatko. Pokud byste měla háďatko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďatko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již 2. rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň, uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy A to je pro nás důležité. Červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají. Takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
2: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
1: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
2: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
2: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
2: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
2: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
2: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinnou potravou?
3: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
2: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
2: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
2: Až o mnoho let později, když mi kamarádi hráli nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální anebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, více různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat, a ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude hřmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosaců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nová naučná stezka v Mistřicích nabízí herní prvky pro děti i výhledy do krajiny. V sobotu a neděli bude bitva o Velygrad. Česko se potýká s extrémním suchem, zásoby pitné vody ale zatím ohrožené nejsou. Dnes bude jasno, z maximy až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Jeníková mladší. Dobré dopoledne. V Mistřicích na Uherskohradišťsku mají novou naučnou stezku. Vznikla v lese nad tamní přehradou. Stezka nabízí 5 zastavení s altánkem, herními sestavami pro děti nebo cvičebními prvky. Podrobnosti přidává nezávislý starosta obce Vlastimil Jánoš.
3: A pak jsou tam hlavně lavičky, kde krásně člověk vidí tu krajinu. Zároveň je to pojmuté jako naučná stezka. Jsou tady 3 tabule, jaké jsou tu rostliny, jaká zvěř tady zhruba je, plus i vlastně vodní živočichové.
2: V sobotu a v neděli se v archeoskanzenu Modrá na Uherskohradišťsku uskuteční historická bitva o Velygrad. Během akce budou v rámci doprovodného programu pro návštěvníky připraveny taky ukázky dobového života v 9. století, přednáška o životě ve Velké Moravě a představení tehdejších zbraní. V sobotu v 16.30 a v neděli ve 14.30 pak bude rekonstrukce bitvy z období Velké Moravy. Sucho v Česku se zhoršuje. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Zásoby pitné vody, ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
4: Máme i kategorii tzv. Vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
2: Výrazně klesá taky třeba hladina Svratky. Povodí Moravy Duní z Vírské přehrady vypouští až 3x víc vody, než do nádrže přitéká.
0: Sport.
2: Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříkeský z Kelče na Vsetínsku bude chybět na startu nadcházející Barum Rally Zlín. Po nedávné vážné nehodě na polské rally není zdravotně fit. Barum Rally se uskuteční od 14. do 16. srpna.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno nebo jen malou oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na Valašsku většinou kolem 24 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Viganticích na Vsetínsku došlo k nehodě auta a cyklisty. Na hlavním tahu v Hrozenkově na Vsetínsku je hlášena nehoda auta a motorky, která může bránit průjezdu v celé vozovce. A ulice Osvoboditelů ve Zlíně je kvůli opravám zcela uzavřená. Do zlínské místní části Kudlov je vjezd možný pouze přes ulici Březnická. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začínají sobotní srdcovky se Zdeňkem Junákem. Příjemný poslech!
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Čas je zase neúprosný, v srpnu máme už den 8. Svátek smí tak bez obav slavit každý sobě slav.
5: a já k této připomínce přidám dárek hodný prince, převážu ho mašlí tence, není jen pro oslavence. Doma nebo na výletě snad si všichni užijete. Po verších teď přijde vhod, velký pugét z malých not. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas mňam, mňam, pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 8. srpna roku 2026. Máme léto krásné, pořád svítí sluníčko, teploty jsou stále, bych řekl, plusově vysoké, takže je to radost. Můžete vyrazit na plovárnu, anebo nejlépe, pokud nemáte tranzistorový přijímač, tak zůstat doma a pustit si víkendové srdcovky Zdeňka Junáka, protože dnes vy všichni, kteří se každý týden účastníte soutěže Kdo, kdy, kde, kterou pro vás připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř, tak čekáte na to vyluštění a kdo se z vás stál tím šťastným výhercem. A kdo se stal tím šťastným výhercem, to nám už řekne Miloš osobně, který už je tady. Miloš, já tě zdravím.
1: Já přeji krásný den. Chceš říct, že srdcovky jsou takovým ventilátorem, takovou klimatizací, která osvěží lidi?
0: No tak možný to je, protože kdyby je že by se mohli smát, tak i pes se chladí tím, že vyplázne jazyk a dejchá a tím se chladí. Takže když se smějeme, máme otevřená ústa, takže bychom se mohli taky chladit. Ale ty vypadáš výborně, ty jsi zvrátil od moře.
1: Kde pak úplně obráceně, já jsem se...
0: Moře se vrátilo od tebe.
1: Ne, já jsem se vrátil z těch nejmenších velehor, jak se občas říká stater.
0: A jo, bezvadný?
1: Ano, Yeti tam nebyl, i když jsou to velé hory, takže tam bylo krásně, svítilo sluníčko.
0: Jsi opálený. Tedy
1: ano, za krkem spálený, ale takže nemohu moc kroutit hlavou.
0: Tak jo. Miloši, takže jsi připraven odpočatý, tatranský vzduch je posílil, takže můžeme jít na to. Je teda pravda ta, že tentokrát to posluchačům jako vycházelo. Nechápu vůbec proč. My jsme se s Pavlem Kašparem vůbec nechytali. První správný tip dorazil už v úterý dopoledne. Takže zbytek indicí potom už jsme vlastně vysílali zbytečně. Ale ne, nevysílali zbytečně, protože objevila se i královna Alžběta. Křestní jméno sice sedělo, ale ta si tu Kleopatru nezahrála. Takže hledal si koho?
1: Hledal jsem Liz nebo Elizabeth Taylorovou.
0: Elizabeth Taylorovou, slavnou to herečku. No a jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Byl to koberec, díky kterému mne možná mnoho lidí poprvé vidělo a zapamatovalo si mne.
1: To je ta slavná scéna z filmu Kleopatra, kdy Cezar poprvé spatří, jaký sluha donese zamotanou v koberci a pošle ji k těm nohám Cezarovým. Mimochodem, tušil bys, kdy měla Kleopatra premiéru u nás v českých zemích?
0: S koncem 70. let někdy?
1: Ano, v roce 1977.
0: Já jsem si obrátil list a tam to je napsané, jsem si to mohl přečíst, no jo, bezvadný. A úterní indicie zněla takto. I když mi to asi nebudete věřit, narodila jsem se v jedné z nejdražších částí Londýna.
1: No, a tady to mělo trošku zmást, tak to zmátlo k té královně, protože ona byla herečkou americkou, narodila se Američanům, ale v době, kdy žili v jedné z nejdražších londýnských čtvrtí.
0: Mm-hmm. Středeční indicie. Není nás mnoho, komu tihle rytíři s mečem vzdávali čest v páru. A to ještě jeden čestný zůstal v záloze.
1: Ona je nositelkou dvou Oscarů za hlavní role, ale dostala ještě jednoho, který bývá označován jako čestný Oscar, a to za humanitární činnost.
0: Aha. No a čtvrteční indicie? Schválně, kdo z vás si se mnou spojí parfémy a voňavky?
1: Tak já i parfémy a voňavky nepoužívám tedy, ale ona vyvíjela opravdu tady různou kosmetiku a různé vůně a podobně.
0: Má svoje vůně. Liz Taylorová. A poslední páteční indicie zněla takto. Někdo za život nezvládne ani jedno manželství, jiný jedno či dvě. Já jich stihla 8 se 7 muži. O kom to celý týden mluvíme?
1: No tam stojí za to připomenout, že z těch 8 manželství byl ten jeden svazek osudový, protože nastal dvakrát a to bylo právě s jejím partnerem v Kleopatře.
0: Richardem Bartnerem.
1: Přesně tak.
0: Vy všichni, kteří se soutěžili nebo hádali jste s námi v celotýdenní hádance Kdo, kdy, kde, tak jste hádali a těšili jste se, pokud budete vylosováni, na cenu, kterou je CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, Jenův uspívá třeba Libuše Domanínská, stařenku Soňa Červená a uslyšíte řadu dalších úžasných operních pěvců. Tak. A šťastným výhercem, obrátím list, se stává pan Otto Chromý z Černovic. Tak pane Otto, my vám vinšujeme, blahopřejeme, užijte si cenu. No a my můžeme jít na další úkol, ovšem předtím si odpočinete, zaspíváme si, pustíme si písničku.

0: Písnička dozněla a Milošku, my půjdeme do prvního úkolu.
1: Půjdeme na první úkol. Budu mít opět, nebo ty budeš mít, já jsem tě připravil, indicie. A z těch indicí by všichni měli poznat něco, co všichni známe. Víc napovídat nebudu.
0: Dobře, tak dobře poslouchejte. První indicie. Můza hudby má ráda mimo jiné housle a violončelo. Opakuji. Můza hudby má ráda mimo jiné housle a violončelo. Druhá indicie. Téhle moravské orlice si lidé většinou nevšimnou. Opakuji. Téhle moravské orlice si lidé většinou nevšimnou. Třetí indicie. Znáte Sixtínskou kapli? Ten motiv dotyku je tam s přivřením oka také, ovšem boží a lidský. My hledáme dětský a dospělý. Opakuji třetí indicii. Znáte Sixtínskou kapli? Ten motiv dotyku je tam s přivřením oka také, ovšem boží a lidský. My hledáme dětský a dospělý. Čtvrtá indicie. Nejslavnější vnučka uměla vyprávět. Opakuji. Nejslavnější vnučka uměla vyprávět. Další indicie. Šest barevných tónů od zelené až po šedavou. Opakuji. Šest barevných tónů od zelené až po šedavou. A poslední indicie. Umění, které lidé vnímají úplně jinak. Opakuji. Umění, které lidé vnímají úplně jinak. Tak to bylo šest indicí a na základě těchto indicí Miloš něco hledá.
1: Něco, co všichni známe.
0: Co všichni známe a co ty indicie vlastně spojuje. Takže my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Meteor lásky odletěl, Věra Špinarová dospívala, no a zatím nikdo nevolá. Milšku, máš nějakou lehkou piko nápovědičku?
1: Já myslím, že naši posluchači, kteří přemýšlejí, co by to mohlo být, se potom budou chytat za hlavu.
0: Ano.
1: Až se dozví výsledek. Ale tak já zkusím jednu nápovědu. Je nutné se podívat na obě strany.
0: Je nutné podívat se na obě strany. No, tak se podívejte, dáme vám na to čas, pustíme si Karla Zicha.

0: Karel Zich dospíval a my už máme na telefonu paní Vladimíru. Dobrý den, paní Vladimíro, my vás srdečně zdravíme s Milošem.
1: Dobrý den, já vás také zdravím, pana Junáku i pana Miloše Šenkýře.
0: Tak, jak vám to vyšlo? Co ty indicie spojuje?
1: Mně to vyšlo na československé bankovky. No. Ale vůbec nevím, jestli je to dobře, protože mě tam napadá jenom 200 korun, kde je takový dotyk těch rukou.
0: No počkejte.
1: A ty další indicie bych musela si nějak projít ještě.
0: Tak rychle proběhněte peníze.
2: Zkuste se ještě zamyslet nad tím, co jste řekla za odpověď, protože tak, jak jste ji řekla, ještě příliš dlouhá. Tak bych vám ji uznat nemohl.
1: Takže ta 200-korunová bankovka?
2: Ne, jako zkuste se zamyslet nad tím, co jste řekla. Vy jste řekla československé bankovky.
1: Jo, české, když nejsou československé.
0: Výborně.
1: Vlastně už nejsme Československo, máte pravdu, no.
0: Tak, ano, takže ano. Říkáte, ten dotyk rukou...
1: Ten dotyk je na dvoustovce.
0: Na dvoustovce. A tak pojďme od začátku. Múza hudby má ráda mimo jiné housle a violončelo.
1: Tak ta by mohla být s Emou Destinovou na 2000 koruně.
2: Přesně tak.
0: Další. Téhle moravské orlice si lidé většinou nevšimnou.
1: No, tak to asi nemám ty bankovky před sebou, možná. No, tak počkejte, moravská orlice, tak...
2: Co myslíte, že má z druhé strany Palacký?
1: Moravy byl Palacký, tak asi třeba moravská orlice.
0: Ano, a to je...
2: Kroměříš.
0: A to je na které bankovce?
1: Aha, tak já si jdu najít peněženku a jdu hledat. To vám neřeknu, asi člověk si opravdu denně mu to prochází rukama a nevšímá si toho.
0: Co říká pan profesor? Já myslím, že to
2: tak důležitá byla odpověď, že jsou to bankovky a tady toto je 1000 koruna.
0: Ano.
2: Palacký a z druhé strany máte tu Orlici a Kroměřížský zámek.
0: Pak ten dotyk dětské a dospělé ruky, to jste říkala.
1: Omlouvám se panu Junákovi, který je rodák Kroměřížský. Že jsem to nevěděla.
0: A teď máme, paní Vladimíro, nejslavnější vnučka uměla vyprávět.
1: Aha, tak to bude Božena Němcová.
0: A ta je na
1: bankovce. Ano.
0: Výborně. 6 ano. barevných tónů od zelené až po šedavou.
1: Že by 100 koruna?
2: To jsou ty barvy těch bankovek, protože každá je laděná do trošku jiného stínu.
1: Ano, máte pravdu, jasně.
0: To je stovka
1: důstat. Teď vlastně obecně všechny ty bankovky.
0: No a poslední...
1: No já si připadám, vy to ze mě taháte, jak při maturitě, když to ze mě taháte.
0: Počkejte, paní Vladimíro, vy jste měla úžasný začátek. Vy jste to vlastně řekla, protože Miloše zajímalo, otázka zněla, co je spojuje tady tyhle indicie.
1: Ano, že to jsou bankovky.
0: Tak. A tam už
1: víte,
0: nebylo.
1: Já jsem ani nechtěla volat k vám, ale když se nikdo nehlásil, tak jsem si
0: otázku
1: řekla,
0: už teďkom, a teď mi tu otázku už jenom tak jako rozplétáme. To už,
1: Dobře.
0: To už je mimo jako soutěž.
1: Tak já už nebudu mít trému a nejdu tu peněženku hledat.
0: Nechoďte. No. A umění, které lidé vnímají úplně jinak, to byla poslední indicie.
2: A to je jednoduché, protože autorem všech je Oldřich Kulhánek.
1: Oldřich Kulhánek, ano.
2: A málo kdo to bere jako umělecké dílo.
0: Tak. Takže, paní Vladimíro, velký hlubokosklon, máte náš obdiv, je to úžasné, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: A my máme první šťastnou výherkyni, paní Vladimíru, teda ale musím říct, že ta byla šikovná.
1: No, uvědomila si to. Já jsem říkal, že odpověď je jednoduchá.
0: Víš, že tady jako je to, jak bereme ty bankovky, tak jako do té ruky, že platíme nima, tam se akorát podíváme, jestli je tam 5-0-0, že to je pětistovka, nebo 1-0, že to je stovka, ale kdo už je
1: a
0: tam...
1: A nebo to vnímáme podle té barvy.
0: Nebo podle té barvy a že už se kolikrát nepodívání z druhé strany, jak ta bankovka vypadá a tak dál. Máme hezké bankovky. Tak, máme první šťastnou výherkyni, první úkol máme za sebou a my půjdeme do druhého kola.
1: Máme tu soutěžní písničku a ta bude tak slavná, že nemá vůbec smysl k ní cokoliv říkat. Otázka zazní až po ní, takže co to je za písničku?
0: Takže si ji teď pustíme.
1: Pustíme si.
0: Pustíme si soutěžní písničku, dobře, bedlivě poslouchejte.

0: Že teď prosím pěkně položí otázku Miloš.
1: A ta bude úplně jednoduchá, bude to boj o čas. Které zeměpisné názvy v té písničce zazněly? Které takže, konkrétní zeměpisné
0: které
1: názvy
0: zazněly? Které konkrétní zeměpisné názvy v písničce, kterou jste slyšeli, zazněly? Budeme se na vás těšit na
1: telefon... Teď hned?
0: Ano, teď hned, volejte teď hned na telefonním čísle 726-46-52-00.
1: Mimochodem, Zdeňku, ty tu písničku někdy zpíváš, hraješ?
0: Takhle ne, že bych ji měl nějak v repertoáru, to ne, ale je pravda ta, že ona se dost často hrávala u táborových ohňů, to jako tam to znělo úžasně, takže to jsem se jako vždycky přidal, že jo, jasně, ale abych řekl pravdu, celou si z paměti nepamatuju. Protože, no to už bych zase moc napověděl, protože se to tam tak různě opakuje.
1: No dobře, takže těch zeměpisných názvů tam až tolik není, takže...
0: Ale je,
1: já možná napovím, že jsou tam tři.
0: Až čtyři.
1: A ti chytřejší by možná našli čtyři.
0: A možná až pět. A no, možná až šest.
1: Takže teď uvidíme, jestli si to někdo... Jo, ty mateš, já jsem chtěl napovědět. Takže teď zkoušíme. A já jsem si říkal, že ta otázka bude úplně jednoduchá, protože tu písničku zná každý, ale no, možná je to písnička, kde ty si vybavuješ, když něco začneš zpívat. Tak si to postupně vybavuješ a naskakuje to samo, ale dokud to nemáš před sebou,
0: no,
1: tak to nevíde.
0: Tak to nevychází, přesně, jako člověk neví, nenaskočí mu to.
1: No, ale tak zatím to tedy vypadá tak, že tu písničku nikdo nezná. Netuší,
0: málo,
1: kde se odehrává.
0: Málo. 726
1: 46
0: 52
1: 00. No.
0: Čekáme, moji milí posluchači. Nikomu to nenaskakuje, nikdo si to předspívá a už jsou tady telefonáty, já to zvedám.
1: Tak, už to naskočilo.
0: Už to naskočilo, takže halo, lušíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
2: Tady posluchačka Jana.
0: Dobrý den, slečna nebo mladá paní?
2: Mladá paní.
0: Mladá paní Jana, takže paní Jano, kolik těch tedy zeměpisných názvů v písničce zaznělo?
2: Tak já jsem neslyšela ani jeden, ale manžel slyšel tři.
0: Manžel?
2: Ale on řídí, tak volám za něho.
0: A které slyšel? Vybaví si to manžel?
2: Morava, Orava a Vizovice.
0: Morava, Orava a Vizovice. Co říká pan profesor?
1: Já vám to uznám. Řeknu, že máte odpověď správnou. A ještě se zeptám na ten čtvrtý, který je tam tak nepřímo. Jestli ho napadne.
2: Ještě tak čtvrtý, nevím, manžel.
1: Protože tam zazní ještě jedni obyvatelé koho jednoho hned, města.
0: Ano, koho rád žere ten Jožin?
2: Koho rád žere? Koho rád žere, se ptám.
1: No.
2: Pražáky.
1: No, vidíte.
0: Tak jo, zdravíme pana manžela. Tak jo, máte pravdu, paní Jano. Bingo, uhodla jste. Takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Tak, písnička dozněla, my máme další šťastnou výherkyni, paní Janu, i když na to byli dva, se svým manželem, máme radost, blahopřejeme ještě jednou, no dívám se na hodiny, co nevidět, bude 11:45. Milošku, půjdeme do dalšího úkolu.
1: Čas pro třetí úkol, přesně tak. Díváš se někdy na pevnost Bojard?
0: Díval jsem se, ale teďko už jsem se dlouho nedíval.
1: No, tam je jedna taková soutěž, která vypadá velice těžce a přitom je velice jednoduchá. A sice ti soutěžící tam stojí před stolem, na kterém je nějaký počet nějakých předmětů a oni mají střídavě odebírat tak, aby ty poslední kusy zbyly na toho protihráče, aby poslední kus zbyl.
0: Ano, ano.
1: Takže já zkusím ten úkol upravit pro naše posluchače, tak aby nad ním přemýšleli. Takže stojíš před stolem, na kterém je 11 mincí. Proti tobě je protihráč. Navzájem se budete střídat v tazích. Každý smíte v tom svém vzít pouze jednu, dvě nebo tři mince. A prohrává ten, který bude muset vzít poslední minci, že to bude na něj. No a ty začínáš tedy.
0: Ano.
1: Budu na tebe hodný. A teď je otázka, kolik mincí z těch počátečních 11 by sis měl v tom prvním tahu vzít, abys vyhrál.
0: Abych
1: vyhrál. A jak budeš postupovat?
0: Dobře, rozumím tomu tak, že otázka jednu, dvě nebo tři mince. Můžu vzít hned tři mince?
1: Můžu vzít tři, dvě nebo jednu.
0: Nebo jednu, tak ano,
1: ano,
0: výborně.
1: Tak jako v celém tom tahu. Takže ještě jednou, na stole je 11 mincí. Společně s tím člověkem, se kterým hrajete, se budete střídat v tazích, ty začínáš. A otázka zní, kolik mincí máš vzít v tom prvním tahu, abys vlastně se stal pánem té hry a přinutil toho
0: že
1: člověka,
0: protihráč bude dobírat
1: aby ten protihráč dobíral poslední minci.
0: Ano. No, to je zajímavý, takže budeme se těšit s Milošem na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Písnička dozněla, taková letní Copacabana, a my už máme na telefonu pana Martina. Martine, my vás zdravíme.
1: Ano, dobrý den.
0: Tak, jak vám to vyšlo? Jaká je správná odpověď?
1: Tak mně vyšlo, že prvním tahu vezmu 3 mince.
0: 3 mince, dobře. Mm-hmm. A jak ta hra bude pokračovat dál?
1: Takže pokud já vezmu 3 mince, zbýde teda 8, a pokud soupeř například vezme 2, tak já zase vezmu 2. A pokud on zase vzal 2, ze zbylých 4, tak já vezmu zase 2.
2: No, ale tam vám to nevíde, protože na něj pak nezbude žádná. Vyberte tu poslední.
1: To takhle, aha.
2: Tak důležité je, že on musí vzít tu poslední, jedna jediná poslední mince musí zbýt na něj.
1: Takže, jo, tak to se to zamotal, no.
2: Takže, ale volej nám další, takže my poděkujeme a pogratulujeme k té odvaze, že jste měl odvahu soutěžit, a zkusíme další. Děkujeme.
0: Mějte se hezky, Martine, nashledanou, tak zvednu tady. Halo, halo, luštíme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Lubomír ze Šumic, už jsem vám dlouho nevolal, tak jsem to teďka zvedl. Takže, jestliže máme 11 mincí a má zůstat jedna, je třeba odebrat 10 mincí. A protože můžeme vzít nejvýše 3 a nejméně 1, součet je 4, takže musím dostat číslo, které je dělitelné 4, to je 8. Odeberu tedy 2 mince a pak budu doplňovat soupeře vždycky do součtu 4. Když vezme 3, tak vezmu 1, když vezme 2, vezmu 2, když vezme 1, vezmu 3 a zůstane na něho 1.
2: Protože jste těch 9 mincí, které zbydou po odebrání těch 2 počátečních, rozdělil na těch 8, kterých se potřebujete zbavit, a tu jednu, která má zbýt.
3: Ano.
2: Tak, výborně. Sledujete to někdy v té soutěži Pevnost Bojard?
3: Ne.
2: Tam to hrají
3: neviděl,
2: a...
3: To už jsem neviděl asi 20 let.
2: A soutěžící s tím občas do zápasí. Tak já myslím, že jste to řekl, pane Lubomíre, velice dobře.
0: Výborně. Takže vlastně my už budeme téměř na konci.
2: My si pustíme ještě písničku, ano. Mezi tím nám pan Lubomír řekne, kam mu pošleme výhru.
0: Takže vydržeme na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme, a my si pustíme ještě písničku.

0: Písnička dozněla, my máme dalšího šťastného výherce, pana Lubomíra. No a pomalinku se budeme loučit. No, uteklo to jako voda.
1: Uteklo to velice rychle. Já se tedy těším na to, že příští týden bude ta týdenní hádanka trošku zapeklitá, trošičku, protože rozhodně jedna správná odpověď, jedna uhádnutá indicie tentokrát stačit nebude.
0: A já ještě se vrátím k tomu dnešnímu průběhu. Dnes to máme opravdu zajímavý. Vyhrála jedna žena, vyhrál jeden muž a třetí vítězí byla smíšená dvojice. To byla muž i žena.
1: V autě.
0: Ještě k tomu v autě. Takže úžasné. Takže tak, já jsem byl spokojen.
1: Já také.
0: Výborně, že další týdenní, celotýdenní hádanka kdo, kdy, kde je připravena. Prosím tě, ty už moc nechoď na slunce. Seš opálen, nebo jsem pořádně maš?
1: Ano, budu se mazat.
0: A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky. V pondělí po deváté se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Krásný den.

oči má jako třpit motýlí. Z jejich řas každý muž

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Kvůli stavebním pracím jsou dnes a zítra ve Zlíně uzavřeny ulice Hradská a Osvoboditelů. Meteorologové varují před vedry a rizikem požárů. Dnes očekáváme v regionu převážně jasnou oblohu a na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se ale o opravách silnic bude ještě jednat.
4: My jsme stále v kontaktu za Asociace krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
3: Stavební práce ve Zlíně dnes a zítra uzavřeli Hradskou ulici a ulici Osvoboditelů. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Omezení v případě Hradské ulice se týká její části směrem k místní části Kudlov a zpět. Objízdná trasa vede po Březnické ulici. Po dobu uzavírky jsou autobusové zastávky na trase z Kudlova směrem k uzavřenému úseku zrušeny bez náhrady. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které v neděli zasáhnou zejména střední Čechy a v pondělí se pak rozšíří na většinu Čech a Moravy. Platí i varování před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice od začátku léta ošetřili 15 lidí, které poranil netopír. V letních měsících případů přibývá. Noční savec ale může přenášet vzteklinu. Ta někdy může být i smrtelná.
5: V případě pokousání netopírem pacienti dostávají nejen okamžité očkování, ale i sérum pro podporu imunity, jak říká primářka infekčního oddělení Ostravské nemocnice Lenka Petroušková.
6: Dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
5: Netopíři často člověka pokousají například v situaci, kdy zvíře leží poraněné na zemi a oni ho chtějí přenést. Netopír se ale přirozeně brání. Podobná situace potkala třeba i Natálii Toflovou.
7: Dělá jak pes, přichází k něčemu na zemi a čuchá kolem toho, tak jsem ho chtěla hodit do křoví a když jsem ho chytla do té ruky, tak mě kousal. Já jsem to nebrala jako vážně.
5: Některé druhy netopírů stále častěji vyhledávají úkryt v budovách, kde mají vhodnější podmínky a ochranu před predátory, zatímco jejich přirozených úkrytů ubývá. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
0: Počasí.
3: Dnes ve Zlínském kraji bude převážně jasno, nebo se objeví jen malá oblačnost. Povede mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů. Na Valašsku většinou kolem 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na dálnici D1 na 260. kilometru ve směru na Brno je pro poruchu odstavený osobní automobil. Ve Zlíně v ulici Česká havaroval cyklista. A ze zpráv Českého rozhlasu Zlín už to bylo vše. Další nás čekají za hodinu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásné sobotní poledne. Lidovou polkou okolo Hradišťa nás v úvodu potěšila Moravanka a otevřela první hodinu vysílání blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Soběslav, na Slovensku slaví jmeniny Oskar a v církevním kalendáři nalezneme svatého Dominika. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti, lásky a dobrou náladu. I dnes budeme zpívat v projektu Prázdniny u babičky. Já se velice těším, kdo se k nám dovolá, ale až po písničce. A telefon 726465200. A teď už písničku si dáme Vladimír Dvořák, Když se mi stýská, otextovala Zdeňka Dvořáková a bude hrát Lanžhočanka.

0: Vážení a milí, dozněl nám krásný valčík a já se velice těším, protože mohu přivítat zpěvačku, slečnu malou, Elišku Horkou, šestiletou ze Strážku. Ahoj, zdravím tě, Eliško.
1: Dobrý den.
0: Tak ty jsi pro nás přichystala písničku a jak se jmenuje ta písnička?
1: Černé oči děte spát.
0: Výborně. Tak my se moc těšíme na tvoje zpívání, tak já to odstartuji. Prosím, zpívej.

0: No to bylo krásné, my ti tleskáme, my ti tleskáme. Moc si nás potěšila, moc se nám to líbilo, Eliško. Tak to je nádhera. A kdo tě tuhle písničku naučil?
1: Já jsem chodila za paní učitelkou na hraní, na flétnu a naučila jsem to.
0: Aha, ty hraješ na flétnu, ano? Ty chodíš jako do lidové školy umění nebo do nějakého souboru?
1: Jo.
0: Tak kam?
1: Do Lidovky,
0: dobře. No tak jsi moc šikovná. Prosím tě, no a ty zpíváš si doma s rodiči nebo s babičkou, s dědou?
1: Se sestrou
0: si zpíváš. Aha, no já jsem se dozvěděla od tvé babičky Květoslavy, která se jmenuje jako já, paní Květoslava Horká babička, a chci jenom říct, že máte i narozeniny jako já, to je teda opravdu obrovská náhoda. Tak já se, babička mi prozradila, že ty jdeš teďko do první třídy, že ano?
1: Jo.
0: A jak se těšíš?
1: Dobře.
0: Těší se, ano. No to je nádhera. Prosím tě, a tak co takhle děláš? Ty seš teď právě u babičky na prázdninách, ano?
1: Ano.
0: Ano. A co děláte s babičkou? Hrajete si, vaříte spolu. Co všechno děláte?
1: Hrajeme si.
0: Ano, s panenkama, nebo co? Jaké máte?
1: Hry.
0: Máte různé hry? Aha, třeba Člověče nezlob se, nebo tak podobně?
1: Jo.
0: Ano. No také to máme doma také. No pak ještě Kloboučku hop a různě. No ale prosím tě, ještě se zeptám, ty jsi, tvoji rodiče hrají na nějaký nástroj nebo zpívají?
1: Ne.
0: Ne, takže ty jsi takový, jsi docela talentík, opravdu si intonovala pěkně, hezky si zpívala, tak to jsem moc ráda. A ty tam do té lidovky chodíš jenom na ten nástroj, nebo ještě je tam nějaký soubor třeba, kteří zpívají,
1: ne,
0: tančí?
1: Ne, jenom na ten nástroj.
0: Jenom na ten nástroj. No tak ať se ti daří v to hraní, ať se ti daří také v první třídě, ať se ti tam líbí, ať máš samé jedničky, nebo samé ty nejlepší známky. No a moc zdravím babičku, dědečka, tvoje rodiče. A ty seš ze Strážku, že? A babička je také ze Strážku, nebo je...
1: Jste... Zjemnice.
0: Aha, takhle, takže jste takhle jinde. Dobře, tak jo. No, tak ti děkuji, že jsem si s tebou tak pěkně mohla popovídat. Děkuji ti za to, že jsi nám tak pěkně zaspívala. A když to dobře dopadne, v neděli zítra je slosování, bude tady pan Karel Hegner. No tak, když budeš mít štěstí a budeš vylosována, tak vyhraješ rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Byla jsi někdy v Brně, v brněnském zoo?
1: Jo.
0: Ano. A co se ti tam nejvíc líbilo?
1: Opice.
0: No tak pokud by se to podařilo, tak třeba i jiná zvířátka teďko uvidíš a budeš třeba z toho nadšená a bude to velký dobrodružství, jak já říkám. Tak jo, tak Eliško, měj se moc hezky, děkujeme a nashledanou a ať žije muzika.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Nashledanou, pěknou sobotu přeji. A jako dárek posíláme písničku Jiří Vrána, Vladimír Salčák, Zpívali už kochůti a Boršičanka Antonína Konička.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak přátelé, dohráli jsme a pojďme. Máme tady telefonát. Paní Žovková ze Strážnice se dovolala. Já vás zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín. A prosila bych o písničku, chtěla bych nechat hrát Antonínovi Maňákovi Dolůky, který včera slavil narozeniny. Přeju mu hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, aby mu všechno vycházelo tak, jak si přeje. Jak ode mě, tak od manželky, od celé rodiny, protože to dneska je slavíjů, tak bych jim ještě jednou chtěla pozdravit a poslat mu krásné zdraví, aby měl, aby ještě dlouho mezi náma byl. Děkuji moc a nashledanou.
0: Nashledanou, přeji vám pěknou sobotu. Už je trošku chladněji, vidíte, je lépe.
1: No, u nás ve Strážnici chladno moc méně.
0: Ach, to jsem si uvědomila, Strážnice, no ano, tak vy jste takový ještě stále vyhřátí, vidíte.
1: No, my jsme vyhřátí až moc.
0: Až moc, tak trošku přívětivější čas, ano.
1: Děkuji
0: tak,
1: moc paní a Žovková, nashledanou.
0: Tak já tady připojím e-maily, které tady mám. Dnes slaví krásné kulaté narozeniny švagrová paní Marie Lapešová z Brna. Vše nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a hlavně zdraví do dalších let přejí Jana s celou rodinou. Písničku posíláme Andreji Zubíčkové a Aně Mrňové k narozeninám. Tak a děkujeme velice. Tak předali jsme a já tady doplním ještě jedno přání. Dnes slaví své 88. narozeniny úžasná a drahá maminka, babička a prababička paní Jarmila Jurková z Brna Žabovřesk. Protože je rozhlas Brno jejím denním společníkem, přejeme jí touto cestou z celého srdce, ať je stále čilá jako doposud. I když měla těžký osud, s úsměvem a s pevným zdravím, to je totiž tím pokladem pravým. Nehleď na dvě osmičky, které tvůj věk značí. Vždyť vypadáš mnohem mladší. Při poslechu dechovky a těti hej, žádné starosti si nepřipouštěj. Milá maminko, děkujeme ti za tvoji lásku, pomoc a laskavou náruč, kterou si pro nás vždy měla a máš. Přejeme ti ještě mnoho let mezi námi s úctou dcera Lenka a syn František s rodinami. Předali jsme a písnička V Bojanovské dolině, Lidová, Joška Černý, Vojtěch Račický a František Fatěna a Grácia.

0: Písnička nám dozněla, pojďme na e-mailovou poštu. Zítra 9. srpna oslaví 95. narozeniny pan Jaromír Dřímal z Vrbátek. Do dalších let mu přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti. Srdečně přejí manželka Hana, dcery Ivana a Hanka s manželi, vnoučata Tomáš, Andulka, Lukáš a Ondra se svými partnery a pravnučka Helenka. Tak a ještě jedno přání tady dám. Dobrý den, rádi bychom nechali zahrát hezkou písničku ke krásným 80. narozeninám panu Antonínovi Ševčíkovi do Dolních Dunajovic. Popřáli bychom mu pevné zdraví, dlouhá léta a ať ho život stále baví. Přeje celá rodina Zezulova. A já posílám další písničku, bude to lidová polka Kdyby černé očenka a mistříňanka Antonína Pavluše.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a vítám paní Hanu Kozubíkovou ze Slupného. Dobrý den.
4: Dobrý den, všechny vás zdravím. Chtěla bych pozdravit tetu Františku Čechmánkovou ze Želechovic, toho času v domově důchodců v Lukově. Teto, opatruj se, odpočin si a buď zdravá. A zítra má svátek Roman Machu z Loučky, také bych mu chtěla popřát hodně zdraví a štěstí. Děkuji moc.
3: Ano, výborně. Přeji vám pěknou sobotu. Nashledanou, paní Hano.
4: Děkuji.
3: A teď už paní Blažejová z Břeclavi, vítejte. Haló. Paní Blažejová. Tak bohužel se nám to ztratilo. Nedá se říct, tak snad se paní Blažejová dovolá znovu a budeme jí samozřejmě, budeme velmi rádi. Tak pojďme na e-mailovou poštu. Dnes v sobotu slaví osmdesátiny naše milovaná maminka a babička paní Marie Vodáková rozená Vodárková z Hluku. Netřeba moře slov, netřeba řeky vět, úmysl prozradí i malý skromný květ. Jedno, dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadnou do místa v srdíčku. Vše nejlepší k dnešnímu významnému životnímu jubileu, hodně pohody, štěstí a především pevné zdraví z celého srdce přejí a pěknou písničku posílají dcery Magda a Petra, zeť Martin a vnuk Tomáš s manželkou Lindou. A další přání tady mám našemu milému kamarádovi Zdeňkovi Prokešovi z Horních Bojanovic, který právě dnes slaví krásných 70 roků. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, hodně ujetých kilometrů na kole, ať tě smích a humor neopouští a hodně vinných degustacích. Do dalších let ti přeje kolektiv vinařských potřeb z Velkých Pavlovic a prosíme o pěknou písničku a my tak rádi učiníme, vyhovíme a bude to Jiří Helán, Jiří Tesařík, Zůstaň chvíli, otextovala Růžena Sipěnová a Moravěnka.

0: písnička je za námi, pojďme na telefon. Já jsem nesmírně ráda, že se k nám opětně dovolala paní Blažejová z Břeclavi. Tak dobrý den přejeme a prosím, můžete.
1: Dobrý den, paní Nastilo.
0: Haló. Paní Blažejová, už jste se opět ztratila. Prosím vás, paní Blažejová, počkejte, zastavte. Paní Blažejová, zase jsme neslyšeli to, co jste říkala. Popojděte si někam, já nevím, nebo nedotýkáte se těch klapátek, že to prostě najednou to vypadne. Tak ještě jednou, ano? Slyšíme se?
1: Ano.
0: Výborně, tak můžete ještě jednou, prosím.
1: Paní Navratilová, já vás srdečně zdravím a chtěla bych popřát mojemu manželovi, našemu tatínkovi a dědečkovi, panu inženýru Stanislavu Blažejovi, k jeho dnešním 80.
0: Ano.
1: Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, radost ze svých vnouča. Přejeme mu to manželka, dcera Kamila s rodinou, syn Tomáš s přítelkyní Milenkou a rodina Nosková, Stejnce, Svobodová z Hradiště a Kožnarová, Stejnce a bratr Pavel. Ještě jednou všechno nejlepší mu přejeme.
0: Výborně. Tak teď jsme krásně všechno slyšeli. Perfektní, paní Blažejová. Moc dobře.
1: Krás.
0: Ano, přeji vám krásnou sobotu. Ať se
1: děkuju
0: vám daří.
1: Naschledanou.
0: Tak a teď si přečteme tady další přání. Máme tady včera. Ne, to je dnes. Slaví své narozeniny paní Milenka Kučerová z Brna. Všichni ti nejbližší přejí především zdraví, štěstí, pohodu a klidné prožívání všedních dní. Tak to bylo jedno přání, pojďme tady na další. Tak dneska nejlepší. Dobrý, nevím proč večer, když to chtějí vysílat v poledne, dobře, tak zdravíme. Dnes se dožil, a teď tu není napsáno, svých narozenin pan Tomáš Pečiva z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky přejí přítelkyně Monika, syn Davidek, rodiče, sestra Eva, prababička a dědeček Zapletalovi a rodina Uhrova. Takže to jsme předali a mám tady další přání. Prosíme o písničku pro naši maminku, babičku, prababičku, paní Marii Fojtů z Vlachovic k jejím 90. narozeninám. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a přejí to děti Marie, Antonín, Ludmila, Ivana, Dana a Vlastimil, 15 vnuků, 20 pravnuků a 3, kteří se těší na tento svět. Vše nejlepší. Ano, ano, a dáme písničku Za kloboučkem Pérek 5, Antonín Pernička a Stříbrňanka.

0: Vítám ve vysílání pana Roberta z Mouřínova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás tam všecky v rádiu a všecky tyto posluchače. V týdnu se dožila krásný narozenin paní Anna Kolková. Tak bych jí chtěl popřát hlavně zdraví a zdraví, ať se jí splní, co si bude přát. Pak bych tu písničku poslal pro radost tady do Mouřínova, Neščákové, Aně, Vlastě Vařákové, jestli to teda poslouchá Vlasta, ale já si myslím, že jo. Tak jí taky pro radost a všem posluchačům, kdo mě pohlase, poznají, ať už je to z Bučovic, nebo tady z Mouřinova, z Račovic a z okolí. A hlavně vám tam do rádia taky by to bylo.
0: Výborně.
1: Ta písnička.
0: Ano, děkujem
1: pěkně. Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou, ať se vám daří, pěkný den.
1: Vám taky, naschle.
0: Nashledanou. Tak a pojďme tady na psaná přání. Tak, vážená redakce, dnes slaví své 14. narozeniny milý syn Mario Ryšavý z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání přejí rodiče a celá rodina. A zítra, 9. srpna, oslaví své 60. narozeniny můj manžel, pan Vladislav Ryšavý. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání přejí manželka, syn Mario a rodina Stoja Spalova. Tak to jsme přidali a já tady přidám ještě jedno přání. Tak děkujeme OUT Troubky z Dislavice za zajištění setkání důchodců, které se konalo v pátek 7. srpna. Hrála cymbálová muzika pana Kordíka z Jarohněvic. Zvláště děkujeme starostovi a děvčatům, která nás obsluhovala, Peti a Janince. Prosíme o písničku Důchodci z Troubek. Tak my jsme rádi, že jste se takhle pěkně bavili. Tak dáme písničku, kterou tady máme. A bude to Mojej milej Zdeněk Baťka a cymbálová muzika Technik Ostrava.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Velice milá písnička nám dozněla a pojďme si poslechnout paní Elišku z Vřesoviště.
1: Vřesovic.
0: Jo, já jsem vám Vřesovic, tak promiňte.
1: Vřesovic. Takže, dobrý den, ještě jednou vás zdravím, České rozhlasce Brno. A písničku bych chtěla poslat své milé kamarádce, paní Marušce Kavanové, která bude mít zítra své narozeniny. Milá Maruško, já tě přeji, ať tvůj zítřejší den jenom samou radostí je naplněn. K tomu hlavně hodně zdraví, tak jak každé přání praví. Štěstí, lásku, pohodu, radost ze života a své rodiny a k tomu všemu hojnost Božího požehnání. A ještě bych chtěla pozdravit všechny mé vřesovské přátelé, kteří poslouchají Český rozhlas Brno. A také mého syna Petra, který je tady u mě na návštěvě pro pěkný den.
0: Ano.
1: A vám děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Ano, budeme se velice těšit, ať se vám daří a krásné odpoledne.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. A dáme přání, k tomu připojíme. Písničku posílám do Hračovic, kde dnes slaví Den obce. Aby v těchto horkých dnech všechno zvládli, jako vždy, kapela, aby dodržovala důležitý pitný režim, to jim posílá a těší se Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den, Druláková Hana. Takže pitný režim je důležitý, to je jasné. Takže přátelé, pojďme, máme tady další písničku, Zdeněk Kurský, Miloslava Gurská, Dala jsem klobůček a Gloria.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Vítám ve vysílání paní Josefku z Moravského svatého Jána. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navratilová. Prosím vás, pozdravujem vás tam všetky, sa celú Moravu, rodinu Moravskú. A chcela bych dať zahrať, keď sa mi nepodarilo. Prvého sa dožívala 70 rokov pani Irena Rusňáková a minulý mesiac oslávili krásnych 50 rokov Ondrej a Monika Valachovičovi s Kútou.
0: Áno.
1: Pani Rusňáková je z Jánov, z Moravského Jánu.
0: Áno, áno, dobře.
1: A ešte 11. sa tento mesiac dožije 76 rokov Anička Odehnalová z Mikulova. Takým všetkým prajem zdravie, šťastie, lásku v rodine, pohodu. A nech si zatancujú títo naši oslavenci. Vôbec sa mi to nepodarilo vtedy, keď mieli ten svátek. Ani za svet.
0: Dobře, tak paní Josefko, je to všechno, prosím?
1: Ano, ano.
0: Ano, já vám přeji krásné odpoledne, ať se vám daří hodně zdravíčka, tak už je přívětivější počasí, tak ať to všechno zvládáte.
1: Ano, ano, děkujem.
0: Ano, pěkný den.
1: Pěkný den a já vám.
0: Naschledanou.
1: Děkujem.
0: Tak a já tady připojím ještě e-mailovou poštu. Prosíme o písničku pro pana Jana Čajku z Velké nad Veličkou, který právě dnes slaví své narozeniny. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí rodina Rybova z Dubňan. Tak předali jsme a pojďme, přátelé, na písničku, kterou mám nachystánu. Vyjdi už slunéčko, Zdeněk Baťka a Lácaranka.

Písnička nám dozněla a máme tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. A já bych dnes chtěla poblahopřát k narozeninám paní Janě Styxové z Brna Vinohrad. Přejeme vše dobré, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou pohodu a dobrou mysl také, ať se vám daří a na zdraví. Takže předali jsme a už hrajeme poslední zpívanou písničku Hej, paní mámo, Karel Vacek. Karel Zelníček nám zaspívá a Starobrněnská dvanáctka doprovodí.

Vážení a milí, dozněla poslední písnička Vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině a právě posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro vás napsal Jiří Tesařík, Jiří Helán v podání Moravěnky, která se nazývá Veverská. Já vám přeji radostný poslech plný pohody a to vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Při demoličních pracích se samovolně zřítila část budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Vinaři dnes v Polešovicích zarazí horu. Česko se potýká s extrémním suchem. Zásoby pitné vody ale zatím ohroženy nejsou. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru až 28 stupňů. Matěj Nradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Část vyhořelé budovy 34 ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracech samovolně zřítila. Sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího společnosti Krým Marcela Schmidta trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho nezranily a nepoškodily ani techniku. Demolice byla přerušena do doby, než se usadí prach.
4: Samozřejmě to věc, kterou demoliční firma počítá, tak jak i statici zmiňovali, zejména tady ta západní část, byla z pohledu statiky nejvíce narušena, to znamená, počítalo se s tím, že v rámci těch demoličních prací může dojít k samovolnému zřícení nějaké větší části a to se právě dneska stalo.
2: Budova 34 v továrním areálu ve Zlíně začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Část stavby se zřítila ještě ten den, hasiči požár likvidovali více než 2 týdny. V Polešovicích na Uhersko-Hradišťsku dnes pořádají tradiční zarážení hory. Vinaři tak podle starého zvyku symbolicky uzavřou vinici před blížícím se vinobraním. Akce začne v 16 hodin mší za vinaře v kostele svatého Petra a Pavla. Samotné zarážení hory se pak uskuteční o 2 hodiny později ve vinici Nové hory. Návštěvníci se vedle koštování vín od místních vinařů mohou těšit také na folklorní program a cymbálovou muziku. Sucho v Česku se zhoršuje. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé vodní nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níže než je obvyklé. Zásoby pitné vody ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrožuje.
5: Máme i kategorii takzvaných vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
2: Při autonehodě u východobavorského Štraubingu se včera vážně zranilo 5 lidí. V protijedoucích vozidlech se na silnici B20 srazili čeští řidiči. Německý web TAG24 napsal, že s jedním z vozů byl minibus se 3 cestujícími. Ten se pak srazil ještě s 3. autem. Některé ze zraněných musel do nemocnice transportovat vrtulník. Podle policie další 3 lidé utrpěli lehká zranění.
3: Počasí.
2: Dnes ve Zlínském kraji převáží jasno nebo se objeví jen malá oblačnost. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28, na Valašsku jen kolem 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 490 u Doubrav na Zlínsku je na vozovce spadená větev. A ze zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo vše. Další v našem vysílání zase za hodinu a do té doby je tu zámecké léto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh 2 vážených šlechtických rodin a 1 stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoržel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnice jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no... Nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský del Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte řebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten řebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starili a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mě rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování.

0: kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku S čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
1: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
1: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
1: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
1: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
1: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky S čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak. A
2: jo, zkuste to, já udržím kočár.
1: To je hodně houpavý.
2: Ano.
1: On je jako pérovaný. Je to útulný tady?
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
1: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
1: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
1: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady, hele.
1: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
1: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
3: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal borku.

0: představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova koruna.
1: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
2: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
1: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
0: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
2: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
1: V koupelně.
2: Které dveře nejvíc vržou?
1: Všichni.
2: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
1: Všude.
2: Kolik máte balkónů a teras?
1: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
2: Měl někdy zámek vězení?
1: Ne. Ne.
2: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
1: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
2: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
1: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
2: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
1: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
2: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
1: Klíče?
2: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
1: Ne, mám spousta klíče, obyčejný. A jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
2: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
1: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
2: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
1: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
2: Kde je oblíbené místo na svatby?
1: No, mramorový sál.
2: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
1: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
2: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
1: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
2: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
1: Když fouká vítr z prasečák.
2: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
1: Krása, pávy, práce.
0: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
2: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
1: Teda byste mi dali dobrý nápad.
2: Tak jak palice to vypadá.
1: Jo, jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
2: Jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
3: Ano, ano, ano, tam jsem byl, ale...
2: Co tam je?
3: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V sobotu a v neděli je v Modré bitva o Velikrad. Otrokovická radnice využívá prázdniny k rekonstrukci škol. Zlínské fotbalisty čeká v lize domácí utkání proti pražským Bohemians. Dnes bude v regionu převážně jasná obloha a na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradil k mikrofonu. Dnes a zítra se v archeoskanzenu Modrá na Uhersko-Hradišťsku uskuteční historická bitva o Velikrad. Během akce budou v rámci doprovodného programu pro návštěvníky připraveny taky ukázky dobového života v 9. století, přednáška o životě ve Velké Moravě a představení tehdejších zbraní. V sobotu v 16 hodin a 30 minut a taky v neděli ve 14 hodin a 30 minut pak bude rekonstrukce bitvy z období Velké Moravy. Město Otrokovice využívá letní měsíce k údržbě i větším investicím ve školách. Největší letošní prázdninovou opravou v oblasti školství je modernizace elektroinstalace v základní škole Trávníky. Podle tiskové mluvčí radnice Lenky Vaculové jde o investici za 966 tisíc korun.
2: Prázdninový stavební ruch pokračuje i na dalších školách. V základní škole TG Masaryka probíhá výměna podlahových krytin, zednické úpravy v kuchyni, nechybí ani výmalba vybraných prostor. Na základní škole Mánesova se rekonstruuje sociální zařízení v kuchyni, probíhají drobnější zednické práce a také malování.
1: Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se pak vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, jak říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Sport. Fotbalisté Zlína ve třetím ligovém kole přivítají na svém stadionu Bohemians Praha. Podle asistenta trenéra Lukáše Motala si jeho svěřenci budou muset dát pozor na nebezpečné ofenzivní posily soupeře.
4: Almáš je určitě nepříjemný, spoustu soubojů budou muset kluci s ním podstoupit. Pilař, to je kvalita do ofenzivy, jo, to je borec, který prostě tu nastavbu udělá. Přišel tam i teďka Květ, který teďka pár roků byl v cizině, ale je to velmi kvalitní fotbalista, takže nečeká nás nic jednoduchého. No. Prostě to jsou hráči, kteří ví, jak se ta liga hraje a my se s tím budeme muset poradit.
1: Zápas začne ve Zlíně v 17 hodin.
0: Počasí.
1: Dnes ve Zlínském kraji převáží jasno nebo se objeví jen malá oblačnost. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28, na Valašsku většinou kolem 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Uherském Brodě je uzavřena ulice Bedřicha Smetany. Opravují zde vodovod a kanalizaci. Ve Zlíně pak počítejte s uzavírkou ulice Osvoboditelů a ulice Hradská. Provádí zde rekonstrukci křižovatky. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodovou sobotu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Osmého osmí, takhle hezké, symetrické datum najdeme dnes v kalendáři. K radosti mnohých jistě přispívá také to, že je to sobota a někoho jistě těší také fakt, že teploty v našem kraji aktuálně dosahují maximálně k podle mě velmi příjemným 27 stupňům. Někde se dokonce můžete i na můj vkus ochladit, třeba Velké Karlovice a Horní Bečva hlásí pouze 22. Tak kdo má radši nižší teploty, může i do hor. Mimochodem, když jsme u těch hor, tak dnes je to rovných 240 let, co byl poprvé zdolán nejvyšší vrchol Alp. Mont Blanc. Hezké výročí. My se ale budeme pohybovat v následujících 2 hodinách, především v našem kraji, mezi malebnými kopečky. I když ne vždy se tady dějí jen příjemné věci. Za chvíli například připomeneme jeden půl století starý kriminální případ z Valašsko-Kloboucka, který se stal předlohou filmu Smrt stopařek. Počkejte si během písně Valdemara Matušky, který bude zpívat v duetu s Hanou Hegerovou. Tak, abyste to věděli, děla. Tak vy se dozvíte spoustu, možná i nového, možná si něco zopakujete v následujících 2 hodinkách, ve kterých vás bude provázet dnes Pavel Vacek, který přeje dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
0: Český rozhlas Zlín.
6: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi

0: poromantické, místy až rozšafné písni teď v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín zvážníme. Před 50 lety se začal psát scénář brutální dvojnásobné vraždy mladých studentek na Valašsko-Kloboucku. Případ, který se později stal námětem filmu Smrt stopařek, na dlouhá desetiletí u rodičů dospívajících dívek zakořenil strach z autostopu. Zmařené životy dvou Slovenek, Tatiany a Věry, dodnes u Valašských Klobouk na Zlínsku připomíná prostý dřevěný kříž.
1: Byl to případ, který jsem v životě nezažil.
2: Vzpomíná přímý účastník tehdejšího vyšetřování, dnes 88-letý policejní kapitán ve výslužbě Eduard Daněk.
1: U takových dvou vražd jsem byl jedenkrát v životě. To se nezapomene.
2: Tragický příběh se začal psát 8. srpna 1976, kdy dvěma 19-letým studentkám Trenčínského gymnázia ujel spoj do Tater. Tatiana a Věra šli na autostop a nastoupili do kabiny nákladňáku svého vraha Miroslava Somory.
3: Ten jim zastavil, s tím, že naložil do auta, počkal, až usnou, vzal těžký klíč, několikrát je udeřil tím těžkým klíčem do hlavy, pak vzal 30 cm dlouhý nůž, pobodal je, takže vlastně tím ji usmrtil, pak následně na jedné z nich vykonali posmrtnou soulož.
2: Popisuje známá fakta Josef Bělaška, nezávislý starosta Valašských Klobouk. Právě na skládce u tohoto města se vrah zbavil těl.
3: Tady vedla cesta a jeden všímavý občan, který tudy projížděl, si všiml, že to nákladní auto neparkuje korbou, kdyby směrem k té skládce, ale předkem. No, tak ho to nějak zaujalo, tak se na to místo ten den ještě vrátil a našel právě tady ty těla, které byly jenom tak ledabile zahrabané.
2: Nález odstartoval rozsáhlou policejní akci, vzpomíná policista ve výslužbě Eduard Daněk.
1: Já jsem sloužil na oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně.
4: To tam takto povolali úplně všechny.
1: To byl dosažení na blízko do toho autobusu, odvezli nás do Valašských Klobouk. A úkol hledat něco podezřelého, že byly jako usmrceny ty dvě dívky.
2: Případ Československo šokoval a za 3 roky se stal předlohou filmu Jindřicha Poláka Smrt stopařek.
5: Jenomže vy nejste stop, vy jste taxík.
6: Vlastně máte pravdu.
2: Role vraha se tehdy ujal polský herec Marek Perepečko, protože takto záporná postava by českému herci mohla tuzemskou kariéru zničit.
6: Ale bejt na vašem místě. Stejně bych nestopoval.
5: To myslíte vážně?
6: Ovšem, hlavně ne v takovýhle košilce.
2: Skutečného pachatele Miroslava Somoru dopadli policisté za 2 dny po vraždě. V roce 1978 skončil na Šibenici. Z Valašských Klobouk Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: My si za chvíli také řekneme, co nejvíce ohrožuje seniory v Česku. Právě to bylo tématem pátečního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ukázku z rozhovoru se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou z neziskové organizace Romodrom uslyšíte hned po písničce.
7: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: To byl Michal Horák ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi. To všechno jsou situace, které můžou do života seniorů přinést různá rizika. A právě o nich byla páteční poradna Českého rozhlasu Zlín se zlínskou sociální pracovnicí Adélou Suhradovou z neziskové organizace Romodrom. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou mimo jiné zajímalo, jaké životní změny bývají nejrizikovější.
1: To největší riziko nepředstavuje většinou ta jedna změna, ale kombinace těch změn. Tak například senior odejde do důchodu, krátce potom ovdoví a následně se u něj objeví zhoršené zdravotní komplikace. Takový souběh událostí opravdu zvyšuje to riziko třeba té osamělosti, zhoršení psychického stavu, ale i teda těch finančních obtíží, když na tyhle věci všechny zůstane sám.
2: Dá se poznat, že se senior dostává do situace, kterou už sám nezvládá zvenku od lidí, kteří jsou mimo?
1: Dá se to poznat tak, že třeba už tam vidíme nějakou zanedbanou péči samu o sebe nebo o domácnost, nebo ten senior je takový zmatený víc, začíná zapomínat, nebo může i třeba výrazně omezit kontakt s okolím, to, na co byli ti z toho okolí zvyklí, najednou se začíná jako stahovat a už ho není tolik vidět. Můžou to být i třeba nějaké častější pády nebo nějaká zhoršená pohyblivost a i třeba výkyvy nálad.
2: Jakou roli hraje osamělost? Může zvýšit riziko, že člověk například naletí podvodníkům nebo se dostane do nevýhodné situace?
1: Tak senior, který je dlouhodobě osamělý, skutečně může být náchylnější k tomu, že uvěří člověku, který mu nabídne pomoc a poskytne nějaký zájem o něho. Toto bohužel právě využívají ti podvodníci, jak jste říkala, ať už při nějakým podomním prodeji, telefonických či internetových podvodech, nebo při snaze získat přístup k jeho finančním prostředkům či osobním údajům. Důležité je ale zdůraznit, že to není otázka důvěřivosti, ale přirozené lidské potřeby kontaktu a nějaké blízkosti.
2: Jaké triky tady takový podvodníci používají nejčastěji?
1: Tak můžou to být falešní bankéři, falešní policisté, internetové a telefonické nějaké podvody, i investiční nějaké záměry, ale můžou to být taky podobní prodejci a často se také nestydí vystupovat jako falešný vnuk nebo vnučka.
2: Máme tady prvního volajícího do dnešní poradny.
3: Dobrý den, já vám jenom chci říct, co se nám stalo před 14 dny. Zavolala policie, že náš syn zranil a zabil jako při autonehodě 17-letého chlapce. A já jsem se pomalu zhroutila z toho, to je jasné, a i manžel. A tak jsme tak ale chtěli po nás, jako že je na služebně a že chcou 500 tisíc jako kauci. Naštěž se mi řekla, ať mi dají hlas toho syna, co dělá, že ne, že plače a že je v šoku a tak. Takže jsem říkal, dejte mi ho k telefonu. Takže jsem poznala, že to vlastně není můj syn. Já říkám, to není můj syn. A zkusila jsem druhý telefon, zavolala jsem snaše a říkala, ne, ten je doma a hledí na fotbal, takže říkám, ať dávají lidi pozor na toto, protože to je opravdu hrozné, tak strašit staré lidi a god, když je to syn nebo dcera nebo nějaké příbuzenstvo.
0: Je to tak, buďte opatrní. Záznam celé poradny o ohrožení seniorů najdete na našem webu zlin.rozhlas.cz. Zaměřte se na páteční audioarchiv po 11. hodině. A když zůstanete s námi, tak také zjistíte, jak se bude vyvíjet počasí. Asi se nám oteplí. Víc řekne už za chvíli meteoroložka Bára Kučerová.
4: Zdravý chrup není důležitý jen u lidí, ale také u našich čtyřnohých mazlíčků. Jak pečovat o zuby psů a koček a kdy je čas navštívit veterináře? O tom si budeme povídat s veterinářem Petrem Veselským z Frištáku na Zlínsku. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 10. srpna a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s veterinářem Petrem Veselským i s vámi se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
6: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme. A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
7: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
6: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
7: Strom lásky mý.
6: Pavel Mašek
7: a Standa Hložek.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Takhle vypadá sobotní pohoda v podání Petra Nadě. Možná i vy teď posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín s nohama na stole. Jistě ve střehu je ovšem meteoroložka Bára Kučerová, aby nám poskytla do našeho vysílání aktuální informace.
1: Počasí.
0: Aspoň teď doufám, že to platí. Volám do Brna, hezké odpoledne přeji.
2: Pěkné odpoledne.
0: Ano, spojení funguje, tak to je dobrý základ k tomu, abychom si řekli, jak se sobota s krásným datem 8.8., čili 8. srpna, prezentuje v našem regionu 5 minut před 14:30.
2: Tak zatím až do této doby byla to sobota slunečná, i nadále slunečná bude. Pokud je na obloze nějaká oblačnost, tak je málo a je malá, to znamená většinou skoro jasno, pokud je něco, anebo jasno. A teploty, ty se teď pohybují mezi 25 a 27 stupni Celsia.
0: Naznačila jste, že slunečná, tedy ta sobota, zůstane. Slunce ale nakonec stejně zahyde, tak jak bude v noci?
2: A noc zůstane většinou jasná a zítřejší ranní teploty budou mezi 15 a 12 stupni Celsia, v údolích lokálně i kolem 10 stupňů Celsia, a mírný severovýchodní až severní vítr by se měl v noci uklidnit a měl bývat spíše slabý.
0: To už jsme se lehce dostali až k zítřejšímu ránu, jak zítra přes den.
2: A zítřek bude jasný, případně s malou průsvitnou oblačností, ale ta oblačnost nebude malá z hlediska nadmořské výšky, ale z hlediska jejího množství. Bude to oblačnost vysokých pater a zítřejší maximální teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na Vsetínsku kolem 28 stupňů Celsia, a zítra by měl vát slabý proměnlivý, případně východní vítr.
0: Lehce nám ty teploty stoupají, udělá to už zítra něco s biozátěží?
2: A zítra bude biozátěž na stupni číslo 3 ve většině kraje a na Vsetínsku tam bude na stupni číslo 2.
0: A asi si zvykejme, protože podle dlouhodobějších předpovědí by pondělí mělo být ještě teplejší. Potvrdíte?
2: Ano, a ty maximální teploty v pondělí očekáváme mezi 30 a 33 stupni Celsia, na západě kraje lokálně i k 35 stupňům Celsia, a jinak bude pondělí skoro jasné až polojasné odpoledne a večer potom bude od západu přibývat oblačnost. S ní přibudou také nebo přijdou také přeháňky, případně déšť nebo nějaká bouřka, takže déšť nebo pondělí by odpoledne mohlo být trošku vlastně zakončeno to teplejší období nějakými srážkami.
0: Aha, takže zakončeno říkáte. Bude to tedy znamenat, že ten trend zrůstajících teplot se utne a začnou nám zase padat od úterka? Jenom takový lehký pohled na ten příští týden?
2: Spíš se částečně přeruší nebo naruší, jak to říct. Úterý by ty teploty měly být 25 až 29, středa 24 až 28, ale potom zase ke konci týdne by ta teplota měla pomaličku růst a víkendové teploty by zase mohly být spíše ty tropické.
0: No tak dá se říct, že si na své přijde každý, kdo má rád opravdu ty vysoké teploty, i ten, kdo má rád více to umírněnější léto. Každopádně děkujeme za ten výhled, budeme připraveni a samozřejmě budeme ji zpřesňovat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Než se rozloučíme, tak jsou naši posluchači zvědaví i na zajímavosti v podobě srovnání 8. srpna a rekordních teplot s těmi aktuálními.
2: A to maximum je ze Starého Města z roku 2013, teploměr ukázal 37 stupňů a 8 desetin, a minimum je z Uslenek Kychové na Vsetínsku, kdy se teploměr zastavil 4,5 stupně nad nulou, a to v roce 1993.
0: Vidíte, 37,8 jste, myslím, říkala, to maximum. Člověk by si řekl, je, to je teplo, ale v odlesku těch minulých dní vlastně můžeme říct téměř norma. Děkujeme i tady za tohle vše. Mějte se hezky a budu se těšit zase ve vysílání Českého rozhlasu Zlín někdy. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak jak jsme slyšeli, mohlo by přát počasí i výletům. Kdy jindy než o víkendu, tak se nechte na jeden takový pozvat. A to už za chviličku Arnoštem Lukešem.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Naše další cesta ve vysílání Českého rozhlasu Zlín bude mířit do Kunovic. Tady je ale potřeba zbystřit. Pravidelní posluchači vědí, že při zmínkách o městech a obcích je zasazujeme i do příslušné lokality ve vysílání. Konkrétně u Kunovic je to vyloženě žádoucí, protože stejnojmenná sídla najdeme jen v rámci našeho kraje rovnou dvě. S orientací i s výletem nám teď poradí Arnošt Lukeš. Pěkný den.
1: Hezký den vám i posluchačům. Já jsem taky znal Kunovice pouze na Slovácku, nedaleko Uherského Hradiště. Když jsem slyšel o naučené stezce profesora Rudolfa Haši, nemohl jsem ji v katastru Kunovic najít. Jsou totiž v našem kraji další Kunovice, v okrese Vsetín, na železniční trati Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí. Tam se narodil 1. dubna 1881 Rudolf Haša. Byl významnou osobností lesnického oboru i celé vysoké školy zemědělské v Brně, dnes Mendelovy univerzity. Práce pro školu i školní statek se stala hlavním smyslem i náplní jeho života. Dosáhl cíle, o který usiloval, pozvednutí vysoké školy a jejího školního statku na nejvyšší úroveň. Dožil se 82 let a v rodné obci zemřel.
0: A je dobře, že je tam Rudolf Haša připomínán i prostřednictvím naučné stezky, kterou nás dnes hodláte provést, že, pane Lukeši?
1: Ano, naučná stezka je pojmenována po něm a má 12 zastavení. Byla vybudována v roce 2010, seznamuje návštěvníky z obcí Kunovice a ležící na úpatí Hostinských vrchů. Stezka začíná u vlakového nádraží Kunovice Loučka, kde roste památný dub letní, vysoký přes 20 metrů s obvodem kmene téměř 3 metry. Naučná stezka pokračuje přes obec Kunovice. U kaple svaté Anny bych doporučil stezku opustit a vydat se k severu na rozhlednu. Obecní rozhledna byla zpřístupněna v červnu roku 2021 u nového vodojemu v nadmořské výšce 347 metrů. Na vyhlídkovou plošinu 14 metrů nad terénem vede 42 schodů. Vstup je volný. Z rozhledny se naskytne krásný pohled na Hostýnské i Oderské vrchy a na Beskydy. Stavba je zděná. Od naučené stezky je vzdálena asi 500 metrů, ale zacházka se určitě vyplatí. Vrátíme se zpět do obce na naučnou stezku. Půjdeme kolem kaple Nejsvětějšího srdce Páně. Na konci zástavby se dostaneme do Lipové aleje a cestičko mezi zemědělskými plochami rybníku a mokřadu. Následuje strmý výstup na vrchol Kunovické hůrky. Na vrcholku v nadmořské výšce 570 metrů se nachází rozhledna, z nich se naskytá krásný výhled na malebné panorama. Rozhledna je středem naučné stezky a taky bodem nejvyšším. Trasa pokračuje loukami a pastvinami do místa zaniklé středověké vsi Polomsko. Zde se traduje původ vesnice Kunovice. Lesní cesta vede k poslednímu zastavení k myslivecké chatě. Jednotlivá zastavení nám přiblíží nejen historii obce, ale také nás seznamují s lesem, rostlinami, zvířaty v něm žijícími a krásnou studánkou. Absolvováním stezky se dostaneme k výchozímu bodu na nádraží. Délka naučné stezky je 9 km. Pokud si prodloužíme výšlap k rozhledně u vodojemu, zaokrouhlíme si výlet na rovných 10 km. Typ je vhodný jak pro menší děti, tak i pro starší turisty.
0: Tak si naplánujte třeba přímo rodinný výlet. Jak jsme slyšeli od pana Lukeše, naučná stezka profesora Rudolfa Haši v Kunovicích na Vsetínsku k tomu přímo vybízí. Přejeme příjemnou cestu a spoustu zážitků. A když už se tak hezky touláme, tak můžeme zamířit také k nejvyššímu vodopádu u nás. Věděli byste, kde ho hledat? Asi tušíte, že to už zamíříme mimo náš kraj. Přesnou odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ještě předtím troška hudební duchařiny s Mirkem Hofmanem a Helenou Maršálkovou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

0: Ten nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr. Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: I z vysílání Českého rozhlasu Zlín už asi víte, že ani jednomu ze zástupců našeho kraje vstup do nové ligové sezóny nevyšel. Fotbalisté Zlína i Slovácka to chtějí napravit o tomto víkendu. A vy si můžete poslechnout předzápasové ohlasy z obou kabin už za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Českým rozhlasem Zlín můžete sledovat i první fotbalovou ligu, která pokračuje o víkendu třetím kolem. V něm přivítají dnes odpoledne zlínští fotbalisté na svém hřišti pražské Bohemians.
1: Bohemka si myslím, že posílila dobře. To jsou všechno zkušení ligoví hráči, ostřílení ligou, kteří ví, jak se ta liga hraje. Almáš je určitě nepříjemný, spoustu soubojů budou muset kluci s ním podstoupit. Pilař, to je kvalita do ofenzivy, jo, to je Borec, který prostě tu nastavbu udělá. Přišel tam i teďka Květ, který teďka pár roků byl v cizině, ale je to velmi kvalitní fotbalista, takže nečeká nás nic jednoduchého. No. Prostě to jsou hráči, kteří ví, jak se ta liga hraje a my se s tím budeme muset poradit.
2: Říká zlínský asistent trenéra Lukáš Motal. Jeho svěřenci vstoupili do sezony dvěma porážkami a stále tak čekají na první bodový zisk.
1: Tak já bych si přál, aby jsme udrželi konečně čisté konto vzadu a dopředu musíme mít přesnější, větší kreativitu, hlavně na posledních 30 metrech hřiště v ofenzivní fázi, kdy potřebujeme zpřesnit tu kombinaci, zpřesnit centr a zatím nám to úplně neladí v tom, že nám to nesejde. Buď nám ten centr letí dobře, nemáme tam náběh správný, nebo máme náběh a centr nám nejde, takže potřebujeme to tohle sladit a prostě vzadat tam větší kvalitu od všech hráčů v té ofenzivě.
2: Druhý regionální zástupce Slovácko nastoupí v neděli na hřišti Jablonce. Podle trenéra brankářů Dušana Melichárka se tým z Uherského Hradiště potřebuje po velké letní obměně kádru co nejrychleji sehrát.
3: Každý ten kluk nový vlastně do kabiny je charakterově jiný, takže to bude jak v kabině, tak na hřišti trvat delší dobu. Nejde říct, jak dlouho to bude trvat, ale snažíme se pracovat prostě na tom, aby to bylo co nejrychleji.
2: Jablonečtí fotbalisté mají za sebou čtvrteční zápas v evropských pohárech. Nedělní ligový duel tak pro ně bude i kvůli očekávaným vysokým teplotám hodně náročný.
3: Je možné, že tady v tom počasí by to mohla být určitě trošku výhoda, ale nemyslím si, že by to měla být věc, kterou bychom si měli dávat do hlavy, protože aj ten kádr vlastně mají dost široký na to, aby to prostřídali, což ukázali po tom prvním pohárovém zápase vlastně v ligovém kole, kdy to trošku prostřídali a na výsledku se to vůbec nepodepsalo.
2: Dodává Dušan Melichárek. Tomáš Perutka, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Při demoličních pracích se samovolně zřítila část budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Zbouranou lávku přes potok Salaška ve Starém městě nahradí nová za 4 miliony korun. Světelná show v Brně oslavuje čtvrtstoletí vily Tugendhat na seznamu UNESCO. Dnes bude v regionu převažovat jasná obloha a na teploměru naměříme až 28 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy. Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Část vyhořelé budovy číslo 34 ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracích samovolně zřítila. Sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Schmidta trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho neporanily a nepoškodily ani techniku. Demolice byla přerušena do doby, než se usadí prach.
3: Samozřejmě je to věc, kterou demoliční firma počítá, tak jak i statici zmiňovali, zejména tady ta západní část byla z pohledu statiky nejvíce narušena. To znamená, počítalo se s tím, že v rámci těch demoličních prací může dojít k samovolnému zřícení nějaké větší části a to se právě dneska stalo.
1: Budova 34 v továrním areálu ve Zlíně začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Část stavby se zřítila ještě ten den. Hasiči požár zlikvidovali za více než 2 týdny. Ve Starém městě postaví u obilní čtvrti novou lávku přes potok Salaška. Ta původní byla totiž v havarijním stavu a stavbaři ji museli zbourat. Nové přemostění bude široké 2,5 metru a to proto, aby se chodci i cyklisté sobě pohodlně vyhnuli. Zároveň bude splňovat protipovodňová opatření, když umožní průtok staleté vody, jak říká starosta města Martin Zábranský z Hnutí STAN.
4: Pokud přijdou nějaké povodně, tak ta původní lávka trošičku brzdila tu vodu v rámci toho koryta, protože byla nízko položená a tahle bude opravdu stoupat vlastně nad tím tokem a tím pádem té vody během těch povodní pod tou lávkou mělo protéct daleko víc.
1: Nová lávka bude stát 4 miliony korun, hotová by měla být do konce září. Město následně upraví i chodníky a prostranství u břehu. Zahrady kolem brněnské vily Tugendhat jsou v tomto víkendu mimořádně otevřené až do půlnoci. Muzeum města Brna totiž slaví 25 let od zápisu této památky na seznam UNESCO. Dnes i v neděli v noci mezi 21. a 24. hodinou tam bude světelná show s projekcemi na stromech, ale i na fasádě 3 slavných domů, které dřív patřily jedné rodině.
5: Já bydlím vlastně celkem blízko a já jsem to tady viděla už, jak to tady trénovali.
6: Paní Martina světelnou show nejdřív viděla z okna.
5: Takové světelné záblesky, byla to trošku, když přistává UFO.
6: V zahradě stojí různě velké koule se zrcadlovým povrchem. Modrá, fialová i červená světla osařují stromy.
5: Myslela jsem teda, že bude něco nad náma.
6: Nad náma jenom ten paprsek.
5: Jenom ten paprsek,
6: do vesmíru.
5: No.
7: Dosahuje prý do výšky 10 kilometrů.
6: Prohlašuje ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá. Třetí videomapping na fasádě si fotí Anička a Sára.
8: Vzory, hodně barev, elektronické čárky.
6: Světelná show je zdarma a skončí o půlnoci. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský z Kelčena v Setínsku bude chybět na startu nadcházející Barum Rally Zlín. Po nedávné vážné nehodě na polské rally totiž není zdravotně fit. Barum Rally se uskuteční už příští víkend od 14. do 16. srpna.
2: Počasí.
1: Dnes ve Zlínském kraji převáží jasno, nebo se místy objeví jen malá oblačnost. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů. Na Valašsku většinou jen kolem 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/35 v Prostřední Bečvě na Vsetínsku se střetla dvě osobní vozidla. Ze zpráv bylo vše. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na 5 minut po 15. hodině pokračuje Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Od mikrofonu vás všechny zdraví Pavel Vacek. Dnešek je mimo jiné také Mezinárodní den koček. Možná i vám právě vrní na klíně nějaký hebký čtyřnohý miláček a přispívá k vaší sobotní pohodě. My se ale za chviličku budeme věnovat jiným zvířátkům, která jsou sice velmi užitečná, ale hladit je určitě nedoporučujeme. Za včelkami se s námi můžete vypravit. A to i z pohledu historie. Včelařství je totiž jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. První písemné zmínky o řízeném chovu včel v českých zemích pocházejí z 10. století. My ve vysílání tak hluboko do historie nepůjdeme, podíváme se do Slavičína, kde místní včelaři slaví hezky kulaté výročí. Tak si počkejte, třeba si i přimlsněte nějakou tu lžící medu. Krásný den a dobrý poslech.
9: Český rozhlas Zlín.

0: Krásné letní a také sladké téma nás teď čeká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Včelařský spolek ze Slavičína slaví 100 let od svého založení. K významnému výročí si včelaři pořídili nový spolkový prapor a nadělili si i novou stezku. A také oslavu na louce u Slavičínské sokolovny, na které je právě teď i naše reportérka Blanka Kovandová, se kterou by mělo fungovat spojení. Věřím, že funguje a já ji tam zdravím mezi včelaře. Hezký den.
1: Hezký den, Pavle, tobě i všem posluchačům, kteří právě teď poslouchají Český rozhlas Zlín. Já se malinko schovávám za stánkem se zmrzlinou, protože na louce u sokolovny trošku vyfukuje, tak aby nás nerušily ty poryvy větru. Ale jinak je tady nálada skvělá. Voní tady udír nás, prodávají se tady včelařské produkty, funguje tady třeba včelí prodejna a také poradna včelařská a na pódiu se aktuálně chystá cymbálová muzika, kterou pak postupně vystřídá třeba dechovka a nebo místní pěvecký sbor Slavičínské dcérky. A samozřejmě, a co je asi nejdůležitější, tak návštěvníci mohou ochutnat letošní med. Včelaři dodali přes 80 vzorků. 10 vybraných pak postoupilo do soutěže o nejlepší med roku 2026. A který to bude? No tak o tom rozhodnou právě návštěvnické hlasy ochutnávačů.
0: Taky si ochutnala, Blanko.
1: No zatím ještě ne, ale těším se na to. Samozřejmě, že přispěju hlasováním. Těším se.
0: Já jsem zmínil v úvodu, že jednou z připomínek z těch narozenin je i nová včelí stezka. Kde ji zájemci najdou a jak vypadá?
1: Tak ta včelí stezka je na konci ulice k Hájenkám, což je takový jako konec Slavičína a takový východ do polí a lesů. Moc pěkné místo, byla jsem se tam na ní podívat. A předseda místních včelařů, pan Luboš Machů, mi řekl, že vlastně tohoto dárku k těm svým narozeninám si včelaři cení nejvíc, že tady po nich a po tomto kulatém výročí něco zůstane právě pro ty další generace. A jsou to takové panely výukové, jeden je o historii třeba toho právě místního spolku, ale pak jsou to takové ty, jako jak fungují včely v přírodě, jak vypadá vlastně v úle ten život a tak je to zajímavé a pěkná procházka. A zvládnou ji teda i rodiny s dětmi nebo s kočárky, protože je to po asfaltu.
0: Já jsem zmínil i to, že včelařství je jedním z nejstarších lidských oborů. Jsou včelaři také nejstarší slavičínský spolek a dokdy dnes budou to výročí slavit?
1: Tak na tu druhou otázku si netroufnu odpovědět, to ty oslavy teprve teď začínají, takže předpokládám, že to bude do večera. A prvenství teda rozhodně včelaři nemají, protože prvenství tak jako skoro ve všech městech a obcích mají dobrovolní hasiči, kteří ve Slavičíně fungují už od roku 1885. No a dokonce i čtenářsko-ochotnický spolek Palacký byl dřív, 1897. Předběhli včelaře i Orel a Sokol, a až pak v roce 1926 včelařský spolek Slavičín, který má aktuálně 83 členů, v rozmezí 25 až 92 let.
0: Nevadí, nejstarší není, ale bylo to těsné. Pár spolků je ještě starších. Včelařský spolek ze Slavičína každopádně slaví dnes 100 let od svého založení. Přímo z místa se nám do vysílání Českého rozhlasu Zlín přihlásila reportérka Blanka Kovandová. Děkujeme za to zprostředkování atmosféry a běž si, Blanko, také smlsnout na trošce toho medu. Hezký den.
1: Děkuju a pěkné odpoledne všem.
2: Český rozhlas Zlín.

Nejen něco pro milovníky hudby, ale i techniky je připraveno v našem kraji v rámci akcí, na které teď chceme upozornit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Historické automobily, motocykly, dobová móda, swingová hudba i atmosféra časů první republiky. Tohle vše vás čeká na jednom místě. A to kde? V parku zámku Kinský ve Valašském Meziříčí. Právě tohle místo bude dnes patřit prvnímu ročníku setkání veteránů. Program pro majitele historických vozidel, ale také jejich obdivovatele i celé rodiny už jede a uskuteční se až do 17 hodin, takže pořád ještě máte čas si ho užít. Dnes a zítra se na modelářském letišti v Holešově na Kroměřížsku koná už 28. ročník Čmelák Model Show. Návštěvníci se můžou těšit na prohlídku leteckých i pozemních modelů, traků, kamionů či stavebních strojů i na ukázku skutečných letadel. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny týmové soutěže, to může být takové příjemné zpestření. Akce se koná do 19 hodin. Zámek ve Zdonkách na Kroměřížsku dnes nabídne multižánrový hudební festival, kde zahrají kapely Divousy, Jam Tour, Tabásek a Partia a další. Festival začal v 15 hodin, tak pokud chcete ještě nějaké kapely stihnout, tak hubky dubky na zámek ve Zdonkách. Dnes se můžete vydat taky na tradiční zarážení hory, které se uskuteční v Polešovicích na Uherskohradišťsku. Připravené je degustace vín, jak jinak, od polešovických vinařů a po celý večer bude hrát cymbálová muzika. Slavnostní odpoledne začne v 16 hodin, čili za slabou 15 minut, a to mší svatou za vinaře a vinohradníky v kostele svatého Petra a Pavla. A potom od 18 hodin bude program pokračovat ve vinici Nové hory, kde místní farář požehná vinici a polešovští vinaři slavnostně zarazí horu. V rámci letní akce Hudba na vinicích se můžete dnes vydat na koncert do vinařství Zlomek a Vávra v Bolšicích u Blatnice. Ano, za vínem se dá v našem kraji putovat tedy na rozličná místa dnes. V rámci této akce Hudba na vinicích vystoupí například kapela Olympic. Určitě velké lákadlo. Začátek je ve 20 hodin. Více informací o víkendovém dění ve Zlínském kraji můžete také najít na našem webu zlín.rozhlas.cz. Věřím, že dobře znáte. Podívejte se, doplňte si informace k našemu vysílání.

0: A od vzdálené řeky Mississippi opět zpátky do našeho krásného kraje, konkrétně do jeho západní části. Kroměřížské zdravotní služby hledají zdravotní sestry a nabízí vysoký náborový příspěvek. Za chvíli k tomu dodáme podrobnosti.
1: Moderní architektura je odvážný sociální experiment. Kolektivní dům ve Zlíně byl v polovině 20. století jedinečnou stavbou, která měla změnit každodenní život stovek rodin. Proč byl považován za laborator budoucnosti? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

0: až 150 tisíc korun. To je výše náborového příspěvku pro všeobecné zdravotní sestry, na který město Kroměříž láká nový personál do svých domovů pro seniory. Sester je už teď nedostatek a radnice se tímto krokem připravuje na změnu legislativy, která bude platit od ledna příštího roku. To pobytová zařízení pro seniory přijdou z kategorie sociálních do sociálně zdravotních služeb, což pro provozovatele znamená zajistit přítomnost zdravotníka 24 hodin denně. Teď v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín k tématu detaily.
1: Položte se prosím a změříme tlak a saturaci, jaké máme dýchání, jo?
2: Na zdravotní sestru Lucii Růžičkovou čeká v každém pokoji jiný úkol.
1: A vezmeme si to chodítko a můžeme rovnou jít, jo? Tak pojďte tam za mnou.
2: V domově pro seniory v místní části Kroměříže Vážanech se o 120 klientů stará 63 pracovníků.
1: Výborně. A můžeme?
3: Jsou to pracovníci v přímé péči, jsou to sociální pracovníci a 6 úvazků zdravotnického personálu, přičemž 2 vlastně nemáme teda obsazené. A abychom dosáhli toho optimálního počtu nejmenšího, kterého potřebujeme, tak potřebujeme 9 těch úvazků zdravotnického personálu.
2: Popisuje aktuální personální obsazení ředitelka domova Michaela Pospíšilová.
4: I vzhledem ke změně legislativy od ledna příštího roku a vzniku sociálně zdravotních služeb potřebujeme zajistit zdravotní péči ať už praktickými sestrami nebo všeobecnými sestrami. V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera a pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě.
2: Doplňuje Michaelu Pospíšilovou Dagmar Klučková, ředitelka příspěvkové organizace sociální služby města Kroměříže. Ta provozuje 5 domovů pro seniory a starají se v nich o 540 klientů.
1: A tlak máme jen mladá holka. Jo? Děkuju.
5: Poněco se cítí, že mám dobrý. Jo.
4: Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
2: Několik posledních let tu podle Dagmar Klučkové lákali zdravotní sestry náborovým příspěvkem ve výši 60 a 80 tisíc korun.
4: A díky tomu se nám podařilo najít 24 nových pracovníků, ale ta fluktuace během těch několika let byla, odešlo nám 6 sester.
2: Vedení města se tedy rozhodlo náborový příspěvek navýšit, vysvětluje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
6: V případě všeobecných sester je náborový příspěvek nabízen ve výši 150 tisíc korun. A u praktických sester je to ve výši 90 tisíc korun.
2: Ten příspěvek je poměrně vysoký, proč se město rozhodlo takto?
6: V Kroměříži máme specifikum v tom, že máme 3 nemocnice. Jednak je to kroměřížská nemocnice, potom je to psychiatrická nemocnice a dále nemocnice milosrdných sester, takže je zde velká poptávka právě po zdravotnickém personálu. Musíme konkurovat té poptávce, která tady na trhu je.
2: Takto vysokou částku získají zdravotní sestry, které nastoupí na plný úvazek a uzavřou pracovní poměr minimálně na 5 let. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: krásná a provoněná. Taková je podle Michaely Hyklové vlna z ovcí, které se celý rok pasou venku a spásají horské bylinky. Ve Vsetíně zní přede příze a tká plédy, ponča i koberce. Vypravit se tam s námi můžete už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín tu žije s vámi. Teď pro vás budeme mít další důkaz, a to dalším tématem, které v dobrém odpoledni rozvedeme. Týká se naší výsostní kvality a je vysoce spjata s naším regionem. Vlnu, pro kterou chovatelé z Valašska sami nemají využití, sváží z obcí na Vsetínsku Michaela Hyklová. Vlnu vypere, vyčeše, spřede a utká. Některé ovce si dokonce sama stříhá.
1: My se teď s Michaelou Hyklovou nakláníme nad kouskem ovčí vlny. Vypadá to jako taková stará valašská ovce. Záleží na tom, jaký je to třeba druh?
2: Ano, na tom opravdu záleží, takže vlastně ty původní plemena tady Valašky jsou velice hrubý, mají velice hrubý chlup, takže se využívají většinou na koberce a jenom vlastně velice odolní jedinci z toho můžou mít třeba svetr.
1: Vy teď máte v ruce nůžky. Dříve to byly právě ženy, které s těmi velkými nůžkami obcházely ty ovce.
2: Moje babička mi vykládala, že tu vlnu opravdu stříhali, svázali nohy a ostříhali si z jedné strany a z druhé.
1: Michaela Hyklová má na ohradě ve Vsetíně dílnu, ve které vede kurzy. My teď do té její dílny vstupujeme, dostáváme se do světa jakýchsi moderních kolovrátků, stavů, něco, co bylo dříve na Valašsku běžné, vy to máte ale v té modernější podobě.
2: Aby to bylo funkční, aby mi to vydrželo do konce života.
1: To, co teď tak šíleně vrže, to je válec na česání vlny. A pak přijde na řadu kolovrátek.
2: Ano, na takovém starém kolovrátku jsem předla jako na začátku asi 2 roky a bylo to teda jako těžké právě proto, že vlastně už byl vychozený a neměl mi ho kdo spravit. Jo? Takže jsem se rozhodla si koupit kolovrátek nový a opravdu je to jako

0: Valašského než právě Vlna. Jsou to ovečky, které jsou tady na Valašsku. Je to místní výrobek a je to opravdu přímo tady v místě vyrobeno.
1: Michála Heklová patří mezi 16 letošních držitelů, kteří obhájili titul Pravé Valašské, kampaň, kterou vyhlašuje destinační společnost Valašsko. Gabriela Hekl, Český rozhlas.

0: se toulám. Teď pro vás budeme mít něco k sobotní odpolední kávičce, nebo jen tak pro potěšení. Petr Uhřík nás obslouží u pultu jeho hudební cukrárny. A když se podívám ještě dál, tak hned po zprávách po 16. hodině bude Patrik Rozehnal rozpřádat další z životních osudů našich známých herců a komiků. Na dnešek si připravil skutečný bombónek. Tématem dnešních hvězdných návratů totiž bude Vladimír Menšík. A hvězdné obsazení bude mít dnes i pořad Na pohovce Jošky Kubáníka. Tam bude hostem Ondřej Brzobohatý. Vzpomínat bude na svého tatínka, hrdého valacha Radoslava Brzobohatého. Nenechte si ujít po 17. hodině. A těch důvodů, proč s námi zůstat, bych mohl přidat ještě spoustu. Podívejte se na nějaké i na našich stránkách zlín.rozhlas.cz. Teď vám vše dobré k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín přeje Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Historie se v mnoha případech opakuje a to, co funguje, není potřeba měnit. Popíšu vám to na dalším hudebním příkladu, tentokrát z 90. let. Ten starý lišák, Frank Farian, producent, co vymyslel Bonnie M, skupinu Milli Vanilli, Eruption a další projekty, dokázal v součtu prodat 850 milionů desek, no aspoň takové jsou odhady. Ale řeknu to ještě jinak. Vynásobte si slávu a profesionalitu našeho Karla Svobody 10krát a je vám jasné, že to byl opravdu výjimečný workaholic, hudební mafián v tom nejlepším slova smyslu a s hlubokým předklonem je potřeba jeho manažerské schopnosti ocenit. V 90kách, kam teď zamíříme, si vyhlídl tři chlapce z Ameriky. Zase šlo hlavně o to, aby dobře vypadali, zbytek už se umíchá ve studiu, to uměl dokonale. A tak vznikla skupina No Mercy. Pustím vám srdečnou baladu, ve které je to od začátku až do konce o lásce až za hrob, a to doslova. Metafora zpěváka, který se stává andělem v nebi, odráží, řekněme, duchovní rozměr lásky, což potvrzuje, že pouto je tak hluboké, že bude i nadále existovat nadpozemské říši. Mládenci to naspívali tak přesvědčivě, že z písničky When I Die byla v roce 96

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nová naučná stezka v Mistřicích nabízí herní prvky pro děti i výhledy do krajiny. Ve Vsetíně začala přestavba lávky v místní části Lásky. Téměř 2/5 Čechů nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu, ukázal to bleskový průzkum Medianu. Dnes večera v noci bude v našem kraji převládat jasná obloha a nejníže naměříme 10 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku mají novou naučnou stezku. Vznikla v lese nad tamní přehradou. Stezka nabízí 5 zastavení s altánkem, herními sestavami pro děti nebo cvičebními prvky. Podrobnosti přidává nezávislý starosta obce Vlastimil Jánoš.
3: A pak jsou tam hlavně lavičky, kde krásně člověk vidí tu krajinu. Zároveň je to pojmuté jako naučná stezka. Jsou tady 3 tabule, jaké jsou tu rostliny, jaká zvěř tady zhruba je, plus i vlastně podní živočichové.
2: Vybudování stezky stálo 1 700 000 korun. Veškeré náklady pokryla dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Stavbaři ve Vsetíně začali s přestavbou lávky přes Vsetínskou Bečvu v místní části Lásky. Práce přibližně za 9,4 milionů korun bez DPH by měly být hotové do konce roku. Uvedl to Michal Horský ze Vsetínské radnice. Od loňského prosince je lanová lávka po prohlídce technika kvůli havarijnímu stavu uzavřená. Podstatnou část původní konstrukce lávky je možné využívat i nadále. Nutná je ale výměna nevyhovujících prvků, a to především nosných vysutých lan, závěsů a vybraných spojovacích a kotevních detailů. Volnější pravidla pro zadlužování státu, která prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů. 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných neví. Vyplynulo to v bleskovém průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
4: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
5: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
4: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
6: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
4: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Zlína ve 3. ligovém kole přivítají na svém stadionu Bohemian z Praha. Podle asistenta trenéra Lukáše Motála si jeho svěřenci budou muset dát pozor na nebezpečné ofenzivní posily soupeře.
7: Almáš je určitě nepříjemný, spoustu soubojů budou muset kluci s ním podstoupit. Pilař, to je kvalita do ofenzivy, jo, to je borec, který prostě tu nastavbu udělá. Přišel tam i teďka Květ, který teďka pár roku byl v cizině, ale je to velmi kvalitní fotbalista, takže nečeká nás nic jednoduchého. No. Prostě to jsou hráči, kteří ví, jak se ta liga hraje, a my se s tím budeme muset poradit.
2: Zápas začne ve Zlíně v 17 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes večera v noci bude v regionu většinou jasno, povane slabý severovýchodní až východní vítr. Nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 15 až 12 stupni, v údolích lokálně i kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Mezi Bojkovicemi, Bzovou a silnicí 1/50 na Uhersko-Hradišťsku omezuje provoz dopravní nehoda, je zde převrácené osobní vozidlo. Mezi Babicemi a Kudlovicemi na Uhersko-Hradišťsku se střetla 2 osobní auta. A ze zpráv bylo vše. Pohodovou jízdu přeje Český rozhlas Zlín.
1: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
8: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
9: Posaďte se.
8: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
9: Nepovídejte.
8: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
9: Ano, sunejte brýle.
8: Proč?
9: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
8: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
9: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
8: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
9: No podívejte se, tak co pak je vám?
8: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
9: Já už to mám.
8: No sláva.
9: Vy nejste vy.
8: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
9: Všecko znáte?
8: Všechno ne.
9: Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
8: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná? Ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na JEMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

0: metal neberu, já na něj kašlu. A že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili. Totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano, že ano,
5: se to
2: ano.
5: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
4: To prostě. Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pánček a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putími na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhej po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechníkovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavým. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. No prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Takový, ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
5: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
5: Ta sakra musí se snažit.
8: No ale znáš ho, ne?
4: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
5: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
4: To by to musel nejdřív najít.
5: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
5: Podívej, jsou nějaký prachy?
4: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
5: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
4: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
5: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
5: Protože seš důvěryhodnej.
4: A já ne.
5: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
5: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
4: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
5: Podívej, Franto, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studený.
7: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
5: To jo.
4: A Fantoma máme vlastně.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
5: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
8: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
5: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
7: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
9: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
7: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
9: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
7: No, co bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan vážně.
5: Něco takového.
9: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
10: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl: co si račte přát, pane?
2: Já jsem nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlep jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš pambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježík, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal. Proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhali.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě? Jo.
4: Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde.
4: Ne, svali, tady to musím být. No, postaví.
5: Lojzo. A kde jsi tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
5: No, kamaráde, nazbíral?
3: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej. Na jedno jsi zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
2: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně taky jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrt myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohle, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl moudrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomouce, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, že z nic jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stav, fůru, peněz.
5: A já.
4: Ale stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Mařo.
5: Pane Bože,
4: to je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.

0: Já ti vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu.
1: Tak, Robi.
2: Čus a robečky napijeme. Lučíme se se svobodu.
1: Vejdi do života a neškoď.
0: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
2: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
0: Jak mi ho neopí? Je mu včera stačí slapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlopi, já vás schovám.
1: Tak, a máš to. To jsme se s tu svobodu rozlučili.
4: Gizdi, na to jich už je.
0: A když by to ani chlopi nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
5: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Nejeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
6: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, ne? On říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, no, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svatební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představení. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na tykačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na tykačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já si říkal, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík? Já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
5: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
7: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Za svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, to jste mi říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvíkali karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomývala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce, ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrála a páč od švindlova.
4: Já že švindloval?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako byčeně vyhrává, on prohrává.
3: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom
3: já
2: dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, Jej.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no. Že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Víte, já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jéňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, chtěl se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho, kdy si využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Hluk o víkendu ožívá folklorem. Konají se tady totiž svatovavřinecké hody. Nový portál ministerstva školství nabízí práci ve vzdělávacích zařízeních po celém Česku. Dnes večera v noci bude v našem kraji převládat jasná obloha a nejníže naměříme 10 stupňů. Matěj Nradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se ale o opravách silnic bude ještě jednat.
3: My jsme stále v kontaktu s Asociací krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
2: Dnes i zítra jsou v Hluku na Uherskohradišťsku svatovavřinecké hody, které návštěvníkům nabízí hudební program, výstavy, večerní hodovou zábavu, ale i doplňující program pro děti. V rámci hodů bude část programu věnována i 60. výročí folklorního souboru Dolňácko. Nový inzertní rozcestník ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst ve školách po celé republice. Funguje na metodickém portálu EDU. Každý inzerát navíc kontroluje správce portálu. Zájemci mohou třídit nabídku podle regionu, pozice, typu školy nebo výše úvazku. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou hlavně to, že jde o důvěryhodný zdroj.
4: Velmi pozitivní je, že často ty stránky ostatní vyhledávací se soustředily pouze na ty učitelské pozice, kdežto teď jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů, a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
2: Léky předepsané na e-recept si Češi mohou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohli dosud vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku.
0: Počasí.
2: Dnes večer a v noci bude v regionu většinou jasno, povane slabý severovýchodní až východní vítr. Nejnižší teploty 15 až 12 stupňů, v údolích lokálně i kolem 10 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Frištácká se střetla dvě osobní vozidla. Mezi Babicemi a Kudlovicemi na Uherskohradišťsku bourala dvě osobní auta. Na dálnici D1 na 256. kilometru ve směru na Brno je pro defekt odstavený osobní automobil. Navíc v okolí jsou na vozovce kusy pneumatiky. Ze zpráv bylo vše. Pohodové víkendové odpoledne přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobrý den. Má charisma a talent na rozdávání a diváci mají rádi nejen jeho, ale třeba i jeho tatínka, rodáka z Valašska. Pokud vás zajímá, o kom mluvím, pak vám to za malou chvíli prozradím. Začíná další vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka. Ať vás baví a celou právě začínající hodinku si užijete, vám přeje Jožka Kubáník.

0: cymbálová muzika. Cifra, primáš Petr Číhal. Hosta, kterého teď přivítám, jsem poprvé potkal asi před 15 lety. A potom jsme se tu a tam setkávali, ale hlavně, když jsme si psali, vyměňovali SMSky, my jsme si je psali ve verších. To byla až taková jako milostná poezie. A jednou se stalo, že jsem byl obsazený do seriálu Gimpl s ručením omezeným. On hrál už v první řadě a já jsem nastoupil do druhé. A jel jsem do Prahy na kostýmové zkoušky a věděl jsem, že tam bude taky. Bylo to v Praze v Holešovicích, já jsem to tam nemohl najít, ten ateliér. A byl jsem úplně zoufalý, říkal, tady zabloudím, taková ostuda. A říkal jsem si, no ale když tady bude taky, tak mu napíšu a třeba mě zachrání. Ale v těch nervech, jak jsem věděl, že to musím jako veršovat, tak to bylo úplně šílené, ty jsi tam třásl, byl jsem rozčílený a napsal jsem mu, jsem konečně tady, jen si nevím rady, kde to je. Kamaráde milý, je to nad mé síly, kde to je? A za pár sekund mi přišla odpověď, pomůžu ti samo sebou, stojím totiž hned za tebou. Já jsem se otočil, on tam opravdu byl a mě to udělalo radost. Stejně jako teď, otočím se a je tady, dělá mi to radost. Ondřej Gregor Brzo Bohatý.
1: Dobrý večer. Krásný večer. Čau.
2: Jímá se mě krásný tik, když objímá mě Kubáník. No.
0: Já bych tom pokračoval, hele. My jsme to pak nechali, ale já bych tom pokračoval dál.
2: Pokračoval dál, co dál by si přál? Abych tu stál, či seděl, či na tebe jen hleděl?
0: Tak já můžu jít.
2: Kam bys šel? Vždyť přišli jsme si popít. A o něco i promluvit. Však nemůžeme je ochudit, když přišli a zaplatili. Oni by tu rádi byli. No já jsem si fakt, abych nebyl tak nervózní, vzal jsem si víno, jestli to nevadí.
0: Dobře děláš, já si mám bezíčkový syrup. Ondro, dneska si tady povídáme o vzorech, ale nedá mi to, abych nevzpomněl. Samozřejmě, že když je člověk maličký a má doma tak velké osobnosti, jako byl tvůj táta a tvoje maminka, tak to jsou určitě taky tvé vzory v té době, že je to tak?
2: Ale já si myslím, že je to obecně moc fajn, když má dítě za své vzory své rodiče. A myslím si, že by se řada rodičů měla takhle chovat, aby to dítě mělo pocit, že zrovna tyhle ty lidi by si mělo zvolit za svůj vzor. A je smutný, když se to tak neděje. A když zkrátka to dítě k těm rodičům tu úctu nemá, protože ty rodiče jaksi se zachovali tak, že ani to dítě vlastně jí mít nemusí. Ale já mám to štěstí, že táta byl třeba vždycky naprosto fantastický v tom, že on neměl žádnou takovou vynucenou autoritu, ale on byl vždycky takový kamarád. A on nikdy nepoužíval žádný fyzický tresty, ale on vždycky něco řekl. A když něco řekl, tak to platilo a mělo to svoji váhu. A bylo to fajn. Proto i on se pro mě stal v mnoha věcech jistým vzorem. Samozřejmě jsme se kolikrát takhle bavili o různých věcech, o ženách a tak. A on teda si vždycky potřeboval dát tak dvě dvojky, tři, aby se rozmluvil. A my jsme spolu jezdili na dovolené společně. Přátelé, to byl tak nádherný zážitek po každý. My jsme častokrát spolu jezdili do Chorvatska nebo takhle. A on měl prostě vždycky takový dojem, že všechny ty slovanské národy si vzájemně rozumějí, že není nutný prostě mluvit chorvatsky v Chorvatsku, stačí mluvit česky a každý vám bude rozumět a podobně. A častokrát se stávalo, že já si z toho odvážel takový historky typu, že jsme přijeli na ten hotel, kde jsem já vyřizoval veškeré ubytování, vouchery a takhle, mě bylo třeba 13. Čímž pádem tátovi 63 a on tam takhle seděl u toho stolečku venku a teď si zapálil to cigáro, protože on potřeboval kouřit. Navíc my jsme vždycky ty destinace vybírali podle toho, jak dlouho trvá let, aby si táta mohl zakouřit. A když to bylo příliš dlouho, tak už byl šíleně nervózní. A kolikrát se stávalo to, že jak byly ty schody dolů z toho letadla, tak on si zapálil už nahoře na těch schodech A dole na něj řval samozřejmě nějaká ta ochranka. No, don't smoke, don't smoke. A on se tvářil, že mu nerozumí celou tu cestu dolů po těch schodech. A holil to cigáro, až pak měl jenom ten malinký vajglík, tak a jo, nekouřit, dobrý, no tak já to zahodím.
1: Jsem ti nerozuměl, no tak se...
2: A tak jsme tam tak jako přijeli a to já si pamatuju. A všude mluvil česky. A teď tam přišla taková servírka a říká, molím, jakože co si dáte? Teď chorvatsky se ptala. A on,
1: jo, tak já si dám kafe, jestli máte s logrem a pro kluka nějakou limču, no, co si dáš, kolu nějakou, víc si dáš.
2: Říkám, jo. A servírka, molím?
1: Jak molím?
2: Dám si kafe s logrem, jeden cukr a pro kluka nějakou limču. Molím, do you speak English?
1: English.
2: Tak se kouká na mě, říkám, OK, please one coffee with sugar and no milk and for me some lemonade or coke. OK, I'll be right back. V angličtině jsem objednal už ve 13. A tak táta celou dobu na ní koukal, na tu servírku a neřekl nic vůbec, ani slovo. Já jsem taky mlčel, protože to bylo trapný trošku, že jo. Mně bylo trapně za něj. Ona to přinesla, to kafe mě, tu limonádu. Odcházela, ona ní kouká, říká, kráva neumí chorvatsky.
3: A v té nádherné atmosféře, kterou my jsme prostě s tátou sdíleli na těch dovolených, mi vyprávěl o tom svém životě.
4: Víš, co mě překvapilo? My jsme spolu kdysi seděli, povídali jsme si, ty jsi měl na stole mobil, mě překvapilo a až mě to dojalo, že ty jsi měl na tapetě svého tátu.
3: Já jsem tam měl, a to častokrát i měním, já ještě donedávna jsem tam měl tátu a teď zrovna jsem si tam dal tapetu Karlínského divadla, který miluju. Můj otec vždycky říkal jednu důležitou a naprosto jasnou zásadní moudrost, kterou já si sebou nesu celý život a ta zní jen se nepo***t. Ta rada se mi mimochodem ale hodila často.
4: A víc, co by mě ještě zajímalo, že tak jako pořád vracím. Radíš se s tátou pořád ještě? Jo?
3: Mm-hmm. To je naprosto jedna jediná a žádná jiná není výhoda toho, kdy ten člověk odejde a už vlastně jakoby není, že si ho můžeš vždycky vracet vlastně k sobě s tím, že se ho na něco ptáš a zároveň, protože si ho neustále jako vnímal tak nějakým způsobem ikonicky, tak ty jeho rady vnímáš důležitě. Ale díky tomu, že on vlastně už fyzicky neexistuje a je v tom tvém vědomí či podvědomí, tak ty si zároveň tu jeho radu můžeš vytvořit. Takže já se tak jako vnitřně se k němu vracím a ptám se ho na pár věcí a tak trochu tuším, co by mi odpověděl. A možná někdy si to právě přibarvím tím, co bych slyšet chtěl, což je právě ta výhoda, o který jsem se bavil. Ale zrovna minule, teda teď budu možná trochu sentimentální, mě to až vyloženě obrovsky chybělo, že skutečně mi na to nemůže říct něco, co by si odplic o tom všem myslel. A teď se nebavím ani tak upřímně o měsících zrovna minulých, ale o třeba dalších jiných věcech, které já jsem ve svém životě řešil, ať už nějak profesně nebo osobně. A proto ne nadarmo, zkrátka o něm mluvím jako o mém vzoru, protože on skutečně vždycky dokázal, ať už tu radu si člověk vzal k srdci nebo nevzal, ale on dokázal vytvořit ten pocit, že prostě sakra, nejde o život, tak jde přece oprt, jo. V něm byl tak nádherný nadhled a takový krásný nadhled a vnímání toho života, takže je třeba si ho užívat úplně každým dnem a každou chvílí a nepatlat se v něčem, co ti jenom vlastně nějak i škodí a nic ti to nepřinese, protože je to zázrak ten život. A tohle to vždycky, když on řekl jakýmkoliv způsobem, ať si u toho zapálil nebo si dal u toho dvojku, nebo k tomu ještě něco řekl, nějakou historku prostě ze svých vlastních zkušeností, tak tohle bylo ta nejúžasnější prostě terapie, která mohla být, víš. A to mi upřímně, to mi chybí jako obrovsky. A já si uvědomuji čím dál tím víc, jak ten život jako neskutečně rychle běží. A čím jsem starší, tak běží o to rychleji, mimochodem, to je strašně zvláštní.
2: A čím běží rychlejš, tak o to větší já pokoru k němu mám. A o to vím, že ten čas je to nejdrahocennější, co máme, a jenom na nás záleží, do čeho a do koho budeme investovat. A já doufám, že budu investovat dobře.
4: Krásně. Tady tuhle tu kapitolu o tatínkovi uzavřeme jednou písničkou. Nedávno jsem se tě ptal, co tatínek poslouchal. Já jsem byl teda překvapený, že první, co jsi vyslovil, bylo Brontosauři.
2: No ježišmarja, milovali jsme. Vždycky, když jsme jezdili na chalupu do Jizerských hor, tak jsme si pouštěli tu kazetu Brontosauru. Všechno možné, Stánky, Nad Sázavou, no, nádhery.
4: Tak my ti teď jednu písničku, nebo my, ježišmarja, chápeš? Cifra ti teď samozřejmě jednu písničku zahraje a milý Ondro, víc k tomu říkat nebudu, ale ten výběr není náhodný. Tohle je ta písnička.
2: Dobrá, díky.
5: Český rozhlas Zlín. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte záznam pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti natáčeli s oblíbeným hudebníkem Ondřejem Brzobohatým.
1: Víš, co jsem se chtěl zeptat, když šel v televizi nějaký film nebo nějaká inscenace s tátou, díval se?
2: Jo, on se díval občas. On ne všechno mohl. Miloval FL Věka, na to se rád díval, protože na to měl i hezký vzpomínky. Měl rád všechny Dobré rodáky. To se díval po každý, a to teda já jsem, a doteď to miluju naprosto, ten film. Ucho to taky měl rád velmi, na to se taky rád díval. A pak já už ani nevím, pak to byly takové inscenace a různý seriály, se kterýma třeba on ani nebyl úplně dvakrát moc spokojený a kritizoval to často občas, tak když už teda já jsem se na to chtěl dívat, a tohle to byl taková fušařina tady tohle, no jo, no tak on tam prostě, rozumíš, s ním se nedalo dělat. Tak to tak jako, vždycky to tak jako vtipně. Nebo tam byli nějaký herci a on říká, no jo, tady ten udával, no jo. Já jsem se kolikrát divil, kdo všechno udával. Ale je to fakt, že... A Cirkus Humberto, na to se díval rád. A to já jsem teda taky miloval.
1: To jsem zbožňoval. František Filip.
2: Taky František Filip, ano, ano.
1: Spolu dělali hodně vlastně.
2: Dělali spolu dost, no. I různý inscenace spolu dělali. A měl pár inscenací taky, který měl rád. Třeba Ortel, to je nádherná inscenace. Krásná, kterou natočil s panem Lukavským, s Postráneckým. Fakt to bylo krásný. Ne každý to už úplně zná, protože to nedávají tolik v televizi. Ale těch filmů je hafo. Já jsem měl takový odvážný nápad, že bych mohl o tátovi natočit dokument. A teď jsem se tím začal jako probírat, co všechno on udělal. Je toho teda strašná spousta. To je fakt jako úžasný. A některé věci jsem vůbec ani jako neznal. A ještě jsem jich řadu neviděl, který pořád neznám. Jo. A je to jeden z filmů, který ne úplně každý ho zná, který se jmenuje Oáza. To bohužel komunisti vystříhali hodně, tam spoustu věcí, asi 20 minut filmu zmizelo. To je teda taky jako úžasný film.
1: A to natáčení bylo nějak komplikované?
2: V Karakumské poušti, no, to bylo šíleně náročné. Oni skutečně měli jako bojové podmínky, ve kterých museli to celý přetrpět, vydržet a natočit. Ty vzpomínky, které on z toho má, který mi vždycky vyprávěl, tak ty jsou nepřenosný.
1: A táta tě přivedl k muzice?
2: Táta mě přivedl k muzice, no takhle. Do školky přišli takový skauti, kteří hledali talentované děti, které by měly hudební sluch, a tak různě klepali na dřívka, jestli dokážeme vyklepat rytmus a jestli dokážeme intonovat a tak. Tak já jsem to nějak zvládnul, tak to řekli mým rodičům a táta samozřejmě, protože hrál toho FL Věka, tak měl pocit, že ze mě bude druhý Hudeček, tak mi dal do ruky housle. Tak tady chlapci mi dají zapravdu, že to není jednoduchá záležitost. A ne pokaždé, když to dítě je úplně obdařeno tím talentem, že se mu to daří, tak je to mučení. A já jsem bohužel jaksi měl tu smůlu, že mě se to opravdu nevedlo. Já jsem skutečně, pokaždé to znělo jako tahání kočky za ocas a opravdu to se velice snadno dá. Schválně bych poprosil primáše, jak to třeba zní, když se neumí hrát na housle. 4 hodiny v kuse. Ano. Otakar Ševčík, všechny jeho cvičení, technická, které jsem hrál, jsem protrpěl. Ale nicméně, víte, já jsem to vlastně upřímně, já jsem to dělal hodně kvůli tomu tátovi. No protože on si to tak strašně přál, že mě bylo líto toho zklamat. Ale zaplať pánbůh jsem si pak skrz tu hudbu, kterou já jsem si takhle protrpěl, našel cestu ke klavíru a u toho klavíru já už jsem se cítil jak ryba ve vodě. Tam já jsem začal hned sám hrát a všechno. Ale do dneška si pamatuju, jak táta to obrovsky prožíval, to moje hraní na ty housle. To bylo šílený. Já jsem třeba v nějakých 7 letech jsme měli přehrávky v Lidušce a tam bylo taky podíčko a malinkatý hlediště a přišli tam ty rodiče, kteří byli samozřejmě všichni tak nadšení, že tam ty dítka hrajou, tak tam seděli vedle sebe. Se dmuli tou píchou a teď čekali, kdy konečně tam něco zahrajou ty děti. A teď já jsem byl tam vzadu, tak jsem byl nervózní, že jo. Já jsem ani nebyl nervózní z toho, jak to budu hrát, jestli to zahraju dobře, ale z toho, že tam bude sedět otec. A ten za mnou přišel, těsně předtím, když jsem tam byl, tak jsem tam stál s paní učitelkou Pěnčíkovou, která mě doprovázela, a za mnou přišla a říká, tak Ondrulo,
3: Jak zní naše heslo?
4: Jen se nepo***, tati.
3: No, výborně, ano, správně. Tak jo, budu tam.
2: Říkám.
4: Já vím.
2: Takže přišla moje chvíle a teď já jsem tam tak jako vešel a teď jsem viděl, jak táta jenom těsně předtím, než já, protože jeho vůbec nezajímaly ty předchozí děti, vůbec. To vůbec, on tam přišel jenom na to moje vystoupení. Tak tam přišel, takhle si sedl a ostatní rodiče seděli takhle. Dívali se na ty svoje děti. A protože jdeme do rozhlasu, tak já to budu muset i popisovat slovy, co teď budu dělat. Ale můj otec si takhle sedl a udělal tohle. Dal si hlavu do dlaní a celou dobu tu hlavu v těch dlaních měl. Vůbec tu hlavu nezved. Vůbec. To znamená, že jenom to ukazuje tu míru té jeho nervozity, kterou on měl, když já jsem hrál. No tak já si tak hraju a teď já jsem měl fotografickou paměť, že jsem ty notičky před sebou nějak tak viděl a teď jsem viděl, že poslední tón na té stránce je cis nebo c, teď jsem nevěděl, cis c, to se hralo na struně a takhle třetím prstem a já se nevěděl, jestli tam jít níž nebo výš a já se říkám sakra, já myslím, že to je c, úplně disonantní tón, který se tam vůbec nehodil a teď mě to vyhodilo, ale já hrál dál. Teď jsem hrál lidovky, který mi táta učil, všechno možný.
1: Já mám koně, vraný koně.
2: Já mám koně, vraný koně. Když jsem šel z Hradiště, úplně nějak jinak. Teď paní Pěnčíková, ta tam nevěděla vůbec, kde co je. Teď listovala, hledala všude možně, jestli nejsem na kódě už dávno někde, nebo jestli jsem nezačal hrát něco z minulého ročníku. Nevěděla, tak tam něco hrála, teď přestala hrát, protože začala listovat. A já jsem si říkal, není jiná šance, než začít celé od začátku. A vím, že na konci není C, ale cis. Tak dobrý, tak já hraju. A jen co jsem začal hrát znovu od začátku, paní Pěnčíková slyšela, ano, že jsme zase zpátky teda někde. Takže nalistovala zpátky. A teď se někde chytla a hrála dál. A já využil to, co mě můj otec naučil. Říkal, nikdy nedávej na sobě znát jakoukoliv chybu. Nikdy. Divák předpozná, vůbec nic neví. A já jsem hrál, a nejenom, že jsem na sobě nedal znát jakoukoliv chybu, víte, co já ještě udělal? Já jsem hrál. A teď ona se chytla, ta paní profesorka Pěnčíková, a já udělal. Svedl jsem to na ní. Takhle zákeřné dítě já jsem byl.
1: A táta byl rád?
2: Táta byl strašně rád. Byl. Prosím tě, to bylo ještě výborný, že on si takhle zvedl tu hlavu z těch dlaní ve chvíli, kdy věděl, že to není, nevím, nějaký ten Schubert, nebo co jsem to hrál. A teď tak jako koukal a já jsem periferně jenom zaregistroval tu jemně zvednutou hlavu. A pak ve chvíli, kdy jsem se chytil a ona taky a já jsem udělal tohleto gesto, tak jsem viděl jenom, jak táta se pousmál, udělal. Byl hrdej na svého syna, že potopil učitelku. To bylo nádherný a já jsem vlastně za to do dneška strašně šťastný, že mě u těch houslí fakt jako drtil, jo. To bylo, že já jsem musel cvičit 4 hodiny, 5 hodin denně a všude to sebou tahal na chalupu a pořád a já jsem nechtěl, když jdeme na chalupu, přece nemusím mít ty housle, ale nemusíš cvičit.
1: A cvičil s tebou?
2: Cvičil.
1: A on hrál ale taky na nějaký nástroje.
2: On hrál na housle. On hrál na housle, na kontrabas. Tam všude, kde on hraje, třeba v Rodácích hraje na kontrabas, tak skutečně hrál.
1: A na trubku?
2: Na trubku se naučil kvůli představení August.
1: A on hrál na trubku Dynastie Nováků.
2: No tam hrál taky. Ale to už pak zapomněl, tak se to musel znovu naučit. Jo. Ale on byl obrovsky muzikantsky založený a obrovsky nadaný. A vlastně s mámou jsme častokrát zpívali, máma ta znala spoustu slovenských lidových písniček, táta spoustu moravských. To pro mě byla největší škola, že já jsem se na ten klavír učil hudbu, kterou jsem slyšel, a ne kterou jsem viděl v notách. Já jsem prostě odposlouchával tyhle ty nádherný lidovky, anebo právě ty brontosaury všechny, a já jsem to hledal v těch akordech všechno. A to mě na tom všem začalo v tu chvíli bavit. A víš, kdy mě to vlastně začalo bavit úplně nejvíc? Asi někdy ve 12 letech jsem byl na táboře hereckým takovým. Jakože se tam jako dělali takový herecký kurzy a podobně. A já jsem se naučil na kytaru pár takových akordů, jenom to něco, co potřebuješ k táboráku a hotovo. A já jsem byl takový zakreslý dítě, nikdy jsem nebyl nějak extra moc, jako netíhnul jsem k žádnému jako sportu a ne, že bych byl nějaký extra intelektuál, ale prostě nějak mě to jako nebavilo honit se za nějakou kulatou blbostí. A teď jsem prostě byl tak na tom táboře, kde všichni tady tyhle ty atletický typy hráli ten fotbal a tak. A já ho teda hrál teda taky, aby se neřeklo, ale vůbec mi to nešlo. A něco jako ty. A teď jsem si říkal, no sakra, tak to já nezaboduju, no takhle u těch holek. Jenomže kamaráde. Pak byl táborák večer samozřejmě.
1: No jo.
2: No jo, a vedoucí se zeptali, jestli někdo neumí na kytaru z nás. A
4: já.
2: Tak jsem si vzal kytaru a začal jsem hrát Love Me Tender od Elvise Presleyho, kterýho já miloval. To bylo jedno, že to nebylo anglicky. Bylo to nějak pseudo-anglicky a jsem si i dost vymyšlel, ale zkrátka dal jsem do toho ten projev, to víš, to procítění. A všechny ty holky najednou seděly okolo mě, jenom protože prostě Ondrášek hraje na kytaru.
1: A táta zvedl hlavu z dlaní.
2: No ano, a... symbolicky zvedl hlavu z dlaní. A pak všechny ty holky si se mnou na chatičku chodili dávat pusu na dobrou noc. A ne s těma blbama, co se tam hodili za mičudou, ale rozumíš se mnou. A v tom jsem zjistil, jaký obrovský kouzlo a jakou moc ta hudba má. A díky tomu jsem se tomu pak začal teda věnovat, no, naplno.
5: No, tak já jsem chtěl nějaké hudební vzory.
2: Hele, hudební vzory, no, já jsem vyrost na, řekněme, klasičtějších věcech, dneska už klasičtějších, ale v té době vlastně populárních hodně, a to byl Voskovec, Werich, Ježek,

0: a miloval jsem to obrovsky, táta to doma pouštěl furt. Takže i z toho nějaká moje láska třeba k jazzu, k swingu a podobně. Ale nebylo to jenom tohle. Já jsem, jak jsem už zmínil, tak jsem zbožňoval Elvise Presleyho, potom Eltona Johna, Petra Gabriela, pak Michaela Jacksona, Prince, pak různý kapely funkový. Takže já fakt těch, ani ne vzorů, ale inspirací nebo nějakých prostě tady těch seskupení nebo jenom interpretů jsem měl takový množství, který jsem obdivoval a líbily se mi, že je těžko říct jako jednoho. No. Já, co se týče skladby třeba, tak já, jak miluju tu filmovou muziku, tak pro mě je asi vrcholem všeho John Williams, který je výjimečný autor mnoha filmových hudeb. Tady, když řeknu to jméno, tak ne úplně každý asi ví, ale když zaspívám třeba jenom tudu, tudu, tak všichni víte čelisti. Tak to je John Williams, prostě génius v tématech. Jo, Indiana Jones a podobně. Takže tam je pro mě asi ten vrchol toho umění, té filmové hudby. V muzikálech je to John Kendr, který ho zbožňuji. Dokonce jsem měl to obrovský štěstí, že jsem měl možnost ho osobně potkat a poznat. A zároveň do dneška vděčím tomu, že on byl i ochotný mi něco říct vůbec k muzikálu a k tvorbě obecně.
1: Prozradíš něco? Když se baví dva muzikanti, baví se jako odborně?
0: No on je třeba ten John Kendr je uchvatný v tom, že ty máš pocit, že se vlastně bavíš s kamarádem. Přitom je to taková persona, který se klaní celá Broadway. Mimochodem, přátelé, je to člověk, který napsal New York, New York, který zpíval Sinatra. To je jako takováhle osobnost, jo. A je mu 93, 4. A já jsem vlastně, když mu bylo asi 89, tak jsem ho naposledy viděl. Protože já jsem hrál v jeho muzikále Curtains, který se hrál v divadle Karlín, hlavní roli. A on byl pozván na premiéru a po premiéře jsme se jako spolu bavili v klubu a byl úžasný, úžasný. Já jsem se ho ptal, jaký je klíč k tomu, jako uspět na Broadway. A on říkal, že to je strašně jednoduchý, musíš být gay a žit. Ale on takovýhle humor zkrátka měl, ale upřímně je to trochu pravda. A on říká, no a já jsem obojí z toho. Takže je to naprosto v pořádku. A já bohužel nejsem ani jedno, takže zkrátka na té Broadway asi úspěšnej nebudu. Ten lidský přesah u něj byl úžasný. Chtěl jsem se ho zeptat, jaký byl Sinatra, a on řekl, že ho v životě nepotkal. Že vůbec neví, že ani Sinatra nevěděl, že on vlastně tuhle píseň napsal. K různým lidem mi takhle jako pár věcí nějak řekl mi, jak vypadala Broadway v 60. letech. A to jsou tak nádherné věci. Já stejně tak jsem třeba měl možnost potkat a spolupracovat s Petrem Hapkou, který mi taky vyprávěl tak nádherné věci. Tím vlastně jako mě to třeba obrovsky pomohlo se trošku odprostit od nějakého takového vnímání až příliš odborného té hudby, protože na té konzervatoři, jak se tomu věnuješ a opravdu se snažíš psát podle nějakých, ani ne, že vzorců a tak, ale zkrátka všechno je pojmenovaný nějakou terminologií, jo. Ale ve chvíli, kdy to máte nějak pojmenovaný nějakou terminologií, tak máte úplně pocit, že zkrátka, že najednou v té muzice já jsem měl pocit, že všechno hrozně moc řeším. Mm. Že strašně řeším, jestli tohle to už náhodou není něčemu podobný, že tady by to mělo být jiný, protože by to mělo být jiný. Ale vlastně ten Petr Hapka neřešil vůbec nic. Ale vůbec němu to bylo úplně jedno, jestli se ta písnička podobá některý, kterou už složil. Ale úplně. Tam dokonce jednou jsme k němu přijeli s Michalem Horáčkem a on začal na jeden jiný text hrát. A teď my tak na sebe s tím Michalem koukáme a ten Michal říká, dobře Petře, tak to už se nám zahrál, kocour se schoul na tvůj klín a teď teda zahraj tuhle píseň.
2: Počkej, jak kocour se schoul na tvůj klín?
0: No tak to je kocour se schoul na tvůj klín.
2: Ježiš, no vidíš, to mě ani nenapadlo. No jo, no tak to nemám.
0: No tak musíte přijet příště. A vůbec jo, to bylo úplně fuk. Ale to bylo tak nádherný, tohle sledovat, bejt přitom, vidět to, jak prostě jemu to jenom teče tím kanálem a on to nechává plout a skrz ty prsty se tam prostě dějou ty přenádherné melodie. Tohle to je něco tak úžasného, že to někdo jako má, že to dokáže a on to prostě dokázal. Já jsem měl vždycky obrovský štěstí na lidi, který jsem potkal. Částečně si myslím, že tomu možná jako vděčím určitě i tátovi nebo tomu jménu, že ty lidi přeci jenom slyšeli to jméno, řekli si, tak je to syn svého otce, tak minimálně mě zajímá, jaký ten syn bude a podobně. Ale zároveň já jsem byl, že mě to hodně zajímalo. Strašně jsem se o to zajímal a byl jsem hodně aktivní v těch věcech. V kombinaci tohohle toho já zkrátka mám to štěstí, že jsem fakt jako poznal řadu lidí, kteří mě dokázali ovlivnit krásným způsobem. A vím, že do dneška jsem přesvědčený o tom, že melodie je královna teda všeho a je nutný jít vstříc. A miluju melodické věci.
1: Já jsem čekal, že řekneš jedno jméno, i když vím, že těch jmen je nepočítaně, který člověk má rád. Ale čekal jsem, že řekneš jméno Johna Lennona.
0: No já jsem Johna Lennona a i s Paulem McCartneym jako miloval už od malička. Já jsem Beatles, na Beatles jsem vyrost. To jsou prostě... Já tomu říkám zloději populární hudby, protože ty už napsali tolik věcí, že z toho koláče té populární hudby oni si ukrojili tak jako 3/4 a tu čtvrtku nechali tomu zbytku, který ve chvíli, kdy se snaží cokoliv jiného složit, tak se to většinou podobá Beatles.
1: A my si teď jednu písničku dáme. Je od Johna Lennona a já prosím sbor při Uherskohradičském gymnáziu, který vede Jakub Tomala, tady pan profesor. Viva la muzika.
0: To je krásné.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Viva la muzika! Jakuba Tomaly.
1: Na pohovce Jošky Kubáníka jsem ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti hostil hudebníka Ondřeje Brzobohatého a vy právě teď posloucháte záznam pořadu.
0: Já jsem se chtěl zeptat, co tě teď čeká? Protože víš co, ty z toho udělal tolik, my bychom si mohli povídat, jaké to bylo, když skládal pro Karla Gotta.
2: No krásný to bylo. Karel byl výborný, on dlouho žádal o píseň na jeho album s pomocí mých přátel a já jsem vůbec netušil, co mu

0: Vzal tu písničku hned?
1: No vzal ji hned a říkal, Honzi, tak tohle, na tohle jsem čekal celou dobu. A já jsem, a opravdu to řekl, já jsem z toho byl strašně nadšený, mě to úplně dojalo. Říkal, tak šanzón mi ještě takovýhle nesložil jen tak, opravdu. A já jsem říkal, Karle, to mě opravdu moc těší, kdy to natočíme. Tak hele, já musím pozítří vydat master. Říkal, no tak to není moc času, takže skutečně se dělo to, že na druhý, já jsem to rychle doma sepsal, jsem smyčcový kvartet, zavolal jsem kluky, ráno jsme natočili kvartet, basu, klavír, odpoledne přišel Karel, naspíval to, a pak jsme to hned dali smíchat a on to poslal na master hned ten další den. Takže takhle ta písnička Zaplať pambu existuje. Já jsem za to strašně šťastný, že jsem měl vůbec tu možnost ve finále být jedním z autorů tohohle úžasného zpěváka.
2: A ty jsi mi ale vyprávěl, že to dlouho trvalo.
1: No strašně dlouho trvalo, než jsem to napsal.
2: No právě, no.
1: Šíleně dlouho.
2: A že ti maminka řekla, že teda pro Karla Gotta se skládat musí.
1: Jo, to už jsi přidal.
2: To jsi mi řekl.
1: Aha. No tak jo, ona, já vím, že mi to nějak i říkala, že jí to zase říkal někde, že jí někde potkal. A že teda Ondrejku, ale naozaj to,
3: tak keď už ti aj Karel Gott poví, abys mu napísal, ty mu nič nenapíšeš.
1: A tak jsem se jakoby tak vlastně styděl, že, ale já jsem fakt nevěděl, co. Já, jako to nebyla lenost vůbec, ale já když už chci něco napsat pro někoho, jako je Karel Gott, tak jsem prostě jenom chtěl, aby to opravdu mělo nějakou váhu, no.
2: Co, prosím tě, ty neumíš? Teda sport, to už jsme probrali. Protože ty jsi vynikající kuchař.
1: Já si, no vynikající.
2: No jsi vynikající.
1: Já si nemyslím, že jsem špatný kuchař, ale já prostě, já to miluju, to vaření, já zbožňuju jídlo.
2: Tančí uvaření. Tančí.
1: No, já to mám rád, no, mám to rád.
2: Čeští nejlepší kuchaři, taková jako národní reprezentace.
1: Ano, je to nároďák, český nároďák.
2: Kde to byl, někde v Japonsku nebo kde?
1: V Singapuru.
2: V Singapuru.
1: Jsme vyhráli.
2: Vy jste vyhráli? No,
1: v Singapuru ano. Jsme vyhráli, ano.
2: A Ondra byl jako ambasador. Přesně tak. A potom se sešli tady v
1: Mikulově.
2: Tak to řekni.
1: Já už totiž vím, co chceš říct.
2: No.
1: Ale přijde mi blbý to o mě
2: říkat. No, ne, tak já to řeknu. A sešli se v Mikulově všichni. A takhle večer se sešli u vína, pili a najednou se začali hecovat. A začali se hecovat a hecovat. Tahle ta česká reprezentace kuchařů, všechna ta jména, se začali hecovat, kdo umí nejlepšího španělského ptáčka. A vyhecovali se, že teda udělají všichni tyhle ty hvězdy udělají
1: španělské
2: ptáčka.
1: Ne, jenom ten kapitán Honza Horký se mnou se vsadil, kdo bude mít lepšího španělského ptáčka.
2: Pokazil.
1: Ne.
2: Já jsem chtěl říct. A oni to všichni dělali. Všichni ti mistři světa dělali, oni vyhráli na té země kouli nejlepší mistrovství. A všichni těch 12 chlapů dělali ty španělské ptáčky, anonymně si je hodnotili. A vyhrál Ondra. Fakt.
1: Dobře, vyhrál jsem to já, ale pouze nad Honzou Horkým, kapitánem reprezentace. Je třeba vzít zároveň v potaz to, že Honza tam měl spoustu toho na práci, že tam byl v rámci Gourmet Festivalu, takže na to neměl tolik času, na toho španělského ptáčka jako já, který jsem si ho vymazlil. A já skutečně dávám do toho vaření takovou obrovskou lásku. Mě to tak baví. A já vařím možná proto tak dobře, protože já vařím pořád, jelikož já si u toho odpočívám. Já jdu skládat, píšu si a teď si vlastně i přemýšlím, co si tak jako uvařím. A teď si odjedu, nakoupím si ty suroviny a teď začnu vařit a u toho vaření já vlastně třeba furt jako skládám nebo si přemýšlím nad tím, jak by ty věci mohly být dál. Takže já se u toho uvolňuju, já se uklidňuju.
2: Jako kuchyni děláš nejradši?
1: Já dělám rád českou kuchyni. Fakt mám rád českou kuchyni. Moc mám rád českou kuchyni. Troufnu si asi i na italskou, řekl bych. Moje sestra teda vaří nejlepší pastu.
2: Fakt?
1: Určitě, to je daleko lepší v tom než já. Ale já si taky myslím, že nejsem úplně jako marnej. Třeba ty karbonáry, který jsem dělal, tak všechny, to se zoblizoval.
2: Já bych chtěl jenom karbonáry.
1: A protože to je to, že já to nešedím, já to nedělám ze smetany nějaký, rozumíš, tady někde v českých pizzerkách se prostě řekneš karbonáry a to je plný smetany, to se má dělat ze žloutku.
2: A máš nějaký vzor, když se bavíme o vzorech ve vaření? Retigovou minimálně.
1: No tak Paul Bocuse je jeden takový, asi řekl bych, jako vzorem všech kuchařů. To je francouzská legenda. Jehož cibulačka je asi, jako řekl bych, ikonická, legendární úplně.
0: Asi ani úplně ne, mám pár vytipovaných kuchařů, ke kterým bych velice rád zašel se někam podívat ve světě, které znám z různých pořadů nebo z různých dokumentů. Vzor vyloženě, tak upřímně všichni ti reprezentanti v tom nároďáku, kde já jsem ambasadorem, by pro mě mohli být vzorem.

0: protože oni jsou skutečně úžasní, jako ať už je to Martin Svatek, Honza Horký, Patrik Bečvář, všichni, co tam jsou, jsou skutečně tak strašně jako dobří, rozumí tomu a já mám tu možnost jim jenom koukat přes rameno. Tam jsem se dozvěděl, co je espuma. Já jsem prostě tušil, co je espuma.
1: Co je espuma?
0: No espuma je prosím tě vlastně klasická jako bombičková taková ta nádoba, co dělá sodovku vlastně. Akorát ty do toho naliješ nějakou omáčku a ono ti to vytvoří pěnu vlastně. Ale koncentrovanou intenzivní chuť vlastně té omáčky ti dá do té pěny a to je espuma. To jsem třeba vůbec nevěděl. Jsou věci, které tak někde vidíš, zkusíš to, nevíš, ale pak ty triky ti ukážou až oni. A je to krásný. Jo.
1: Pořád se učíš, pořád?
0: Furt, ale jo. Učíš se pořád u všeho.
1: No jasně.
0: Já třeba i v hudbě. Já zjišťuju, jak dělám aranže s Martinem Blaškem, s mým kamarádem, vynikajícím aranžérem, na Slunce, seno, jahody, muzikál, který chystáme do divadla Karlín. Tak zjišťuju, že tam je spoustu věcí, které jsem vůbec netušil, že by se dalo kombinovat, dělat. Teď hledám v různých jiných partiturách, protože se nechávám inspirovat často lidmi, kteří to už napsali dobře. A furt se učím, pořád. Ale je dobře. Já si myslím, že ve chvíli, kdy máš pocit, že už to umíš, ať už je to cokoliv, jakákoliv profese, tak je to začátek konce. A to neříkám z nějaký hraný skromnosti, to říkám proto, že už jsem si to začal myslet a taky to dopadlo blbě. Takže je to zkušenost.
1: Tak co teda tě čeká? Muzikál no Slunce, seno, jahody, ten zítra začínáte zkoušet.
0: Tohle mě čeká, pak je to film, který jsem teď dodělal pro Vojtu Moravce, Hátkovi, který půjde do kina. Pak je to seriál Iveta. Pak seriál je ještě jeden, Dobré zprávy. Ten bude nějaký vícedílný. No a do toho vlastně mám rozepsané další dva muzikály.
1: Další dva muzikály? A píšeš i pro nějakého interpreta? Chystáš desku někomu?
0: Jo, teď píšu i pro Ondru Rumla. Jo, zítra se máme scházet s Honzou Muchovem nad deskou pro Richarda Millera, kterou jsem už dal dohromady. Tak? Napsal jsem právě s Petrem Uličným 12 písniček, takže tento rok bude Richard Miller vydávat další desku.
1: Jaké bylo podívat. Skládat pro Richarda Millera?
0: No, protože
1: vy jste spolu vydali desku 55.
0: 55, no. Úžasný, pro mě taky další skvělý zážitek. Další prostě ikona pop music a já jsem strašně šťastný, že jsem s ním mohl pracovat, protože ta zkušenost je fantastická. No, on je svůj naprosto, jako ve všem.
1: Je náročný?
0: Na sebe je hodně náročný. Na sebe hodně náročný a asi řekl bych možná i na tu muziku, ale já jsem byl nadšený z toho, že vlastně naše spolupráce začala tak, že on na tu 55 chtěl složit jednu písničku z těch jeho 15 textů, co měl dispozici. A já jsem se ho zeptal, Ryško, no ale kterou z těch pesniček chceš, aby som zložil?
2: Ondry Gešo, nevím, tak si vyber sám.
0: A říkám, no tak mi pošleš teda těch 15.
2: Já ti pošlem všetkých těch 15 textů a vyber si.
0: Tak jsem se na to koukal a já jsem fakt jako začal jeden za druhým jako psát a složil jsem jich všech 15. Nebo jsem zhudebnil všech těch 15 textů, protože to byly tak nádherný texty a já jsem mu pak zavolal za 2 týdny, že jsem teda zhudebnil všech 15. A že ať si teda pro změnu vybere on. No a on mi zavolal asi 2 dny na to, že to poslech celý a že chce úplně všechny. Takhle byla 55, no a teď už když věděl, že s tím Petrem Uličným nám to takhle nějak jde, tak jsme vlastně už celou tu další desku dělali spolu.
1: My teď máme pro tebe překvapení. Prosím, sbor Vivala Muzika. Prosím, Jirku Hejcmana.
0: Ale ty už jsem viděl, ty už tady byli, Joško.
1: Oni ještě budou, teď budou ještě. Teď uslyšíte písničku, kterou napsal Ondra Brzo Bohatý.
0: Já?
1: Ano. Pro Richarda Millera.

0: içki.
1: Dnešní vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka končí, ale čas letí tak rychle, že za chvíli se u dalšího setkání s výjimečným hostem tady na vlnách Českého rozhlasu Zlín potkáme zase. Těším se na ně, těším se i na vás a přeji vám do šupé.

0: Bavilo by vás, kdyby k vám na návštěvu přišla herečka Simona Stašová? Umím to zařídit. Stačí, když si nás naladíte v neděli od 11. a můžete si užít hodinku plnou vyprávění a veselých historek, kterou jsme natočili ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti na Pohovce Jošky Kubáníka. Na paní Simonu, na vás i na další hosty se i tentokrát těší Joška Kubáník.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Otrokovická radnice využívá letní prázdniny k rekonstrukci škol. O víkendu se v Rožnově pod Radhoštěm koná slovenský folklor. Letos pochodu hrdosti za práva sexuálních menšin se zúčastnilo desítky tisíc lidí. Dnes večer a v noci bude v našem kraji převládat jasná obloha a nejníže naměříme 10 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. Město Otrokovice využívá letní měsíce k údržbě i větším investicím ve školách. Největší letošní prázdninovou opravou v oblasti školství je modernizace elektroinstalace v základní škole Trávníky. Podle tiskové mluvčí radnice Lenky Vaculové jde o investici za 966 tisíc korun.
3: Prázdninový stavební ruch pokračuje i na dalších školách. V základní škole TG Masaryka probíhá výměna podlahových krytin, zednické úpravy v kuchyni, nechybí ani výmalba vybraných prostor. Na základní škole Mánesova se rekonstruuje sociální zařízení v kuchyni. Probíhají drobnější zednické práce a také malování.
1: Dnes a zítra se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm koná mezinárodní festival Jánošíkov Dukát. Festival je zaměřen na slovenský folklor. Divákům představuje soubory z Česka, které se věnují prezentaci slovenských lidových písní a tanců. Na festival však přijíždí i soubory a solisté ze Slovenska. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které už zítra zasáhnou zejména střední Čechy a v pondělí se pak rozšíří na většinu Čech a Moravy. Platí i varování před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, a to hlavně u seniorů a nemocných lidí. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Centrem našeho hlavního města Prahy dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se jej desítky tisíc lidí.
4: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje. Viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
5: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice. Potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
6: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
5: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
7: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
5: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Večera v noci bude v regionu většinou jasno, nejnižší teploty 15 až 12 v údolích i kolem 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Vizovicích na Zlínsku v ulici Dělnická je prováděn zásah u požáru domu. Ve Zlíně je uzavřena ulice Osvoboditelů a taky ulice Hradská. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín bylo vše. Další nás tu čekají za hodinu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a polku Stanislava Orechovského Antonína Perničky Bílou sukénku nosíš v podání Stříbrňanky. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila a jaksi rozradostnila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Soběslav, na Slovensku slaví jmeniny Oskar. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. Budu se na vás moc těšit. A teď už písnička lidová Všady zamračené, Valčík a Mistříňanka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: A máme tady telefon, já si ho vezmu napřímo. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Tady prosím penzion, prosím mě říct, máme k vám velký přání.
0: Ano.
2: Dobrý den, my bychom chtěli zahrát pro paní Evu Vaculovou z penzionu Prosiměřice, která dneska slaví 70. narozeniny, že jí přejeme všichni hodně štěstí, zdraví a za všechny kamarády z penzionu.
0: Ano, ano.
2: Děkujeme.
0: Tak a zahrajeme i ostatním tu písničku, také věnujeme, co říkáte, aby jsme potěšili
2: dobře
0: všechny. Samozřejmě
2: ano.
0: Oslavenkyně na prvním místě a potom ještě další teda. To je jako dům seniorů, nebo jak to?
2: Ano, ano, domov pro seniory.
0: Ano, ano, ano.
2: Prosím, Měřice.
0: Tak pro vás, pro všechny budeme posílat písničku a bude to polka Zdeněk Vanďuraka, Miloslav Richard Procházka Na Straňanských lůkách a Javorinka ze Strání. Ať se máte dobře.
2: Děkujeme moc.

Tak chci doufat, že se písnička líbila. No a pojďme si předávat tady další e-maily, které tady máme. Tak dobrý den, prosím, zahrajte nějakou hezkou písničku panu Josefu Družbíkovi k dnešním narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody a vitality za celou rodinu, vinšuje Broňa. Tak to bylo přání, které jsme poslali panu Josefu Družbíkovi. Tak, přátelé, dáme písničku. Dneska večer přeladíme cymbálová muzika. Technik Ostrava nám zahraje a budou zpívat sourozenci Baťkovi. A dneska večer.

0: Vítám ve vysílání paní Marii z Moravce. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, zdravím vás a vašich kolegyní nebo kolegu, nevím, kdo tam je, a všechny posluchače tohoto nádherného pořadu. Chtěla bych poslat písničku v těchto vedrech do Lanchota, Němice, Miroslavy a do Otnic. Jen tak pro pohodový večer u Katička a dobrou náladu, to níče je Marie a Zdeněk z Moravce a to samé paní Navrátilová přeji vám a poklidný zbytek služby a vašich kolegyní nebo kolegovi nevím. Děkuji, ano. A zase někdy nashledanou.
0: Ano, nashledanou. Paní Marie, a to ani ta Vysočina k vám nebyla trochu laskavější v tom vedru? Nebylo tam lépe než u nás tady dole na jihu? Bylo
1: no,
0: taky,
1: to jo. Ne. Tady je strašný vedro, paní Navrátilová.
0: To je
1: hrozný.
0: Vždycky ta Vysočina byla taková chladnější, že?
1: Ne, ne, není. Není to pravda. Tady je takový teplo, tak jako si myslím, tam u vás dole na Brnu.
0: Ano, ano. Tak my tam jezdíme 50 let, se dá říct.
1: No,
0: na Rokytno, ano. Takže vím, takže to bylo vždycky takové příznivější. No, no. Ale no. Teď asi se to všechno tak nějak mění, že
1: ne,
0: to...
1: Ne, teď je to úplně... všechno úplně jináčí.
0: Že je horko i na Lomnickém štítu,
1: ano,
0: vidíte.
1: Ano.
0: Tak jo. Tak nashledanou, mějte se pěkně.
1: Nashledanou, děkuji.
0: A teď už paní Zapletalová z Horního Němčí, já vás vítám. Dobrý podvečer. Já
2: taky vás zdravím, paní Navrátilová a zvukového mistra. Dnes má 30. narozeniny Tomáš Pečíva, Dolního Němčí, tak mu přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Tomu přeje celá rodina Zapletalová z Horního Němčí. Moc krát vám, paní Navrátilová, děkuji a přeju vám dobrou noc.
0: No děkuji, ale ještě ne, ještě chvílečku, ale samozřejmě dobře jste to řekla a děkuji vám za to přání. Aby byla dobrá, bylo by dobře.
2: Ano, aby to na vrchu ještě trošku utáhli do teplo.
0: Ano, no, nebo nějaký deštíček by mohl takhle, no trošku,
2: ano,
0: něčeho, bohužel. Tak jo. Takže máme přání, ale bohužel asi nesplnitelná. Tak paní Zapletalová, přeji vám pěkný večer, nashledanou.
2: Ano, já vám nashledanou.
0: Tak a pojďme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak dnes slaví svátek svého nebeského patrona svatého Dominika, slovotný valach a nadaný vše uměl, ctihodný pán Dominik Šuráň. Chtěl bych mu vaším prostřednictvím popřát pevné zdraví, vytrvalost v povolání i hojnost božího požehnání na nelehké cestě. Je cesta daleká a jeden cíl jen má. Ten cíl je nás všech pán, Ježíš Kristus je zván. Ta pouť je nelehká, ale je jen přímá. Každý je na ní zván a z toho radost mám. Srdečně zdraví přítel z Horňácka. Tak to bylo takovéto přání a my to doplníme písničkou. Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková, Srdéčko a Dambořanka.
3: Český rozhlas z

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Výborně, jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám pana Mildu z Domanína u Bystřice nad Prštínem, že jo, říkám to dobře.
4: Ano, ano, říkáte to velice dobře, já zdravím všechny posluchače i vás a chtěl bych nechat zahrát paní Jarušce Krejčové k jejím jubilejním narozeninám, půlkulatým.
3: Ano.
4: A hlavně je tady krásná skupina, partia lidí, kteří jsou veselí, rádi zaspívají lidové písničky a chtěl bych poděkovat jí a její rodině, včetně manžela, za všechno, co tady pro nás krásného připravili na občerstvení, za zábavu a věřím, že se to všichni užívají. Písničku jsem nevybral, ale vím, že paní Jaruška má ráda jásalku, tak kdybyste tam něco našli, nebo nechám to na vás.
3: No, my to máme připravené dopředu, tak se omlouvám.
4: Máte připravené.
3: Tak snad se bude líbit ta mnou vybraná.
4: Dobře. Nic se neděje určitě, takže ještě jednou za všechnu, za celou společnost, co tady je, tak ať se jí daří, ať je zdravá a všechno nejlepší. Děkuji
3: ano,
4: moc krát.
3: Určitě a já vám přeji, ať vám ta oslava vychází, ať jste spokojení a ať se to užijete všichni.
4: Děkujeme, ano. Děkujeme a všechno dobré všem lidem i vám.
3: Ano, vše dobré všem, ano. Děkuji pěkně, nashledanou. Já k tomu ještě připojím e-mail, který tady mám. Krásnou sobotu vám přeji a prosím o veselou a svěží podlužáckou písničku pro svěžího jubilanta Božinka Dvořáčka z Břeclavi, rodáka z Kostic. Dnes slaví s rodinou krásné 80. narozeniny. Zdraví a pohodu a na zahradě úrodu mu přejí všechny děti, vnuci a jeho nejhodnější žena naše Matička Anička. Tak to bylo další přání a konečně ta písnička Krištof Neduchal Až výjdu červánky otextoval Krištof Neduchal taktéž a bude nám hrát Miločanka.

0: písnička nám dozněla a já vítám ve vysílání pana Jaroslava z Otnic. Dobrý podvečer vám přeji.
1: Dobrý podvečer vám i všem věrným posluchačům pořadu Blahopřání s písničkou. Dnes bych chtěl pozdravit svého kamaráda Kristiána z Brna, Kobělu, Kristián Kobiela, a taky bych chtěl pozdravit všechny věrné posluchače, kteří poslouchají tento pořad, a také bych chtěl pozdravit hlavně Ivanku Slabákovou, která moc chybí a doufám, že už se brzo dočkáme.
0: Ano, určitě. Že lepší se všecko a bude dobře. Nebojte, Jaroušku, bude to dobré.
1: Tak nějakou krásnou písničku.
0: Ano, tak snad se vám bude líbit. Uvidíme, ano.
1: Tak jo.
0: Vy jste přece jenom znáte ty písničky, tak snad se trefím do vašeho vkusu.
1: Ano.
0: Tak Jaroušku, já vám přeji pěkný podvečer, ať se vám daří. Ano, a užívejte si teďko všechny ty kapely, na které jezdíte a které máte možnost slyšet.
1: Ano,
0: tak pěkný
1: děkuji
0: večer, nashledanou.
1: Mějte se.
0: No tak pojďme na tu písničku slibovanou. Bude to Vladimír Pfeffer, Lančotská Mája a Moravěnka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: polka nám dozněla a vítám paní Zitu z Jevíčka. Dobrý podvečer. Halo, halo? Paní Zito? Jejda, tak jsme se asi nějak odpojili, nebo se slyšíme? Paní Zito?
1: Ano.
0: Slyšíme se.
1: Já jsem jenom musela odskočit ke sporáku.
0: Dobrý, dobrý. To je správný, to je správný. Tak jo, tak jdeme na to.
1: Ano, já vás srdečně zdravím, paní Květuško Navrátilová i zvukového mistra, všechny posluchače pozdravují a všechny mé přátelé rozhlasové a chtěla bych pozdravit Jarouška Volpovýho a přeju mu mnoho a mnoho krásných koncertů, ať si to užije, je to jeho velká láska a taky bych chtěla pozdravit v první řadě, nesmím zapomnout na paní Ivanku Slabákovou a přeji zdárné uzdravení a hodně síly jí přeju a teda všechno úplně nejlepší a hodně lásky. A taky bych chtěla pozdravit Tomáška Jeřábka a doufám, že se zítra setkáme na jeho koncertě ve Vanovicích tady u Jevíčka. Takže vidíte, že také mám štěstí.
0: Ano, jednou, zítra budete mít zážitek.
1: Jednou ano, jít na koncert. Tak se moc těším, Tomášku, jestli náhodou posloucháš nebo někdo z tvé rodiny, třeba maminka nebo někdo. Tak všechny zdravím ještě jednou a mnoho, mnoho zdravíčka, krásné dny vám přeji všem.
0: Ano, já vám taky přeji krásné, ale trošku chladnější dny vám přeji.
1: Oni zase hlásili v tom Českém rozhlase Brno, že bude zase další vlna.
0: Nejenom v Českém rozhlase Brno, ale v televizi a všude a no, je to Evropa celá rožavená.
1: To je hrozný, víte,
0: asi jsme byli takový nějaký, moc jsme ubližovali té naší planetě.
1: Ano, hrozně.
0: Tak to tak. Teď sklízíme ovoce, jak se říká.
1: Ona nám to vrací.
0: Tak snad bude lépe. Já věřím, že druhá půlka srpna už by měla být lepší. Tak to nějak, budeme to muset nějak to dát. Takže já vám přeji, paní Zito, zítřejší krásný zážitek, ať je vám dobře, ať si to užijete. A mám radost, že máte ten hlas takový svěží a to se mi líbí. Tak.
1: A nakreslila jsem, co jsem doma, tak jsem nakreslila už 5 krásných obrázků a nesu je tomu Tomáškovi. Doufám, že bude vypadat.
0: Dobře.
1: Naschledanou,
0: paní Zito. Tak a jdeme na písničku tady další, kterou tady máme. Je to Vodička z Bystrého, lidová z východního Slovenska, Jarmila Šuláková a Jana Rokita starší cymbál a Jan Rokita mladší cymbál.

Máme tady e-mailovou poštu. Prosím o písničku mojí švagrové Jarmile Pregetové z Březí u Mikulova k jejím kulatým narozeninám. Je to krásná, trpělivá a láskyplná žena. Před 2 lety oslavila s mým bratrem Janem Pregetem 60 roků manželství. Milá Jaruško, rozdáváš kolem sebe radost, úsměv i dobré rady a vždy víš, jak potěšit srdce ostatních. Přejeme ti u příležitosti tohoto překrásného jubilea mnoho dalších let prožitých ve zdraví, spokojenosti a obklopená láskou všech tvých blízkých. Děkujeme ti za to, že jsi a za všechno, co pro rodinu děláš. Všechno nejlepší k narozeninám ti s láskou a úctou přeje švagrová Hana s rodinou. Já připojím ještě další přání.

Tak přátelé, pojďme tady na přání, které tady mám. Zahrajte pěknou písničku pro paní Jarku Knížovou ze Zlechova, která dnes slaví narozeniny. Vše nejlepší, mnoho zdraví a štěstí. Nachází se tam i má sestra Marcela Ptáčková, tak i pro ní přejí Čechovi z Popůvek. Ano, takže samozřejmě rádi zahrajeme. Tak to bylo jedno přání a tady mám ještě další. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda pana Jaroslava Wolfa z Otnice. Písničku posílá kapelník Dolněmčanky Antonín Daníček a kamarád Pavel Goroš a kamarád Broněk. To bylo jedno přání a ještě jedno přání tady máme od Broňka Uhra. Tak a je to, abychom zahráli písničku pro kamaráda muzikanta pana Pavla Goroše z Nivnice, hraje na klarinet v dechové hudbě Nivničanka. Písničku posílám jeho ženě Anice Gorošové a posílá to kamarád Broněk. Tak a písnička, která to bude, takže Rozoral Šohajek a kumpánovi muzikanti.

Tak, vážení a milí, mám tady vzpomínku na dvě spolu související včerejší výročí. Před 90 lety 7. srpna 1936 měl premiéru český hudební film Na té louce zelený režiséra Karla Lamače na hudbu Járy Beneše. Jedná se o sfilmovanou operetu Járy Beneše s Věrou Ferbasovou a Járou Kohoutem v hlavních rolích. Druhým jubilantem je Stanislav Procházka, jenž za druhé světové války hrál v lidových operetách právě v divadle Járy Kohouta. Narodil se 7. srpna 1919 v Mostě, pocházel z hornické rodiny. Po smrti matky a poté, co se otec znovu oženil, se v necelých 16 letech odstěhoval do Kolína, kde se začal učit číšníkem. Brzy však odjel za hudbou a zpěvem do Prahy. Jeho vzorem byl zpěvák Jára Pospíšil. V roce 1941 získal od dirigenta Jaroslava Maliny prestižní místo v kavárně Vltava. Po válce získal možnost vystupovat v rozhlase s orchestrem Františka Alojze Tichého, čímž se jeho popularita rozšířila do celého Československa. Vystupoval i s orchestrem Karla Vlacha. Jeho vlastním projektem po roce 1967 byl dívčí orchestr Slávinky. Vystupoval až do vysokého věku, ještě ve svých 90 letech vydal nové CD Nedělej nám starosti stáří. Česká televize s ním v roce 2004 natočila střihový pořad Úsměvy Standy Procházky. Zemřel 16. dubna 2016 v Praze. Jeho kamarádem a kolegou byl Josef Zíma, s nímž si oba spolu několikrát zaspívali. Pozvedli a proslavili oba českou dechovku na vynikající úroveň a natrvalo se tím zapsali do srdcí nesčetných diváků a posluchačů. Takže tuto vzpomínku a pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav. A písnička František Kohoutek, Richard Plachý, Nezapomeň a Zdounečanka.

Vášení Amelie skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Karel Hegner a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Pavla Skopala Večerní pobřeží, kterou pro vás hraje Glorie. Říká se, že přátelství půlí žal a znásobuje radost. A já vám přeji hodně zdraví a krásný večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvůli stavebním pracím jsou dnes a zítra ve Zlíně uzavřeny ulice Hradská a Osvoboditelů. Nová naučná stezka v Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku nabízí herní prvky pro děti i výhledy do krajiny. Městská firma Brněnské komunikace spustila kampaň proti agresi. Zítra čekáme v regionu slunný den a na teploměru až 31 stupňů. Dobrý večer, u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Nradilek. Stavební práce ve Zlíně dnes a zítra uzavřely Hradskou ulici a ulici Osvoboditelů. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Omezení v případě Hradské ulice se týká její části směrem k místní části Kudlov a zpět. Objízdná trasa vede po Březnické ulici. Po dobu uzavírky taky nejsou obsluhovány autobusové zastávky na trase z Kudlova směrem k uzavřenému úseku. Zkrátka jsou bez náhrady zrušeny. V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku mají novou naučnou stezku. Vznikla v lese nad tamní přehradou. Stezka nabízí 5 zastavení s altánkem, herními sestavami pro děti anebo třeba cvičebními prvky. Podrobnosti k tomu dodává nezávislý starosta obce Vlastimil Jánoš.
2: A pak jsou tam hlavně lavičky, kde krásně člověk vidí tu krajinu. Zároveň je to pojmuté jako naučná stezka. Jsou tady 3 tabule, jaké jsou tu rostliny, jaká zvěř tady zhruba je, plus i vlastně vodní živočichové.
0: Vybudování stezky vyšlo na 1 milion a 700 tisíc korun. Veškeré náklady pokryla dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Kampaň s názvem Za lepší komunikaci spustila tento týden městská společnost Brněnské komunikace. Jejím cílem je ukázat, co firma dělá pro údržbu silnic nebo jak se plánují uzavírky a zároveň omezit slovní i fyzické útoky na zaměstnance. Denní agrese a nervozita se totiž projevuje také na internetu. Jenom v loňském roce byly stovky takových útoků, říká mluvčí brněnských komunikací Jaroslava Bílá.
3: Kromě toho jsme zaznamenali i desítky přímých útoků na osoby a majetek naší společnosti. Tato čísla jasně ukazují, že se nejedná o ojedinělé excesy, ale reálný problém. Odráží to napětí ve veřejném prostoru, které se bohužel často obrací právě proti lidem, kteří se na údržbě a chodu města podílejí.
0: Kampaň v ulicích Brna spustili plakáty s hercem Michalem Istelníkem. Teď se přesouvá do online prostoru. Potrvá nejméně 14 měsíců. Papež Lev XIV. Se při návštěvě Francie v září v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky. Informoval o tom Vatikán. Papež zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání.
1: Počasí.
0: V neděli bude ve Zlínském kraji převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost, povane slabý proměnlivý nebo východní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 28 až 31 stupni, na Vsetínsku pak jen kolem 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vizovicích na Zlínsku v ulici Dělnická je prováděn zásah u požáru domu. Na dálnici D1 na 256. kilometru ve směru na Brno je pro defekt odstavený osobní automobil. Navíc jsou v okolí na vozovce kusy pneumatiky. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci neboli voraři si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo voražství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na voražství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro voražství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhaly chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: Lidé možná nevědí, jak složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vorařů rekrutovalo, tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku. A oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovu. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravovala stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak, tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je vraceli do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme proto, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, já se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové Voražské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální Voražské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři, tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, kde ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerekem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Když jste říkal, že ten vrátný, takzvaný, který byl tedy vpředu, hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu. On si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv.
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špeditérské lodě nebo špeditérská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve dole, no a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě, no a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda, nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vůr, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vůrů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavěly se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaný koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltavan slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů, nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltavan Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři, anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Loni jsme vyhráli první cenu v soutěže Kokozy a dostali jsme ty vyvyšené zachonky všechny. Poudu na nářadí, kompostéry a kadibutku. Takže to všechno taková infrastruktura tvrdá na zahradu. Byla už tady v rámci první sezóny.
2: Kdo by řekl, že to mluví bohémistka a ne inženýrka zemědělství? Jmenuje se Natália Šelachovská a je naší dnešní hostitelkou. Pochází z Polska, žije v Praze skoro 10 let a právě tady mohla svůj vztah k přírodě přeměnit z teorie v praxi. Oficiální název tohoto díla je Žižkovská komunitní zahrádka. Pozemek navštívila a dnešní pořad natočila Goránka Oljača, která vám přeje příjemný poslech. Zahrádku jsem našla na Žižkově mezi ulicemi Malešická a Piterová. Už na mě čekala paní Natália Šelachovská se svou mladší dcerou, milou a něžnou holčičkou. Hned se laskavě ptala, jestli jsem se bez problému orientovala na tomto pražském sídlišti.
1: To jsou takové velké baráky a asi to sídliště se jmenuje Central Park.
2: A v prostřed je vaše zahrádka.
1: Ano, Žižkovská komunitní zahrádka.
2: A je to krásný kus země. A teď ozdoby, kytičky, rajčátka, maliny, které nemají rády horko. Že jo? No, bylo hodně horko. Že?
1: Ale protože to je komunitní zahrádka, tak skoro každý den někdo tady je a zalívá. Většina členů má každý svůj zahonek. Máme tady vyvyšené zahonky, takové dřevěné, a pak chlubinné do země. A že dyně prosíme, aby byly jenom v jednom místě, protože se pak křižují. Každý má pronájem zahonku na dobu roku. A pak to prodlouží, buď to zruší. Občas někdo se zapojí a pak nemá čas. A takový zahonek pak předáváme dalším lidem.
2: A je zájem o záhonky?
1: Naštěstí jo. Máme skoro 40 členů a kolik lidí používá ten záhonek, je to na něj. To může být rodina, můžou být kamarádi.
2: No to je zajímavé. Ukážete mi svůj záhonek, co vy tam máte?
1: Je strašně divoký. My jsme odjeli na dovolenou a nechali rajčata a okurky a tak jsme se vrátili, takže já vám teď to ukážu.
2: Tak a máme tady kamarádku. Půjdeš s námi se podívat na záhonek? Ukážeš mi to, prosím tebe?
1: To je náš záhonek?
2: Jak se jmenuje?
1: Josefinka. Tak tady máme dyňoviště.
2: No a dyně krásné.
1: A to už je druhý rok, co to tak máme. A měli jsme z toho tolik úrody, že jsme dělali pak svátek dyní na podzim.
2: No. Už jsou zralé.
1: Ještě ne. Ne? Většinou v září.
2: Jsou už takové výstavné. Papriky také máte.
1: Tady to zarostlo.
2: Josefinko, co to je? Cibulka nějaká?
3: Jo.
2: No a tady?
3: To můj obrázek.
2: A obrázek? A myslíš, že kytičky a zeleninka mají rádi obrázky?
3: Ne.
2: Co roste, miláčku?
3: Je to.
2: Rajčata. A je to na salát?
3: Jo.

0: Loni, když jsme měli první sezonu, tak jsme dělali losování. Každý vybral si číslo a pak podle toho měl ten zahonek. A tak už teď to zostalo. Je to skvělé, že ten pozemek je velký, ale je oplocený. Takže já nemusím hlídat malou celou dobu. Já ji tam vidím, vím, že tady může se pohybovat a je to taky pro ní taková možnost se cítit samostatná v tom.
1: A bezpečná. A vysvětlujete jí, jak to

0: prírode chodí? Už to pochopila?
1: Proto to dělám. To byl takový důvod, proč jsem se do toho pustila. My jsme dostali teď dárek, teta nakoupila holkám rukavice na zahradu a Josefinka dneska celý den ji skoro nosí. Když přijde tata, tak budeme tady pracovat. Příběh ze zahradky můžu vám říct, že loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky, takže a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho. My to moc neomezujeme, spíš chceme, aby to bylo na základě permakultury. Což je takový způsob, když ty rostliny samé trošku vědí, jak tu zahradu nejlíp jako podle sebe. My se snažíme je taky nějak propojit mezi sebou.
0: Ale není to jen o dětech a o tom, že se mají za mála naučit, co to je život v přírodě. To je i o dospělých. I oni se tady, řekla bych, něco naučí. A není to jednoduchý recept.
1: To máte pravdu. My většinou začínáme na jaře, když máme brigády. Tento rok tu zahradu musíme nějak udržovat, čistit, sekat trávu, doplňovat zahonky, anebo hlídat ten kompost. To je několik prác, které snažíme se rozdělit mezi sebou, aby ta zahrada byla funkční a byla prostě takovým příjemným prostorem, ve kterém lidé chtějí trávit čas.
0: Ty když říkáte jarní brigády, kolik lidí se účastnilo těch brigád?
1: Potřebovali bychom víc. Máte teď pozvánku. Brigády jsou otevřené. Pokud někdo má chuť se stavit a udělat něco, přispět, anebo prostě strávit čas v takový užitečný způsob, tak my to většinou hlasíme. Řeknu ještě jednu věc. To je taková zajímavost, že máme ježky na zahradě. Ježky. My jsme je adoptovali, tam je domeček pro ježky. Ona občas si to používají. Ale mají taky svoje místo z druhé strany, které mají rádi. A my jsme trošku jako se báli, že ty ježky tady se přestěhují. Zjistí, že všude kolem je hodně jiných možností, ale one se zvykly na tu naši zahradu. Jsou tady na večer. Mají tam takovou dírku, kterou proházejí. Mají zdroj vody další, protože my na zahradce taky máme. Ale pak si projdou kolem a se vrátí.
0: Domů.
1: Domů. Na zahrádku.
0: Ano. My a oni. Už je čas, abychom se dozvěděli, kdo jsme my a kdo oni v dnešním příběhu o založení spolku Žižkovská komunitní zahrádka.
1: Náš spolek, to jsou hlavně 3 osoby. Já, Kateřina Stupecká a Marcela Plíšková. A my jsme tu komunitní zahradku spolu zakladali. Katka zahradnictví teď studuje. Teď to musí dostudovat na zemědělství. A nebo spíš tu architekturu zelení. Marcela je spíš od administrativy a řešení urgentních situací. A já jsem zodpovědná za komunitu a za fundraising. Snažím se, abychom měli nějaké dotace. Kromě toho dostáváme taky podporu z Prahy 3.
0: To založení zahrady netrvalo krátkou dobu.
1: A trvalo to tak dlouho, protože to bylo poprvé, což místní čas se rozhodla, aby takový pozemek zpřístupnit na tento účel. A až na koncu jsme mohli podepsat smlouvu, v rámci které pronajímáme ten pozemek. A my máme to na 5 let.
0: Ale vy jste plánovali tady koncerty, setkávání, kamarádství. Co s tím bylo?
1: Všichni členové, my se snažíme jich motivovat k tomu. To je všechno vedené na dobrovolnické bázi. Je to omezené časově. Všichni máme svoje práce, všichni máme svoje rodiny a ten čas, bohužel, který zbývá, je opravdu omezený. Proto setkání jsou. Občas někdo se nám ozvě a že bude dělat nějakou akci. Bylo setkání pro lidi, kteří žijou na Žižkově, ale pochází z různých států. Byl ještě nějaký workshop.
0: Máte nějaké sousedské vztahy?
1: Máme dobré sousedské vztahy, takže například teď sekačku máme v garáži u jednoho z členů, který bydlí tady v okolí.
0: Kolik je z těch 50 členů cizinců?
1: Já jsem cizinka. Já si myslím, že je tady 4 nebo 5 osob. Komunikujeme většinou česky a vím o dalších členech, se kterými spíš komunikuju anglicky. Já si myslím, že všichni členové bydlí tady někde v okolí, protože jinak to nedává smysl. Že ta komunitní zahradka je o tom, aby to bylo blízko.
0: Jsou to Žižkováci.
1: Žižkováci, ano.
0: A jako poleno.
1: A tady je takové tipy pro děti, takový stánek pro děti.
0: A kromě Josefinky objevují se tady ještě nějaké děti?
1: Dneska není to vidět, ale většinou je tady 3 nebo 4 další děti a oni se už mezi sebou znají. Mají se rádi, většinou si hrají. Občas ani nevíme, co tam mají v plánu. Jdeme udělat pro děti zahonek zvlášť.
0: Být na své zahrádce.
1: Přesně.
0: To je také nějaký hezký pocit, že?
1: Určitě. Mě to strašně baví. Já si myslím, že ten život v městě je takový dynamický. A ta zahradka je většinou o tom, aby se na chvilku zastavit. Že já a nakonec setkám tady za členy, začneme se o něčím bavit, na chvilku si sednu a pak koukám a už jsou 2 hodiny pryč.
0: No, začalo pršet. Musíme se schovat někam.
1: No právě, že to je ten problém, že to ještě nemáme. Zefinka říká, že ona je pod stromem a my ne.
0: No, u nás už neprší. Strom je krásný deštník. A má člověk tady jakoby pocit, že je doma?
1: Já si myslím, že tady se setkávají lidé, kteří mají podobné myšlení o životě, o planetě, takže je to takový pocit, že se sobě rozumíme. Je to trošku jako doma. Já jsem původem z Polska, tak nemám pocit, aby ten dům byl moc daleko. Že ty kultury a jazyky jsou docela blízko. I ty rostliny, které tady máme, já je znám z doma. Tento týden nás oslovil asi pracovník zemědělské univerzity, že by rád tady udělal svůj zahonek podle italských odrůd a chtěl by tu kulturu tady vyzkoušet. Tak uvidíme, jak to dopadne. To by bylo něco, co by mu připomínalo domov.
0: Končíme u pojmu, se kterým se v pořadu stále setkáváme. A není to jen otázka, kde domov můj, kterou příchozí zpívají společně s Čechy. Děkuji dnešním hostitelkám Natálii a Josefince Šelachovským a už se těším, že se znovu sejdeme. I příští sobotu vás od mikrofonu ve stejném čase pozdraví Goránka Oljača.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Téměř 2/5 obyvatel České republiky nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu. V Karlovarském kraji pozvolna ubývá orná půda a počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Volnější pravidla pro zadlužování státu, které prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů, 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných uvedla, že neví. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
3: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
4: Nesouhlas uváděli častěji lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
3: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
5: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
3: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: V České republice ubývá zemědělská půda. Například v Karlovarském kraji se plocha polí za posledních 10 let zmenšila o více než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o 4. největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku, říká ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
6: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
2: V Olomouci postupně pokračuje přestavba vysokoškolských Fischerových kolejí. Práce zhruba za 120 milionů korun trvají už více než jeden rok. Opravené pokoje by měly studentům začít sloužit v příštím roce v září. Upřesní rektor univerzity Michal Kohajda.
7: Tam by samozřejmě se měly zvětšit ubytovací kapacity pro studenty. Já pevně věřím, že bude hotová na přelomu tohoto a příštího roku fyzicky. Nicméně z hlediska obsazování kolejí předpokládáme, že ten hlavní náběh by měl jít až v září 2027. Sport.
2: Fotbalisté Teplic vedou neúplnou tabulku nejvyšší domácí soutěže. Do čela se posouvají po remíze z Plzní 5-5. V dalším utkání 3. kola Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2. Před několika málo minutami začalo utkání v Mladé Boleslavi, kde domácí Středočeši hostí pražskou Spartu.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima ještě docela osvěžující, většinou to bude mezi 15 a 11 stupni v údolích a také na severovýchodě republiky kolem 9. Zítra čekáme slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima většinou 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 53 před Pohořelicemi na příjezdu ze Znojma je do noci uzavřená v obou směrech, a to kvůli dopravní nehodě. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Já, moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhořel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hodně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzního slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. Už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkáři jsme se domluvili, na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věrženosti.
3: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já, a občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na Chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu, a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany, a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si na...
4: já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
4: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
4: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
4: Asi toho tancování. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
4: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
4: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
4: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
4: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
4: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl v kočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
4: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
4: Ano.
3: On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
4: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
4: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
4: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
4: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
4: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu. Ne? Takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
5: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno

0: kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili. A tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
1: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
0: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
2: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
1: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
0: V koupelně.
1: Které dveře nejvíc vržou?
0: Všichni.
1: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
0: Všude.
1: Kolik máte balkónů a teras?
0: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
1: Měl někdy zámek vězení?
0: Ne, ne.
1: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
0: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
1: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
0: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
1: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
0: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
1: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
0: Klíče?
1: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
0: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
1: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
0: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
1: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
0: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
1: Kde je oblíbené místo na svatby?
0: No, mramorový sál.
1: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
0: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, který jsou tam příliš dlouho a...
1: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
0: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
1: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
0: Když fouká vítr z prasečák.
1: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
0: Krása, pávy, práce.
2: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Francescem.
1: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
0: Teda byste mi dali dobrý nápad.
1: Tak jak palice to vypadá.
0: Jo, jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
1: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
0: Ano, tam jsem byl, ale...
1: Co tam je?
0: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský del Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský del Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Záchranáři v České republice upozorňují na zvýšenou aktivitu bodavého hmyzu. Prahou odpoledne prošel pochod hrdosti za práva sexuálních menšin. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Záchranáři v těchto dnech upozorňují na velkou aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce totiž může nastat i nečekaně, říká mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.
3: U osob s alergií může během několika minut dojít k závažné anafylaktické reakci, která bez rychlé léčby představuje přímé ohrožení života. My jako záchranáři doporučujeme chránit se před bodavým hmyzem používáním nějakých repelentů, zvýšenou opatrností při venkovní konzumaci jídla a zejména teda sladkých nápojů.
2: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku letošního léta už 15 pacientů po zranění netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která může být smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování, potvrzuje primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
4: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
2: Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho několik desítek tisíc lidí. Duhovým průvodem tak vyvrcholil týdenní festival, který chtěl upozornit například na to, že menšinová komunita stále nemá v České republice stejná práva jako většinová společnost.
5: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
6: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
7: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
6: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
8: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
6: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v Česku slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, maxima mezi 29 a 33 stupni, na severovýchodě kolem 27. Vítr zpočátku slabý, během dne místy mírný od jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na Moravě, silnice číslo 53 u Pohořelic do Znojma zůstává po vážné nehodě stále v obou směrech neprůjezdná. Objíždí se to přes Vlasatice. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Právě začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomněnky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
10: Medicine man

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy, protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těchto odrůdách je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda Sláva Podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu Slávu Podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpují se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. A jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň. Uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
3: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
2: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
3: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
2: Čím je tak vzácný mník?
3: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
2: Vy jste zároveň kronikářem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
3: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
2: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
3: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
2: Ten tady máme taky.
3: Ten tady máme taky.
2: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinnou potravou?
4: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
3: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
2: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
3: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umlovit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
2: Ale rozhoupal jste se.
3: Až o mnoho let později, když mi kamarádi hráli nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
2: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
3: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cen.
1: S mluvčím a především pamětníkem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá

0: dělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
1: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
0: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
1: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
2: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobbyredaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
3: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat, a ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude žmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Meteorologové v Česku opět varují před vysokými teplotami. Téměř dva roky po velké vodě stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Fotbalisté Mladé Boleslavy ve třetím kole nejvyšší soutěže porazili Spartu a počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Část České republiky už zítra přes den zasáhne další vlna veder. Ve středních Čechách, v Plzeňském kraji a také v části Jižní Moravy by teploty měly stoupat nad 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se pak vedra rozšíří na velkou část území České republiky, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: Na většině území České republiky také stále platí výstraha před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Meteorologové doporučují nerozdělávat ohně v přírodě a sledovat místní vyhlášky. Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice v Praze začnou jezdit dříve, než dopravní podnik původně plánoval. Mohlo by to být už letos v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
5: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
3: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam totiž stavěl novou trať z Vinohradské ulice směrem na Václavské náměstí. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude také v novém školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale skončí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, říká ředitel Dominik Liberda.
6: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy dnes večer ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže porazili pražskou Spartu 2-0 a jsou v čele neúplné prvoligové tabulky. V dalších dnešních zápasech třetího kola Teplice remizovali s Plzní 5-5 a Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno, další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště, maxima většinou mezi 29 a 33 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu, o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pražský okruh je až do zítřejšího poledne v obou směrech neprůjezdný, a to mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Jezdí se přes Barrandov a po jižní spojce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
8: Posaďte se.
7: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
8: Nepovídejte.
7: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
8: Ano, sundejte brýle.
7: Proč?
8: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
7: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
8: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
7: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
8: No podívejte se, tak co pak je vám?
7: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
8: Já už to mám.
7: No sláva.
8: Vy nejste vy.
7: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
8: Všecko znáte?
7: Všechno, ne.
8: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to, Žešíre? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
7: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

0: kašlu, a že byl hrd, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to točí,
2: ano.
5: Jo?
2: Radku, to nás spojilo.
4: To
2: prostě.
4: Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár dcerušek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menších, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Thank you.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
5: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
5: Ta sakra, musí se snažit.
8: No ale znáš ho, ne?
4: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
5: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
4: To by to musel nejdřív najít.
5: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
5: Podívej, jsou nějaký prachy?
4: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
5: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma, jasný?
4: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
5: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
5: Protože seš důvěryhodnej.
4: A já ne.
5: Ale ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
5: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom, no co potom, no potom půjdeš domů pěšky, že ano, protože někde a na něčím ušetřit musíme.
4: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
5: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studený.
7: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
5: A jo, fajn. A fantoma máme vlastně.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
5: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
8: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
5: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 pera. Přejete si bílé nebo šedé?
7: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
9: A dárek pro dcerušku, souvenir z Hamburku. To jsme na tom stejně.
7: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
9: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
7: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan vášně.
5: Něco takového.
9: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt spěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás potěž pambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnane z státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Jenomže, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Vy mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Nelej, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. To jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmalý, tady to musíš být. No, zastaví.
4: Lojzo. A kde tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No,
3: kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej, počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. Ten samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrd myslivce a jiného se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: Pardon, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako klanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohle, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece Dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny, v Hanáckém kroji, je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem, vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A
4: stavíš jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Mařo.
5: Pane Lušiu.
4: To je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
4: Kusí, co? Jedu.
6: Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
5: Já, babi. Toj. Ta vidí milý synku přes 3 dní.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To je roba.
5: Správná roba. Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. To je tak. Jedni jsou na vojně. Druzí na studiách, tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
4: Čus a robečky napijeme, lučíme se svobodu.
5: Vejdi do života a neškoď. Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se kupisem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlapi, já vás schovám.
5: Tak, a máš to. To jsme se s tu svobodu rozlučili.
3: G.
5: taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
7: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa, já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak, já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela, on je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, to jsem říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tak vždycky hraju.
2: A vás si odvíkli karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím, děkuji. Vylákal

0: medvěď, který stranou žalující do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
1: No tak, my jsme hráli.
0: Petra?
1: A já jsem vyhrávala páčku Švindlova.
2: Já jsem Švindlova.
0: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako by čeně vyhrává, on prohrál.
1: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
0: A jak to bylo dál? No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
1: Já se stydím.
3: Ona šeptala,
0: to znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
3: Ano, byl.
0: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat jéňo. Proč jste to udělal?
3: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo?
0: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
3: Víte, já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
0: A pane, podívejte se na mě.
3: Prosím.
0: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
3: Ano, prosím.
0: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jéňo?
1: On se ke mně přiblížil.
0: Ano, to se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
1: Kadlecková.
0: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
1: Jsem chtěla jít.
0: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
1: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
4: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčích zbyt po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky samčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se samčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
4: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, Sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s přístibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, vysílá Praha, Honza Macoun, tedy Karlínská budova Českého rozhlasu. Zdravím vás dnes, lehce postižen také nejen tématem, ale taky tím, co bych chtěl všechno říct, ale vím, že to není o mě, ale hlavně o vás, protože to dnešní téma noční linky pro nadcházející dvě hodiny je moje posedlost železnicí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zazní. Legendární skupina Pacific Ďáblův vlak otevírá noční linku při sobotě 8.8.2026. Ve studiu je s vámi Honza Macoun, dnes na téma železnice, anebo abych byl přesný, nebo tak, jak jsem to pojmenoval, a tak, jak jste si zároveň přáli i vy, někteří posluchači noční linky, moje posedlost železnicí. Já chápu, že pro někoho je vlak jenom dopravní prostředek, který má přijet včas a pokud možno bez zpoždění. Pro jiného je to všem vášeň, koníček, vzpomínka z dětství a někdy skoro způsob života. Železnice má zvláštní kouzlo, staré nádraží, ranní mlha nad kolejemi, hlášení z amplionu, zvuk motoráku, pára, rychlík mizící v dálce, lokálka mezi poli nebo stará cedule se jménem stanice. Někdo jezdí vlakem jen z nutností, jiný jede schválně delší trasou, jen aby projel oblíbenou trať, zahlédl určitou lokomotivu nebo si připomněl cestu, kterou zná od dětství. A někdo je posedlejší ještě víc. A já jsem rád a mám takové zvláštní cítění, že je vás moc, kdo právě teď posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Poda. Takže myslím si, že kolega humoriádník Knop by řekl asi tohle.
1: Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Milujete vlaky, sledujete lokomotivy, fotíte soupravy, sbíráte jízdenky, čtete jízdní řády nebo znáte tratě na spaměť, poznáte vlak podle zvuku nebo čekali jste hodiny u kolejí, vyrazili jste kvůli jedné mašině, dojímá vás nádraží, jak těžce nesete, když se ruší provoz na nějaké trati. A vůbec, víte, kdo je to? Urvínek, žehlička nebo brejlovec?

0: Ano, i kaskadérské kousky zvládá ten, který abnormálně miluje železnici a vůbec vše, co se kolem železnice točí. A o tom to dnes je. Jsem postižen železnicí, když to vezmu jinými slovy, jiným názvem. Dnes v sobotu 8. srpna ve vysílání Českého rozhlasu. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A píše mi Boumil, já se přiznám, že vlaky mám pod kůží od dětství. Já jsem vyrůstal u tratě a dodnes poznám některé mašiny podle zvuku dřív, než je vidím. Rodina se mi směje, protože když někde zahlásí zvláštní vlak, jsem schopný vstát ve 4 ráno, vzít termosku a jet přes půl kraje jen kvůli jedné lokomotivě. No, schválně, jestli vy poznáte, kvůli které to tenkrát bylo. To už jsem si našel. No je to Brailovec. Stál 2 hodiny v mlze u přejezdu a manželka mi pak řekla, že normální člověk by si radši pustil video na internetu. Jenomže to není ono. Ten zvuk čekání, světla v dálce, pak ten okamžik, kdy vlak projede kolem, to se nedá nahradit obrazovkou. A to je fakt. Já vám fakt rozumím. A kdo otevře telefonicky noční linku, čekám na vás. 731 800 900. A jste to vy. Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Honzo, já si slabím rádio.
0: Dobře, kdo pak volá?
1: Volá Jarda Stořimová.
0: Jardo, prosím pěkně, jak to vypadá s železnicí u tebe?
1: Já se moc těším, že jsem vyhrál vstupenky na Country Radio jejich narozeniny a tam vlastně ta cesta vlakem přímo bude.
0: Dobře, ale tady jsme teď na jiné rozhlasové stanici, tak pojďme k tomu nějakému životnímu možná posedlému chování, možná posedlostí.
1: Posedlost úplně na vlakách nemám, ale jezdím si mám docela rád. Hmm. Kdyby to bylo, preferuji ho spíš než autobus, ale tady z té Vysočiny se moc na tu stranu nikam skoro nedá, jo? Musí se hodně přesedat.
0: A co vůně páry nebo starých motoráků, vůbec to nic neříká?
1: Ale ty tak nějak nepamatuju, že by bylo nějakých 42 let, tak můžu pamatovat nějaký motoráky.
0: No tak a proč ne? Takový hurvínek dřevěný nezastavujeme, máme zpoždění, ten jezdil až do roku kolikoliv, 89 možná ještě v nějakých zálohách, ale jezdil poměrně dlouho, ale neříkám, že jen on, ale vůbec. To zkrátka to cestování vlakem je lepší než autobusem. Tím bychom to mohli uzavřít.
1: No, mě takhle určitě a teď jak se chystáme, že vlastně do té Prahy pojedu taky vláčkem, protože autobus mi tam nevyhovuje, nesedí mi časově a od toho rádia vlastně vede přímo country vlak vypravený, kde veze 350 lidí poveze.
0: Dobře.
1: To se moc těším.
0: Dobře, ať to dobře dopadne, třeba se tam potkáme. Přeju hezký večer, dobrou noc.
1: Hezký večer, dobrou noc.
0: Pro vás ostatní vypadá to jak, jste posedlí železnicí, máte někoho kolem sebe, kdo je opravdu takovým tím typickým šotoušem a že nevíte, kdo to je šotouš, třeba se dozvíme právě od vás. Honza u telefonu, kdo je u telefonu teď?
2: Krásný dobrý večer, pane Honzo, moc vám zdraví Jirka.
0: Jirko, povídejte, jste blázen do železnice a nebo tak umírněný?
2: Tak no, asi možná oboje, pane Honzo. Miluju železnice a miluju vlaky, ale samozřejmě já to miluju hlavně i kvůli tomu, že to je pohodlnější doprava a hlavně se hrozně rád kochám přírodou. Protože si myslím, že v autobuse, v autu a tak prostě absolutně nemáte šanci a je to doopravdy krásný. Poznáváte i plno lidí, se kterými jste se třeba neznali. Hlavně je to moc třeba, ještě o tom takhle, pane Honzo, mluvím, protože my jezdíme tady, já jsem vlastně kousek od Trutnova a máme tady vlastně železniční trať Trutnov a Praha, hlavní nádraží.
0: Ano.
2: A kdo to tady zná, tak je tady vlastně i přestupní stanice Starkoč. Uhum. Ale mají to tam moc nádherně pomalované vláčkama všechno. To normálně úplně jak když se vpravíte do pohádky o vláčcích a mašinkách. Výpravčí, mašinky, všechno ručně namalované, je to hrozně moc krásné.
0: A náhodou, není tam taky přestup na trať do Žacléře?
2: tak to je zase za Trutnovem.
0: To je až za...
2: Ale jinak je, máte tam jako přestupy také, ano, Liberec, Žafres, všechno vlastně a dodatý přestupy tam také jsou.
0: Tam to teď se snaží dát dokupit tu železniční trať, ještě jsem se tam nikdy nebyl podívat, ale ta příroda je tam nádherná. To je fakt.
2: Je nádherná, já to doopravdy hrozně moc miluju, já prostě doopravdy, já jsem takový ten kochatel, já se hrozně rád kochám přírodou a hlavně je to pak hrozně třeba i fajné, když jedete třeba vlakem do Prahy, přijede to do Hradce Králové, tam už pak funguje ten minibar, tak tam se můžete ještě občerstvit, ne, je to prostě fantastické a hlavně když si sklopíte to okýnko a teďka vykouknete z toho okýnka, i když dneska už to moc nejde, protože to jsou takový jenom ty polostáteční okýnka, ale dřív, když to ještě takhle šlo a foukal vám vítr do vlasů, musel se si samozřejmě dávat pozor na... na lampy, aby vám to neutrhlo, jak se říká, hlavu. Já si myslím, že si ještě na to dodnes všichni určitě vzpomínáme, tak prostě má člověk fantastické vzpomínky. A i ty průvodči. Já si třeba, pane Honzo, nedokážu doopravdy představit, když to tenkrát chtěl udělat jako nějakou digitálně, ale prostě máte vztah k těm lidem a vidíte tu červenou čepičku, pozdravíte se, usmějete se na sebe, no je to prostě fantastický.
0: Ale jste umírněný v té zálibě železnice, protože kdybyste byl úplně nejvíc postižený, tak mi řeknete zcela vážně, že ty otevírací, nebo ta otevírací okna, ty jezdí v těch a těch vlacích, těch a těch číslech a jezdí ještě stále a je jich poměrně dost, takže beru to jako umírněnost, nevidím to úplně tak.
2: Umírněnost, ale hlavně mě se hrozně krásně překvapil, protože já rád poslouchám Český rozhlas a když je noční linka právě s panem Knopem a vy jste to hnedka vlastně na začátku dal, protože pan Knop vlastně také hlásí ty různé zastávky a s tím se mě udělá neuvěřitelně velkou radost.
0: Ještě mám připravené další, ale všeho do času. Já děkuju za telefon, popřeju dobrou vlakovou noc.
2: Děkuju moc, rád jsem vás slyšel, rád jsem se po dlouhý době dovolal. No a budu se těšit na další příběhy s dalšími posluchači.
3: Noční linka.

0: Česko má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Podle zprávy železnic měří naše tratě nějakých 9300 kilometrů. Samozřejmě to jsou koridory, regionální tratě, nádraží, zastávky, mosty, tunely, tisíce přejezdů. Takže nejde jenom o koleje mezi velkými městy, ale o rozsáhlý systém, který propojuje Prahu, krajská města, menší obce, průmyslové oblasti i turistické regiony. Tou silnou stránkou naší železnice je tedy hustota. Dá se říct, že do každé obce pomalu vede nějaká ta železniční trať. To, že ta trať má zastávku s názvem vaší obce, ještě taky kolikrát neznám. Znamená, že je u té obce, taky musíte jít i x kilometrů, než do té skutečné obce toho názvu dojdete. Jaké máte příhody s železnicí, případně jste posedlí železnicí, no tak pak je dnešní vysílání určené právě pro vás. Kdo je šoto, už nehlašte se, prosím, všichni.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O železnici dějou se věci také v rámci nočního vysílání i písničky tematicky k tomu zvolené, alespoň některé. Našel jsem teda jednu zásadní písničku Hany Zagorové. No, jestli si vzpomenete i vy na nějakou takovou železniční, nostalgickou, jednu takovou a zcela zásadní pro dnešní vysílání právě Hana Zagorová ve svém repertoáru měla a jsem rád, že jsem ji v archivu našel. Teď ale pojďme k příspěvkům, nežli se někdo dovolá a bude chtít přepojit do vysílání a bude v uvozovkách tak nějak posedlý tou železnicí, tak třeba příspěvek od Michala, který napsal, když jsem ten výraz ohraničený hláskou eš slyšel prvně, tak mi připadal jako neslušné označení jisté intimní části lidského těla. Nadšenci do železnice, proto raději říkám vlakista, což je moje úprava výrazu autista. Autista samozřejmě není ten, kdo obdivuje auta. Jednou jsem sledoval dokument o autistech, tedy lidech s poruchou autistického spektra. Jeden z nich miloval železnice, znal typy lokomotiv, uměl jízdní řády nazpaměť. Já taky se přiznám, ale to už jsem asi zmiňoval. Jeden záběr ukazoval, jak stojí na nástupišti a svou radost z přijíždějící soupravy vyjadřuje bizarními tanečními kreacemi. Autista, vlakista, artista, já osobně nemám k železnici zvláštní vztah. Můj pradědeček z Pražské Michle ale pracoval celý život na dráze. Přikládal zepředu žár, zezadu chlad, odnesl to tenkrát na zdraví. Já vlakem jezdím výjimečně. Jedna z mých posledních cest kolejovým vozidlem se uskutečnila v roce 2019 na území Lotyšska. Cesta z Rigy do Jurmaly, vlak čistý, ale zdaleka ne tak moderní jako ty, které dnes jezdí na hlavních tratích ve Středočeském kraji. No řeknu vám, ty vlaky ty už se tam teda změnily, jo, tam v okolí Rigy. A jestli se nepletu, tak tam jezdí vlaky z české Škodovky. No to je sympatie. No my popojedeme samozřejmě dál.
1: Noční linka.
0: A budu rád, když se připojíte i vy. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, kdo nám volá?
2: Jen Karel.
0: Milý Karle, povězte, jste praštěný železnicí?
2: No, tak nejsem posedlý, ale bydlel jsem u železnice, jo, koukal jsem na nádraží takhle přes pole a jinak to téma mě teda posadilo dneska, se mě vytáhli z postele, takže jsem si říkal, musím zkusit zavolat. A mě docela ten člověk, který říkal, jak se rozdělal svobodně okýnka a tak dále, jak jsme jezdili, bylo to bezvadný. A chtěl bych říct jednu věc. Je krásný seriál Velké železnice světa, že železnice i přispěly tak k rozvoji civilizace, to je jedna věc. A když jsem byl v Mise v Bosně rok 2000, tak tam se otvírala železnice, ta znova otvírala železnice mezi Bosnou a Chorvatském.
0: Ano.
2: A to bylo vlastně znamení míru. No. Takže já jsem prostě zažil stříhání pás mezi Bosnou a Chorvatském, že vlastně to byl takový příznak normalizace, že už zase teda můžou jezdit vlaky a nemusí být zaminovaný a lidi se nemusí bát, jo.
0: Mm-hmm.
2: Tak nějak v duchu říkal, jak to bude teda u těch našich východních hradu Slovanské, kdo vypadá za pár let. No,
0: to je samozřejmě ano, to je otázka. Já se tam chystám taky na jednu železnici, vlastně Vinetuovskou železnici, která byla zrekonstruovaná poměrně, to, dejme tomu, do 10 let zpátky. Jezdí tam nejezdí, ona je tam opravená do Vyšegrádu, ale každopádně jsem taky ochoten udělat lecos pro železnici. Co vy? Jste ochoten si radši vybrat vlak nebo autobus pro vaše cestování?
2: Určitě vlak, já jsem zastánce vlaku, jo, tak se tam člověk může projít, potkat se spoustu lidí, pobavit a tak dále. Jo, mám rád vlak, konkrétně když jsou výkupé, že se člověk jako může tak nějak intimně popovídat. A ještě jsem chtěl říct jednu epizodu, jestli můžu využít.
0: Ano.
2: Ale když jsem byl v jazykovém kurzu v Krumlově u mírových sil, tak jsme jezdili pravidelně Bechyňkou.
0: Ano.
2: S táborem.
0: Bechyní.
2: Bechyňka to je něco jiného, to se zase bylo u letěšního praporu Bechyni. To je výborný. Ale když jsme jezdili do Český Krumlova, tak tam jsme jednou jeli s nějakou várkou Američanů. My se jeli podívat na Krumlov, protože podle OSN žil krásné město. A když jsme jeli vlakem, tak už byli v šoku, že tam byly nějaký trampové, tam hráli na kytáru. Tak to nevěřili, to se nás ptali, jestli se něco filmuje. Nebo jestli takhle jezdíme normálně, jsme řekli, že nás se normálně běžně takhle čundruje, že tak jezdí. A když jsem zastavil na těch vesnicích, nebo prostě na těch místech, jak jste říkal, že někdy vesnice i daleko, jo, tak třeba zastávky. Je tam byly třeba jen dvě lípy, mezi tím byla lavička, tam seděli lidi, a ty Američani se mohli opravdu zbláznit, jo.
0: No oni sami moc velkou síť železniční nemají, tak k tomu vlastně nemůžou mít ani vztah.
2: Jinak příznivcům železnice doporučuji technický muzeum, teďko sezónní výstava, výborná rakouská železnice, jo, takže po Rakousku jsme podívali poměrně krásné železnice a já jako dítě říkám, když jsem jezdil konkrétně teda z Mimoně do Liberce, tak jsme jezdili přes Františkou údolí a prostě ty mosty. A, jo, má to i jednotný design, jo, je to prostě krásné.
0: Děkujeme za pozvání a za zavolání a taky za další rozměr do dnešního vysílání. Ať se daří. Dobrou noc, Karle.
2: Je to moc hezké a děkuji vám za vaše témata a vůbec. Vaše večerní pořady. Já jsem takový nespalec.
3: Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit, že ve všech prostorách železniční stanice je vyhlášen zákaz kouření. Děkujeme za pochopení.
0: Tak jdeme domů, Báru, já tady nebudu.

0: Eva Pillerová.
1: Taky!
0: S vámi noční linka Českého rozhlasu Společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes téma posedlost železnicí. No, železnice je zvláštní svět. Na první pohled jde samozřejmě jen o koleje, nádraží a vlaky, které někam vedou, jedou. Ve skutečnosti je to ale jeden opravdu z nejpřesnějších systémů, jaký člověk vymyslel. Vlak nemůže jednoduše uhnout doleva nebo doprava, musí mít volnou trať, správně postavenou cestu, zabezpečení návaznosti a přesný jízdní řád. Slovo přesný dávám do úvozovek. No, je taky spousta zaměstnání nebo profesí v rámci železnice, které už dneska nejsou nebo jsou na vyhnutí. Já chtěl vždycky šroubovat závory. Vždycky. Nepodařilo se, ale je fakt, že vyzkoušet si to můžete v kdejakému muzeu. Třeba muzeu Českých drah v Lužné, tam to jde, ale když jsem tam byl naposled, tak mi to nebylo umožněno. Ne, protože bych nechtěl, ale byly tam nějaký děti nebo tak nějak, nevím. No. Zkusíme dál. Halo, halo, Český rozhlas, Honza, kdo je na druhé straně?
2: Tady zase Věrka, se vám volala do rádia.
0: Ano, zdravím, Věro.
2: No, já mám dneska jsem byla jinde, ale dneska jsme byli v Plzni, protože tam byla snídaně s Novou, tak jsem přemýšlela, jestli mám jít s vlakem a nebo to. Ale stalo se mi tohle, že jsme jeli, že přítel, kterýho jsem si teď našla, jel z Prachatic do Čičenic, Čičenic do Novýho Údolí vlakem a prostě jel s ním kamarád a ten měl jak se to jmenuje, peníze takhle u sebe, no a prostě si tu, jak se dávají kolem pasu, tak prostě si ty doklady nechal ve vlaku. A obvinil toho mýho přítele, že mu je ukradl.
0: No, to jsou prostě teda zážitky, to teda není velká posedlost.
2: To na policii, jenže jeho peníze s peněženkou, s občankou jeli až do Čičenic a z Čičenic do Novýho Údolí a zase zpátky. Jenže v Novým Údolí ty doklady jako našla ta, co tam uklízí, nebo ta to, a vrátila tomu dotyčnímu, zavolali, že ty doklady a všechno má ve vlaku, no že tak to nechal. A obvinil tohodle, to se mi jako nelíbí. A nakonec je to můj příbuzný, jo, to se mi nelíbilo, tak jsem mu to řekla, jak se to nedělá. No. A právě, že když jedete z Prachatic do Novýho Údolí, tak v Novým Údolí je taková mašinka jako vláček, a tam si můžete koupit magnetku, jo, všechno možný, takovým jako vlaku udělaný. A tam si koupí, a pak jedete do Novýho Údolí a jdete pěšky, jo, tak do toho města.
0: Jo.
2: A zase jdete zpátky, no a na hranicích si zase můžete něco koupit německých a zase přejdete trať a už jste zase na českých hranicích.
0: To je
2: a
0: fakt.
2: A zase vlakem zpátky, jo, takže takhle Nový Údolí na zítra. Zítra je ve Slunkovicí nad Blanicí, tak pojedu zase vlakem Prachatice a Husinec Slunkovice nad Blanicí. Tam je pouť velká, jo, a dneska jsme vlastně byli taky na pouti, ale to jsme byli, protože přítel po telefonu si našel kamarádku, tak jsme jí byli navštívit. Tak taky přemýšleli, jestli pojedeme do Plzně vlakem a nebo
0: a dopadlo to.
2: Autem.
0: Dobře, děkuju taky za pozvání, kde se co děje, ať máme i přehled. Jo. Dobrou noc, děkuju.
2: Dobrou noc,
0: tady se zmínila jedna věc zásadní, nejkratší mezinárodní železnice na světě, to je trať z Nového Údolí. Ano, a kdo jste tam byli na Šumavě, je to nejenom, že tam je nádherně, jo, to je jedna věc, ale vlastně ta trať je vlastně přímo na státní hranici s Německem, tam bývala Rušná pohraniční osada, ze které do těch dnešních dnů se zachovala jedna chalupa, bývalý celní úřad pro pěší a malé romantické nádraží. No a ta délka dráhy, jo, tak přejedete jí za minutu. Má 105 metrů jenom. Je ale fakt, že je to tam boží. Nejenom pro cyklisty, ale i pro nás chodící a funící. A ještě někdo další. Kdo nám volá teď? Tady noční linka, Honza.
3: Zdraví se mě Alena z Ostravy Poruby.
0: Ano, zdravím. Aleno, povězte, jste posedlá železnicí, nebo ne?
3: Já jsem z železničářské rodiny.
0: A
3: můj
0: přímo
3: otec celý život. Prosím?
0: Ano, přímo, to se rád slyším, povídejte.
3: Ano, přímo, otec byl strojvůdce. Už můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ano. Ve vysílání, slyší nás jste všichni.
3: Takže já zdravím všechny noční posluchačky, Suvičky, jako jsem já. Jsem velice ráda, že jsem se dovolala, protože já pocházím přímo od železničářské rodiny. Můj táta byl vlastně strojvůdce, ale ještě na pární lokomotivě. Mnozí pamatujete, jakože. jezdil trať Ostrava Přívoz až do Kojetína. Takže ten byl posedlý, on přímo tuto práci zbožňoval a miloval a dělal ji vlastně celý život. Ale na té pární lokomotivě, jak vy, jako to znáte, tedy, že vlastně tady byl kotel, tady přikládal do kotle, táta tady horší v zimě, kdy to je vlastně ta pární lokomotiva otevřená, že tak ten mraz a to všecko, jel 10 hodin tam, do toho Kojetína, že přes Beskydy, tam se dala mašina za takovou tu točnu, kdy se ze spodu prohlížela, že táta mezi tím tam 2 nebo 3 hodiny, kdy měl další odjezd, že tak tam přespán ve výtopně a zase jel zpátky, tak on třeba nebyl 2 dny doma, nebyl a tak dále, přespal, jednu noci stával a zase šel, já jsem to úplně obdivovala, tady tu práci. A jednou, mě jako, měla jsem asi 8 nebo 9 roků, tak při voze, kde on měl výjíždět, tak jsme tam byli s mámou za ním, on nechtěl vzít na tu mašinu, a se podívám. Tak mi tam vyzvedl a jak to tam začalo všechno syčet, hučet. Já jsem s panem kařela, mi musel hned dát dolo, já jsem to měla otřes moc. Já říkám, v životě na mašinu vy to nedostaneš, jako jo. No, takže na to, jako tady na to, to vzpomínám tím pádem, že jako jsem byli železničářská rodina, tak jsme se najezdili vlakem, nejvíc Praha, Ostrava, já jsem v Praze nějakou dobu tam několik roků pracovala, takže já jsem to znala, takže já jsem prostě, já jsem tež měla ráda, vlaku ráda jezdila už jsem kolikrát, tež jsem to měla jako ráda tu jízdu vlakem a tak. Takže na to tohle, na to vzpomínám, na tu tátu, jak on tuto práci přímo miloval. Mrazu ráno ve 2 v noci vstal, do mrazu šel a to. A on, no, já to obdivuju. No.
0: Děkuju a taky to, i vám a no, za milé vzpomínání, no. I když teda soudě podle vašeho zážitku to úplně prakticky mohlo znamenat i stopku, milovat železnici, když jste se tak velekala, ale tak nějak jste, ano, to zvládla.
3: No to je, to byl šok pro mě, to začalo syčet a hůčet tam všecko, že holku dát na mašinu, že mi ukázali, ne hned dolů, já jsem z toho měla, no tam se otřes mozku, no. Já jsem říkala, už v životě na mašinu, ne? Se tak pro kluka se podívala, ne pro mě.
0: No, ale je fakt, tak že teď na to... mě napadá, jestli existuje vlastně nějaká strojvedoucí, jestli existovala nějaká žena, která řídila, nebo poháněla.
3: A na pární lokomotivě asi sotva, na pární lokomotivě asi ne, nevím. Myslím, že na pární lokomotivě ne. Děkuji. Potom na těch elektrický to jo. Dobře.
0: Ale no, děkuju, no. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
3: No, taky. Děkuju, taky pěkné sny, moc děkuju. Nashledanou.
0: Máte všude bylka. Třeba to byla ta pární lokomotiva, ze které Alena dostala otřes mozku.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: sebe.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a teď se bych chtělo říct střední Čechy, ale když už to říkám, mateřská má stanice, ve které vysílám povětšinou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, anebo takhle v noci do celé republiky v rámci noční linky. A dnes téma, které fakt miluju, nebo téma, které se mě hluboce dotýká, o kterém je řeč, moje posedlost železnicí. No tak v tom případě tady nesmí chybět dynastie Novákům.

Pavel napsal: Dobrý večer, Honzo, i posluchači. Má posedlost trvá už půl století a patrně s ní i zemřu. I když vlaky už ve většině nejsou to, co to bývalo, to znamená, otevřu okno a poslouchám cvakání kol o kolejnicové spoje, vítr do vlasů a tak dále, protože dnes už je skoro všude klima a uzavřená okna a také bez stykové koleje nebo spoje kolejnic, stále je to pro mě nejromantičtější typ dopravy. A já také jako prostatický stařík s přibývajícím věkem stále více než kdy v mládí oceňuji, že je ve vlaku možnost dojít si na záchod. A ještě byste mohlo, Honzo, dát někdy téma, jaká je vaše nejoblíbenější trať a proč? To by mohlo být zajímavé. Vlakům zdar a noční lince zvlášť. Pavel. Aleš napsal: Původně jsem neměl zájem přispět vzpomínkami do dnešního pořadu, protože nejsem opravdový šotouš, nicméně asi před hodinou jsem na netu objevil rok starý příspěvek plný fotek na téma Zábřeh. A okamžitě se mi vybavila stařičká tramvaj do Pískových dolů, která málo kdy zastavovala na zastávkách, protože zastavovala u vrátek trvalých obyvatel. A když utichl provoz tramvaje, dýmaly nám před okny parní mašinky, které táhly vagóny naložené cihlami z místní cihelny. A jako děti jsme tu cihelnu navštěvovali a po tamnější úzkorozchodné dráze jsme často absolvovali spolujízdu na parní mašince mezi hliníkem a cihelnou. A protože jsem měl v branži vždy dost známých, mohu se pochlubit i kilometrem na hlavním nádraží, kdy jsem usedl za kontrolér, bobiny nebo držel se několik stovek metrů na regulátoru rosničky na Přerovském trianglu. Kdo měl nebo má takové štěstí? A parní mašinky mi opravdu voní. Ta kombinace kouře, páry, kolomazy je jedinečná. Už 20 let bydlím na opačném konci republiky s dvěma železničními expozicemi. Tou Chomutovskou a Drážďanskou obě navštěvuji pravidelně. Aleši, děkuji. Ale hleďme, bobina se tu nachází. No a hned k ní i ta, která k tomu dnešnímu tématu má taky co zaspívat.

0: Česká železnice není malá síť pro pár hlavních tahů, patří k nejhustším v Evropě. Eurostat uvádí, že Česko mělo v roce 2024 vůbec nejvyšší hustotu železniční sítě v Evropské unii. Tak se vydáváme po kolejích směr Brno nebo s cílovou stanicí Brno. Kdo nás tam poslouchá? Pěkný večer.
1: Tady je Jana z Brna. Dobrý večer, pane Macou.
0: Jani, tak...
1: Celý svůj pracovní život jsem žila v železnici.
0: Ano.
1: Začínala jsem jako 14-letá žákyně střední průmyslové školy dopravní ve Valticích. Po jejím absolvování 5 let jako výpravčí ve stanicích Brno. Přerov nebo Brno, Břeclav. Později potom jako vedoucí vlečkového areálu, to znamená závodové dopravy, celý svůj pracovní život, to znamená téměř 40 let. Dneska jsem 26 let v důchodu a v železnici žijí pořád.
0: Co to znamená ve finále, když železnicí žijete doteď? Protože to, že jste žila železnicí, co vás to tenkrát vlastně jako popudilo? To znamená, že rodina vás k tomu dotáhla, nebo jste měla ráda tu železnici jako takovou?
1: Ne, absolutně ne, ale tatínek miloval železnici, když byl profesí úplně něco jiného, ale měl 3 děti, nebo 4 děti vlastně, jednoho syna. A chtěl jeden z nás, aby byl železničář. Bohužel padlo to na mě. Já jsem byla nejmladší.
0: Ano.
1: Bylo mě 14 let, já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu.
0: No počkejte, tak padlo to na mě, tak jste si jste hráli hru Černý Petr, nebo...
1: No, tak když je vám 14 let a tatínek rozhodne, že jdete na střední školu železniční, tak jdete jistě. A autorita taková, že prostě žádný vzepření a říct nepůjdu.
0: To je fakt. Ale počkejte, a ta záliba nebo ta láska, no tak to musela být láska, ne? Když je to do dneška.
1: No, já vám řeknu, jak to začalo. To byla škola, kde bylo 460 žáků, z toho 36 děvčat a jinak sami chlapci. Protože to bylo vyloženě profese nebo příprava těch žáků pro profesi výpravčí. Jo, a prostě výpravčí tehdy byli vesměs kluci, jo. Takže my jsme byli víceméně takový jenom jedinců pár, 36 děvčat, že? Ale řeknu vám asi tak, tam byla výchova tak, bych řekla, přísná, že my jsme byli vychováváni na zodpovědnou práci výpravčích. A prostě za ty 4 roky vás se byl zpracován tak, že skutečně jsme se na to těšili a dělala jsem to tu výpravčí velice ráda.
0: A tatínek ten za vámi chodil jak často do práce?
1: No nechodil. Tatínek mě z dálky sledoval, jo, protože řeknu vám asi tolik, když je vám 18 let a nastoupíte jako výpravčí do stanice, řídí dopravu výpravčí a na hlavním tahu Brno-Břeclav bylo 120 vlaků za 24 hodin. A tyto vlaky řídí skutečně výpravčí.
0: No a to, že vás takhle hned šoupli do hlavního nádraží nebo na hlavní tráť, no, to ne, je zvláštní, nebo není?
1: Začínala jsem v Karlicích.
0: Jo,
1: to byla jednokolejka Brno-Břeclav, Brno-Přerov. Ale protože jsem byla docela šikovná, tak po roce a půl mě přeložili na 2 kolejku na hlavní tah Brno-Břeclav.
0: Jsem byla docela šikovná, ve mě zbuzuje, že žádný vlak se vám tam nestratil, nenaboural, tak no. Vás hned posadili, nebo že to už špatně teďka?
1: Řeknu vám asi tak, za těch 5 let, co jsem dělala výpravči, ani jeden překlep, ani jedna nehoda, nic. Jo? A na základě toho potom jsem přišla, v Modřicích byl vybudován průmyslový areál a 11 fabrik se združilo na vlečkový areál, tam jezdili prostě vagony pro tyto firmy a Ferona jako taková, protože byla největší, tak byla hlavní vlečkařem a já jsem tam celý svůj profesní život

0: 30 let dělala vedoucí provozu.
1: No tak dneska v dnešní době, když říkáte, že milujete železnici dál, s tím, jak ubývají výpravčí ve stanicích, tak to musí vrhnout trošku oko smutkem, ne?
0: No, zírám, co se děje na železnici, tak jako, jo. V dobrém slova smyslu i v tom méně dobrém. Hmm. Ale protože když tolik let to děláte, tak to vám nedá. To jako to vás a můžu vám říct, jsme spolužáci, ve třídě nás bylo 46, maturovalo, dneska už je nás jenom 17 a po roce se stále scházíme a i když všichni už jsme 83 letí důchodci, tak pořád to v železnici žijeme.
1: Která lokomotiva byla podle vás ta nejkrásnější?
0: 556, to byla nejsilnější parní lokomotiva, protože já jsem začínal na parní lokomotivy, když je viděl.
1: Takže co to je, štoker?
0: Ne, to není štoker. 556 byla moutná, silná, nejsilnější lokomotiva.
1: Aha.
0: A můžu vám říct, byla to perla jako parních lokomotiv.
1: Je to štoker, teď jsem se kouknul, teď jsem si to rychle vyhledal na internetu. 556 je štoker a Bugatka se jí taky říkalo. A vidím tady jenom, že nejsilnější parní lokomotivy, mezi které se řadila, nebo řadil tahle lokomotiva, tak vozily vlaky těžké i 4000 tun. No,
0: ano, ano.
1: To je hodně.
0: Můžu vám říct, a ještě vám povím takovou maličkost, když jsem začínal v těch Karlicích, tak tam byly normální, tam na vysoký metr, prostě ve kterých se topilo uhlí. A protože tyhle lokomotivy silní, parní, jezdily na kvalitní černý uhlí, takže pokud jsem chtěla si zatopit na noční, tak mě hodil strojvedoucí balvan černého uhlí a prostě... I toto byla výhoda těch parních lokomotiv.
1: Děkuju, Jano, zdravím vás do Brna, milá železničářko, rád jsem se s vámi seznámil, ať se vám daří a pěknou parní noc.
0: Vám tež děkuju za rozhovor. Naschánou.

0: Posloucháte vysílání společné regionální, taky stanici Český rozhlas Pohda, je tu noční linka. Vysílání s Honzou Maconem a téma Moje posedlost železnicí. Jsem rád, že posloucháte a kdo jste se připojili pozdě, máme ještě půlku vysílání před sebou.
1: Noční linka.
0: Vítáme neděli 9. srpna 2026. Koukám se taky do kalendáře, kdo slaví. Ano, už to všechno zjišťuji. Tak dneska je to chlap jménem Roman, nebo tady vidím ještě Romeo. V neděli podle příjmenáře na 9. srpna slaví uhlíř, takže milí uhlířovi i vám všechno nejlepší. A jednu vlakovou pozdravní posílám právě vám, ať se daří. A kdyby náhodou jste ve své paměti vykutali nějakou železničářskou vzpomínku, tak jsem s ní. A když budete posedlí železnicí, anebo nedej bože šotoušem, no tak jsou vám tady naše telefonní brány otevřené, ale i ty po písmenkách. Na linka@rozhlas.cz nebo pod pozvánku na internetu na stránkách rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku, dnes téma posedlost železnicí. Tak už tady několikrát zaznělo, kdože je to ten šotouš. Tak pro vysvětlenou, jak ho poznáte? Šotouš je člověk, který má mimořádně silný zájem o veřejnou dopravu, hlavně o vlaky, tramvaje, autobusy nebo metro. Nejčastěji se tím myslí železniční nadšenec. Někdo, kdo nevidí jen vlak, ale pozná typ lokomotivy, číslo soupravy, rok výroby, trať, výlu, kunátěr i to, jestli má vůz, správné dveře. Šotouš často stojí u trati s fotoaparátem, čeká na mimořádný vlak, sleduje jízdní řády, ví o nasazení historické soupravy dřív než běžný cestující a dokáže se radovat z věcí, kterých si ostatní ani nevšimnou. Třeba, že přijela bardotka, brejlovec, stará tramvaj, zvláštní vlak nebo souprava v původním nátěru. Slovo šoto už se někdy používá posměšně, ale nemusí být urážlivé, záleží na tónu. Pro někoho je to diagnoza v uvozovkách, pro jiného čestný titul. Šotouši často dokumentují dopravu, fotí, natáčejí, sbírají informace, sliní, teda to už dodávám jenom já, uchovávají paměť provozu, který se rychle mění. Takže kdo je to šotouš? Člověk, který jede na výlet nejen někam, ale hlavně čím, něčím. A někdy mu nejde tolik o cíl cesty, protože největší zážitek je samotná jízda.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající do noční linky. Kdo to je? Pěknou noc přeji.
2: Krásnou noc přeju. Zdraví vás Dana.
0: Ano, Dano, zdravím. Tak povězte, jak jste na tom?
2: No, já miluju železnice od malinka. Dá se říct od malinka. Já prostě miluju i jízdní řády. Takový ty ještě klasický, co bývávaly ty bubny.
0: Ano.
2: Učící. Já jsem se v tom vždycky velice ráda orientovala. Ale hlavně, já jsem jezdila 200 kilometrů tady odtud až do Ústí nad Labem, takže jsem zažila parní lokomotivy.
0: No.
2: My jsme jezdívali vždycky prostě do Březnice, což je nejbližší stanice tady z mého kraje, vlastně z mého bydliska. A pak jsme přesedli teda tam už na rychlík. Tehda už to mělo i vlastně jídelní vozy.
0: Ano.
2: No a tou parní lokomotivou vlastně, jo, v Praze jsme museli přestoupit, přeběhnout, to ještě se přebíhalo z nádraží hlavního na Prahu střed, vlastně. A pak jsme teda jeli už vlastně na to Ústí tou parní lokomotivou. Nezapomenutelný zážitky. Několik roku jsem takhle cestovala a teda když jsme jeli odtud do Ústí, tak to bylo takový, že se neustále měnil směr, jako vždycky lokomotiva se musela převést na druhou stranu, ale z té Prahy vlastně do toho Ústí nad Labem to byla přímá lokomotiva, teda takhle.
0: Já vám rozumím.
2: Lokomotiva parní.
0: Ano.
2: Lokomotiva parní, ale tahla třeba, já nevím, taky i 8-10 vagónů, což teda fakt jsem obdivovala vždycky. A mám k tomu velice kladný vztah do dnečka.
0: Okénka u parní lokomotivy nechala radši otevřena a měla vlasu plnou těch zbytků spáleného uhlí, no, popela.
2: No víte, co bylo nejhorší, když třeba jsme vykukovali z okna, tak občas i letěl nějaký ohýnek, plamínek, občas nám to spadlo i do oka.
0: Jo, taky pamatuju.
2: Taky byla docela legrace.
0: No tak hezké vzpomínání. Dneska, když je někde tam u vás pár a vlastně vy jste z toho místa prakticky nezastavujeme, máme zpoždění, jde se dál, vystoupíte se až ve Volení, že jo? To je taky ta trať.
2: Ano, to jsou Hoštice, pověstní tím. No jako já mám ráda do dneška prostě i lokálky, protože Blatná vlastně má nádraží, odkud teda se dá jako na půl cesty na Plzeň, anebo teda potom na Strakonice, že jo, v podstatě.
0: Nepomuk a Blatná, takže si tak nějak jako uvědomuju, říkám to správně, Nepomuk Blatná.
2: Ano,
0: jo.
2: Nepomuk Blatná, anebo Strakonice a Březnice. A tam jsme vždycky právě dosedávali, když jsme jezdili tím jídelním vozem, tak tam jsme prostě přesedli na vlak a to bylo zvláštní, protože tam se vlastně několikrát byly to, myslím, Beroun, tam ještě se jelo jedním směrem, ale vím, že to mě vždycky fascinovalo, jak se prostě musela ta lokomotiva převeclovat. A i když to byla motorová teda, na cestu tam. No a jak se musela přepojit prostě a vlastně se měnil neustále směr asi 4x za tu cestu do Ústí nad Labem. Jsme vlastně měnili směr jízdy.
0: No,
2: což je taky fascinující.
0: V dnešní době, když víte o nějaké události, jdete se podívat?
2: No já jsem, bohužel včera jsem to nestihla, ale tady odtud jel někam parní váček, ale já jsem si říkala, to mám na nádraží docela daleko a v tom horku se mi teda nechtělo šlapat někam a jet parním váčkem někam až doražit, já nevím kam, za Strachonice. A tak jsem si říkala, to už nechám prostě mladým cestovatelům, mladým dětem, ale když takhle tady jede ta parní lokomotiva, což bývá jednou za rok, tak se chodím dívat.
0: Dano, já bych se nejenom chodil dívat, ale taky i fotografovat, ono to je prostě, no.
2: No to já mám taky samozřejmě uložený fotografie, ano. To je fascinující.
0: Děkuju, Jano, jsem...
2: Pro mě to je fascinující, Honzíku, pro mě to je fascinující ano, do dneška.
0: Ano.
2: I když už nejezdím příliš ani tím vlakem, že říkám na nádraží, to mám docela daleko, už píš.
0: Ale jako, dráhou postižená jste, to zase nemůžete upřít. Dráhou
2: zasažená jsem na celý život.
0: To jsem rád. Taky díky za popovídání a posílám písničku.
2: Mějte se dobrou. Krásnou noc všem.
3: Upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.

0: Noční lince i Marie Rotrová, teď je další volající posedlí železnicí a bude to Standa. Pěknou noc přeji.
1: Já také přeji všem posluchačům. Já jsem přímý aktér za těch časů československých a potom českých drah. Jezdil jsem na všem, co bylo v chebském depu. Jsem chebák teda,
0: ano.
1: Vedoucí. Někteří kolegové mi třeba poznají podle hlasu, tak je zdravím.
0: Ano.
1: I ty třeba z Bělý a ty, který patří chebskému depu, jak se říká, Sokolováci, Varáci. Všichni jsme museli být stejná parta taková s obrovskou důvěrou, jeden na druhýho. Protože bez toho by to nešlo, ta práce. To ještě byla taková ta zlatá doba té dráhy.
0: Ještě jezdíte nebo už nejezdíte?
1: Mně 75 let jezdit takhle, já to klidně řeknu, já v noci jezdím s vlakama ještě dneska.
0: Takže no. jezdíte.
1: Ne, no v noci.
0: Jo, tak jo? To jo, tak už to chápu.
1: No. Chápete to, jo? No.
0: Jasně.
1: A nejhorší, že vždycky se mi zdají takový ty sny, ne, aby to bylo klidný, pěkný, málo kdy, většinou nějaký průšvih.
0: Ale...
1: Jo? A litu ty kolegy, kteří někoho přejeli, já mám jako svýho jednoho, který mi chodil strašit půl roku, rozhodí to tlak, rozhodí to život, rozhodí to všechno. Tak ten, kdo to poslouchá, proboha, neskákejte pod vlak, zvolte jiný způsob,
0: jo.
1: A ne pod vlak, protože na té mašině je jenom člověk.
0: Který má taky svoje takhle. Problémy, svoje nějaké a duševní takhle. Rozpoložení a tohle tomu nepřidat.
1: První zákonitou zkoušku, v té době se musel dělat zákonitý zkoušky, nevím, jak je to dneska, na jednotlivý řady vozidel s mechanickým přenosem výkonu, s hydraulickým přenosem výkonu, s elektrickým přenosem výkonu a potom byly elektriky. Stejnosměrný, střídavý, podle toho, na kterých tratích se kde jezdil, a potom byly ty dvouproudové lokomotivy. To už jsem se dostal ve své době k těm dvouproudovým lokomotivám, protože jsem byl starý, neperspektivní, ale o to nejde. Jezdil jsem rád, jezdil jsem ze vším, jezdil jsem s Hurvajzema, s Kerezencema, když se zvá 60 kroma. Na Karkulích, na Rosnách, jo. No, topil jsem parní lokomotivy, jo. Když jsme začali, tak tady jsem topil i toho Štokra, jo. Nádherná lokomotiva, topil jsem Kremáka. Jo.
0: Já miluji Kafe Mlejnek, to je moje nejoblíbenější parní.
1: No, Kafe Mlejnek ten nebyl v Chebu,
0: no.
1: Ale topil jsem čtyřkoláka, vlastně ten jezdí po Sázavský Pacifik, v Chebu byla ve stavu 176 a tam je 186, ne, po Sázavský Pacifik. 434, 270, 186.
0: Je, vy jste tak hezky praštěnej tou železnicí, to je tak hezky, víte, jak nám teďka vůbec nikdo nerozumí.
1: Já jsem praštěnej, já jsem se potatil. Můj otec byl první člověk, který ve stěžkotonáří vlak mezi Pánví a Plzní. Jo, protože jeden jeho kolega to měl domluvený a na tátu přišli v noci, říkali, hele, on ten člověk má domluven, když by z toho byl nějaký průšvih a on to nechtělo dojet, nebo tu den co. No, říkám, tak jo, no, i toho jeho topiče jsem znal, jo, s jeho synem se kamarádím, když se potkáme, tak se hezky pozdravíme, jo, že ty až japonácký rodiny i takhle drželi při sobě, jo, protože když měl někdo servil topiče, tak to by byla vlastně druhá rodina, jo, to nešlo.
0: Řekněte, dneska čeho si všímáte třeba, když jdete po nádraží, nebo chodíte ze sentimentu po nádraží nebo po depu?
1: Chebský depo z půlky je zlikvidovaný, tam se postavila nová hala. Byl jsem se tam jako z té lávky podívat.
0: Takže jo, byl.
1: Protože samozřejmě, jo, byl jsem se i podívat na rozloučení s chebským depem, to se zbogralo, muselo se to nějak, samozřejmě nemůže se jít, jak se říká, žít v historii, jo, musí se taky něčím dopředu. A mě třeba moc vadí, jo, že některý lidi pořád dupou na tom, že Výtoň, ten most musí být zachovaný. Kdyby tam měla být zachovaná historie, tak ten most tam vůbec nebude, protože ty vlaky tam nikdy nejezdily. Vlaky tam jezdí 150 let, dejme tomu. No asi takhle, jo. Tak zase to moderno by mělo jít taky i tímto způsobem dopředu.
0: Mm-hmm.
1: Jo, nejenom je to samozřejmě hezký pohled. Jo,
0: to jsme skočili teďka z Vídně, z Chebu do Prahy, ale já rozumím tomu.
1: No.
0: Jsem rád, že jste zavolal, že jsme si řekli to zásadní, no. Že jste praštěný železnicí a to mě vyhovuje.
1: A co mi jako hodně vadí, jo, není dopravní koncepce vlády vůbec. Jo, když se podívám na tom, v tom pohledu. Já nevím, kolik je dneska dopravců, možná 120 už je na kolik dopravců, jo. Kde berou vedoucí, kde berou ten personál k tomu, jo. Já jsem vyučený, jo, v plzeňském učilišti a potom jsem ještě dělal dálkově loketskou strojárnu, jo, protože jsem se potřeboval šířit jako to vzdělání ještě,
0: mm-hmm.
1: jo, a mě dneska vadí to, že
0: na to není dostatek vzdělání.
1: Že na to není dostatek vzdělání, jo, my jsme museli jezdit ze všim, jo, my jsme museli jezdit od těch motoráčků, z těch urvajzů, jo, a v depu se začínalo na posun na těch 211, jak se tomu říkalo, modrejší, nebo já nevím jak, malej bejček, jo, tomu já nevím, všichni ty námožní názvy, jo.
0: Stando, tohle si myslím, že je docela dobré téma, které probrat, myslím obecně o vzdělanosti v současné době a budu rád, když se třeba připojíte, ale teď už musíme končit, páč čekají další vlaky.
1: A který?
0: No, tak...
1: Já vždycky jsem říkal, vlaky, které dojedou, jsou včas.
0: Jo,
1: když jsem přijel třeba do Plzně 15 minut nebo do Chebu, tak říkám, jděte to pěšky. Já jsem to z té Plzně do Chebu udělal nejdřív za 19,5 hodiny. Jo, jinak jsem to dělal kolem 23 hodin, šel jsem to možná tam 10, 15, já si to nepamatuju.
0: Děkuju, Stando, za zavolání, zase se uslyšíme třeba příště, ať se daří, dobrou noc a zdravím vás.
1: Přeju, ať ty kolejničky nám vydrží co nejdýl.
0: Lída z Moravy mi napsala, ráda sedím na nádraží na peronu a koukám se na přijíždějící vlaky, prostě mě fascinují. Vydržím tam dost dlouho, až se mě lidé ze soucitu ptají, kam chci jet a že jsem se asi ztratila. Ale já se nestratila, jenom se kochám, zdravím všechny, Lída z Moravy. Eva z Prahy, zdravím všechny posluchače a vás, pane Honzo, bydlím u tratě na Plzeň a ještě tu máme 6 kolejí vlečky. Zde vyrůstal i můj syn a vlaky si zamiloval už jako malý, neopustila jej tato láska dodnes, miluje vlaky, má železniční učiliště a stále na železnici pracuje, fotografuje vlaky. Já bych ještě chtěla poznamenat, že jsem měla to štěstí se podívat do Curychu a několik dnů se projet vlaky po Švýcarsku, je to zázrak. Co tam se na železnici dokázalo. Už samotné nádraží ve třech úrovních a kam všade železnice vyjede. No jo. A Michal z Prahy, dobrý večer. Honzo, cestování vlakem pro mě bylo vždycky spojené se specifickou atmosférou jednotlivých nádražních budov a také s klasickými nádražními hospodami. Dneska už typické nádražky v podstatě neexistují. Kromě toho také vymizel historický ráz mnoha nádražích kvůli dementní nutnosti všechno zateplit podle norem EU. Je to podle mě obrovská škoda, protože mnoho nádražních staveb tím úplně ztratilo svoji duši. Posedlost železnicí, to je téma dnešního vysílání Noční linky s vámi Honza a třeba za chvilku i vy.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.

0: Další volající do noční linky, je to Maruška. Váš hlas neznám, krásnou noc.
1: Já vám volám z Podhůří Jeseníku z Krnova.
0: Ano.
1: A prosím vás, já jsem přišla v nějakých 30 letech k dráze. Dělala jsem nejdřív 3 měsíce zácvik na průvodčí, pak jsem si musela udělat zkoušky z dopravy, z přepravy a pak jsem začala jezdit jako průvodčí. No, nějaký rok jsem jezdila tady v Krnově, to byly osobní vlaky, spěšné vlaky, ale bylo to jenom Krnov, ten Olomouc, jo, prostě, nebo na druhou stranu do Jeseníku jsme vozili až vlaky a podobně. A protože mně se to líbilo, jak se zajímalo mě, po čem to jezdí, jak to jezdí, jak to brzdí po té technické stránce. Tak mě tady jedna moje, to byla starší kamarádka, navedla na to, ať si udělám z dálkově železniční učiliště v Krnově, ano, to dopravní.
0: Ano.
1: No a tak já jsem tam šla dálkově studovat, 2 roky jsem dělala dálkově, vyučila jsem se železničářka, no a pak jsem se ještě udělala na stavbu s maturitou, 2 roky nahoru, no a pak jsem teda, protože jsem byla vyučena, tak jsem až do důchodu jezdila na těch vlacích. Ale ještě to musím říct, že já jsem tu práci strašně milovala a já jsem chtěla jít jezdit na hlavní tah, abych prostě tady to stalo u každé vrby, ty osobáky, jak se říká. Jo?
0: Ano, rozumím.
1: A protože ano, chtěla jsem poznat celou republiku a to, takže jsem se potom po nějakých letech jsem se nechala přeřadit pod stanici Olomouc, hlavní nádraží.
0: No, to už jste byla a paní, která jezdila těma rychlíkama, že jo?
1: Ano, a já jsem byla ta paní, která vozila ty mezinárodní rychlíky na Slovensko ještě, než se rozdělila republika, že? Takže to byly dlouhé šichty tehdy i 12 hodin v kuse. No, vozili jsme vlaky, spávala jsem různě na Nocežnách, v Žilině, na Slovensku, v Půchově, no v Praze asi na 4 Nocežnách, no vozili jsme takové ty noční vlaky, většinou jsem hodně jezdila z Vihorlata a já nevím, no prostě ty na Slovensko.
0: Jinými slovy, takové ty vlaky, kde se hodně kradlo, kam vždycky hodilo hodně zlodějů.
1: No, tak jako to, ale víte co, já jsem tam měla jako i hodně těch takových cestujících, kteří byli jako s něma někdy problém na vlaku, že? Že byly ještě noční vlaky, no ale tam to bylo jednoduché. Já jsem přišla do kupé, že? A tak já jsem vždycky neřekla předložte jízdenky. Já jsem vždycky říkala dobrý večer, dovolíte jízdenky. A to a tak oni a teďka třeba. A když jsem vám vidně znáte, anebo někteří, aj naša těta přišla, jo, ti Slováci. Já jsem taká těta, já vás vůbec neznám, předložte mi jízdenky, však mě znáte, ne? Tak pak jsem jim řekla, že první, druhé, třetí kupé je kuřácké na vlaku, ano. To byly rychlíky, že dříve, no, a ostatní vůz, že je nekuřák, a je chytím, že zaplatí pokutu a teď se tam teď nezaplatíte, tak si vezmete batožiny a vystoupíte si na první zastávce. No a můžu vám říct, že jsem měla vždycky na vlaku pořádek. Já jsem se na ně smála, každému i Romovi jsem poděkovala za jízdenku, protože když měl jízdenku a choval se slušně, tak to byl jako každý jiný cestující, ano?
0: Řekněte,
1: tak jsem nedělala mezi tím rozdíly. A oni si to ocenili a já už jsem 20 let v důchodě, já mám 77 let a když mě tady poznávají z Krnova, jsem vozila ranní vlaky Havíře do Ostravy, tak když mě třeba někteří poznají, tak mě vždycky jo, se zdraví a říkám, vy mě znáte. A, no, vy jste nás vozila na Havírňu do Ostravy, jo, ale vy jste vždycky se usmála, ale vždycky jste měla pořádek, jo, na vlaku. No, nic.
0: Maruško, jenom musela, poslední věc. Jenom, ano, omlouvám se, poslední věc. Řekněte, z vašeho okolí, která je ta trať úplně nejkrásnější, teda ještě v dobách, kdy jste se nuceně potkávala s pravidelnými cestujícími ze stejných zastávek a stanic prakticky každý den, ale měla jste možnost kouknout i po té přírodě, tak která trať byla nejhezčí?
1: No, tak jako, já nevím, já, u nás, já říkám, že v naší zemi, v republice, je všechny místa krásné, jenom se musí člověk umět dívat, jo? Že se vždycky něco krásného všude najde. Jo? Mm-hmm. Takže mě se líbilo i na hlavním tahu, já jsem tak bydlela 15 let v Olomouci, nechala jsem se přeložit do olomoucké stanice a jezdila jsem na hlavním tahu, jak jsem už říkala, na Slovensko. Vyvozili jsme ráno z Prahy, ze Smíchova, třeba rychlík až do Luhačovic, jo? Nebo jsem vozila z toho potra až do Plzně, jsme vozili vlaky. To byly dlouhé šichty, stávala jsem, měla jsem v tom Olomouci nástup u vlaku třeba v 1 hodinu v noci, na ose jsme se střídali, jo, takže k vlaku na 1 hodinu jsme to přebrali a vezli jsme to, já nevím, do Prahy, pak z Prahy zase v noci spát.
0: Maruško, děkuji. Maruško, no? děkuji vám za váš život na železnici.
1: Už čas vypršel.
0: Musíme se rozloučit. Zase tady čeká další vlak, tentokrát bude vlak vedoucím a strojvedoucím zároveň Roman Horký z Kamelotu. Dobrou noc vám přeju.
1: Dobrou taky. Příště zase zavolám. Naschledanou.
0: Posedlost železnicí, to se dneska probírá, ještě máme přibližně půl hodinu, 731, 800, 900, co nějaký šotouš, byl by? No, je, jako je, to jsem já, protože jenom já byl schopný vyrazit, no ne, tak ne já, ale tam jsem si uvědomil, že blázen do železnice jsem asi pořádný, když jedu na takzvanou kukučku do Gruzie, která už dneska není v provozu, s covidem byla uzavřena, kde jezdili vlastně po celou dobu té elektrické éry lokomotivy vyrobené v Dubnici nad Váhom a byly to takové takzvané odklízecí lokomotivy a ty tam tahly osobní vlaky do nádherných hor. Řeknu vám, byla to tenkrát nádherná cesta a jsem rád, že jsem se tam byl podívat, protože kukučka byla jedinečná.

0: Tak Pragotron mi tady hlásí, že máme další telefon. No a je to přerovský telefon. Honza, halo, halo.
1: Volám z Přerova, tady Jitka.
0: Ano, zdravím vás, Jitko, povězte, jak jste praštěná železnicí.
1: Já jsem s váma ještě nemluvila, protože já mám hroznou trému. Já
0: nevadí.
1: Volám podruhý po dlouhé době.
0: Nebojte.
1: Ale chtěla jsem říct jedno, že já nejsem nějaký významač veliký jako v vlaku, ale mám takovou už od dětství, protože my jsme bydleli jako u tratě. A naši sousedí, náš soused byl jako na dráze pracoval a už jako malou holku mě brával do toho depa, jako
0: ano.
1: Když chodil na noční na službu. A mě ta vůně tam toho depa jako provázela hrozně moc dlouho. A já už jsem starý člověk, já už mám přes 80, ale chtěla jsem vám ještě říct, že ráda jsem vždycky jezdila vlakem, nebylo toho mnohokrát, ale zase vám řeknu, že já se pamatuju, že se jezdilo, to byly dřevěný tam ty lavice, jako v tom kupé.
0: Ano.
1: A pamatuju si, jak se na tom, to bylo tak strašně klouzavý, jo, jako, že jsme se na tom klouzali. A ještě chci říct takovou zvláštnost, to tady asi nikdo neříkal ještě, že když se otvíralo okno, tak bude takový dlouhý jako řemen.
0: Ano.
1: A to se jak muselo nazvednout a spustit a to okno pomalinku sjíždělo.
0: Ano, ano.
1: A zase prostě, když se to vytáhlo, tak zase jako tím řemenem se to vytahovalo.
0: To byl kredenc, to byl kredenc motorák, si pamatuju.
1: A taky si pamatuju, že tam vlastně byly, jak byly opěradla, tak tam byly takový jako buď na tabák, jo, na ten prostě jako, když to odklepli, jo, na ten popel, nebo to byly takové věci, co mě fascinovalo jako děcko, jo. Takže to bylo tak jako, no. A potom taky, když jsme třeba jeli s rodičema třeba večer vlakem, jako, tak ty jiskry, jak lítali, jo, to taky jsem byla u vytržení. Tak to jsou moje vzpomínky na dráhu.
0: No to já vám děkuju
1: jezdila
0: pěkně.
1: Jsem ráda. Ráda jsem, ještě tohleto, ráda jsem jezdila, jenomže bohužel teď už jako jsem ležela, už dlouho jako nejezdím, je mi to líto, ale říkám, nebyla jsem nějaký, že byla šílenec jako do železnic, ale mám hezky vzpomínky tady, ale na to jako.
0: Děkuju vám za tu vaši vzpomínku, vážím si toho a dobrou parní noc, ať se daří.
1: A myslel jsem, že budu koktat, když budu
0: ne,
1: sama poprvé.
0: Ne, u mě
1: s váma příjemně se je hovoří.
0: Děkuju.
1: Tak se mějte hezky.
0: Taky.
1: Naschledanou.
0: Do Přerova, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Aby nám to časově vyšlo, tak já ještě vezmu jeden telefon do vysílání. Kdo nám volá teď?
3: Dobrý večer, tady Daniela z Brna.
0: Daniela, zdravím. Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
3: Já vám můžu říct jedině to, už nikdo myslím neposlouchá. Já jsem jela vlakem, když mě byly 3 nebo 4 roky, do Rumunska.
0: Ježíš Maria, to byly ty.
3: Tam pracoval.
0: to jste jela tím.
3: Tak tam pracoval.
0: Jo, takhle.
3: Tam se stavěl. No ale tak ve 30. roce, když se museli vracet, to bylo ze zbrojovky pracovníci. Tak to mám zase pořád v hlavě, jak jsme museli, rychle se museli vracet, protože už měl vzniknout protektorát, to bylo. V únoru jsme se vraceli, to si pamatuju, jak jsme přijížděli do Brna a rodiče a pán, protože to byla celá skupina, jak říkají, už jsme v Brně a já vám si pamatuju ty světla na Petrově. No ale vlak mě zůstal, jako měla jsem ho ráda. A ještě k tomu, že můj muž nastávající tenkrát, když jsme spolu začali chodit, miloval drať a učil mě, co znamenají číslo na té lokomotivě, takže my jsme chodili na rande tady z Krpolína na nádraží a musela jsem mu říkat, co ty čísla na té lokomotivě znamenají.
0: No hezké tedy. Neměla jste nikdy tužbu jet do Rumunska vlakem?
3: No a víte, že jsme jeli až do Bulharska. Potom
0: jeli, jo. To byly ty letní k moři, že? Asi předpokládám.
3: Moři, no a zpátky potom.
0: Je, to si vůbec neumím představit. To snad jezdili jenom nádražáci.
3: No, já nevím už ani, kolik to bylo hodin. No, to
0: se jelo 300 let, určitě, to není možné. Ale je fakt, že to bylo...
3: Já kdybych si děl vzpomínala, tak to spočítám, kolik jsme tam, jak dlouho se jelo do toho Bularska.
0: No, děkuji i vám za milé vzpomínání, taky těšilo mě moc.
3: Pamatuju právě ještě, když sršeli ty jiskry večer, když se jelo, že tak z okna jsme se dívali a sršeli jiskry od komína kolem vlaku.
0: Samozřejmě, jako to už dneska
3: já už
0: není.
3: Já nejezdím dneska, no a... ani elektrikou už, já špatně chodím, takže už nikam manžel už nejde.
0: Ale vzpomínky máte a tak člověk s tou taky může
3: žít. Vzpomínky říkám vám, těch 5 let mě bylo, když jsme přijížděli do toho Brna, vidím pořád ten Petro posvětlený.
0: Tak děkuji i vám za zavolání, přeju pěknou dobrou noc.
3: Taky vám dobrou noc.

0: Vlakem jezdím z Třince do Huštěnovic se psem Jackem, černý pes, špic, kříženec, poslouchám pravidelně přes den zpětně. Ano, i to je taky možnost. No a ještě tady vidím třeba, tedy doufám, že jsem ještě neříkal, Václav. Dobrý večer, dráha mě fascinuje už dlouho a spíš, než bych nějakou historku si s dráhou spojím komunitu lidí, ve které jsem našel spoustu přátel. S jedním kamarádem nás dráha spojila natolik, že každý rok v létě vyrážíme na cesty za všelijakými lákadly dráhy. Letos nám vyšel čas, že vyrážíme v neděli, dnes, a jsem rád, že tohle téma noční linky vyšlo těsně před začátek naší letošní cesty. Tak děkuji za tohle téma a přeji všem krásný zbytek noci. Václave, taky děkuju. Je pravda, a nevím, jestli se to ještě koná v současné době, ale taky byla taková akce každoroční, dovolená s motoráčkem. No, to jsem taky kolikrát chtěl jet a nějak mi to nikdy nevyšlo a zase, ale já to lituju a to je právě to mé šoto srdce pláče. Honza u telefonu, krásnou noc, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Rosta.
0: Ano, Rostě, povídejte, jak moc jste praštěný železnicí.
1: No, já jezdím vlakem jako do Huštěnovic, jak jsem to psal. Jako
0: ano, to jsem teďka zmiňoval, tak ještě něco dalšího.
1: Já jsem vás viděl, pane Matron, i na kameře.
0: Jo, děkujeme, má vám.
1: Vy máte psa, že?
0: Ano, tady mi...
1: A vy jste se šel koudit a bára šla zabava.
0: Ten mi tady spinká tady pod stolem a čeká, až zabelím, že končíme, což bude už za chvíli.
1: Já mám takovou černou psa špíc, určitě prostě budeme se jednat z roku.
0: Ano. Rostě, máte náhubek pro svého psa?
1: Mám.
0: Cestování se psem tady vždycky?
1: Náhubkem.
0: Ano, ale jestli jezdíte s ním často?
1: No, do těch Huštěnovic tam je, já pocházím z Huštěnovic, tam je.
0: Takhle. Dobře, Rostě, jezdíte i starými vlaky, máte je rád, nebo vás to mine?
1: Já jsem jezdím osobákem a tím rychličem, víte, pana Macovou.
0: Vím, a do historie páry rád se necháváte přenést.
1: To taky znám, pamatuju, jak to jezdívalo v Huštěnovicích a to, když byla třeba na Kaubíle, tam prostě a to, ta sláma chytla. Prostě,
0: no? Umíte si představit jet na dovolenou v motoráku?
1: Už ne.
0: Dobře, no. Děkuju vám za to.
1: Poprvé tak dovolám vám. Děkuju, dobrou noc, pane.
0: Taky Václav, dobrou noc, děkuju za zavolání, za napsání. Co ještě další? Někdo z vás, kdo se dovolal nebo volá na 731 800 900 sem k nám do studia Českého rozhlasu. Tady Praha, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Marie Brno.
0: Ano, Maruško, poprosím vypnout rádio, aby jsme si rozuměli.
2: Už jsem ho znášla, ano. Já jsem nechtěla volat.
0: A proč?
2: Najednou jsem se vysvěla, jak tam říkáte, že nádražáci byli zblblí, jako cestovali těma lehátkovýma vozem.
0: Ano.
2: No, my jsme se najezdili, až to pěkný není. Sedli jsme v Brně a na Štrbském plesu jsme vystoupili. Jeli jsme zubačkou nahoru, vyhlížovali jsme 2 dny a jeli jsme domů.
0: No jo.
2: My byli kluci velcí, tak samozřejmě to platilo, že byli nádražáci, tak ráno brzo sedli na vlak v Brně, na Ramzově, vytáhli lyže a lyžovali. Večer přijeli domů a tak jsme to řešili celou zimu.
0: Mm-hmm.
2: A jezdili jsme taky, jak říkáte vy, lehátkama a díky těm lehátkům. Jsme byli v Turecku, v Itálii, všude možně.
0: Řekl bych poloviční blázen. Vy jste poloviční blázen, ta rodina.
2: No, protože jsme toho využili plně. A můžu vám říct, že jsem byla prvně v 70. roce, to bylo asi, s manželem bez dětí, bez kluků, oni byli ještě malinci. Tak jsme přijeli do Říma a já jsem najednou viděla, že přijela taková strašně velká lokomotiva, že jsem si připadala jak vrabec vedle ní.
0: Mm-hmm.
2: A ten strojvedoucí seděl nahoře jak pán na trůnu a já se mám

0: manželovi říkala, prosím tě, můžeš se podívat nahoru, díváš se na toho strojvedoucího, vy v té špíně, v tom blně všecko to máte zapatlaný, Ježišmarja, ty naše dráhy, jak vypadají, nechceš tady zůstat, že by se potom... No, mně se ty mašiny líbily, tam už jezdili takový ty, co tady dneska jezdí, já už vlakem nejezdím, takže ale tady to jede Praha, Brno, ty velký krásný lokomotivy, vidím to jenom
1: prostě. Vy jste byla vždycky taková promoderní, taková jakoby progresivní.
0: No, já jsem mu říkala, nechceš tu zůstat a říkám, podívej se, jak on sedí, jak čistý, všechno kolem je čistý. A já, když jsem viděla mu ta uniforma, tak slušela manželovi, že jsem prostě byla úplně zhlídnutá v tom. A já ty dvě děti, že by jsme přes ten kříž dostali. On mě řekl, že v žádném případě, tak jsme jeli zase dolů, teda domů. Ale děkuju vám za téma, bylo to hezky.
1: Já vám děkuju taky za milou vzpomínku. Rozhodně, když někdo řekne, že prostě ta uniforma mu slušela, jako kdybyste to říkala, no. Mně mám z toho radost a to jí nemám. Ano, teda. Dobrou noc. Děkuju.
0: Dobrou.

Tři minuty nás dělí od jedné hodiny, končí dnešní noční linka, ta sobotní, která byla na téma posedlost železnicí. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste napsali. Zdravím Danielu, Marii, Jitku, Standu, Danu, Janu, Alenu, Karla, Věru, Jaroslava, Jirku, zkrátka úplně všechny. Ještě jednou velké díky, když budete chtít napsat nějaké to téma, které by se dalo probrat v rámci noční linky, tak napište třeba mě jan.macoun@rozhlas.cz. Končíme téma posedlost železnicí. Mě to moc bavilo. Jsem rád, že jste byli se mnou a že bylo vyprodáno. Když se podívám dál do programu, co na vás čeká, kdo na vás čeká, tak v té další noční lince, která bude už dneska hodinu před půlnocí, bohyně z Prahy, moje bohyně z Prahy, jaké jí říkám, Jitka Lukešová, a téma letní výprodeje, ano, tak se připojte zase hodinu před půlnocí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, vysílání noční linky. Společně se uslyšíme, tuším, až v sobotu za týden, tak pěkné sny, dobrou noc, ať se vám daří. A doufám, že jste upustili páru v rámci dnešní dvouhodinovky a že jste si nejenom zavzpomínali, ale taky si udělali radost z nostalgie a třeba záliby nejen té vaší, ale celé rodiny.

0: stanice Praha, hlavní nádraží. Rychlík přijel k nástupišti číslo 1, služebně kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
3: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
2: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
3: Nevím.
2: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
3: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
2: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
3: To či ono?
2: No, tak co?
3: Nevím, opravdu nevím.
2: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
3: To je od vás falešné, opravdu.
2: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
3: Neotravujte mě pořád.
2: Petr Martinák nás bude bavit.
3: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme! Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč, tam sedí Maďary, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč, Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Lováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich, manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře, já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: ne povoli. No, io.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkruje, šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake,
3: ano,
2: protože
3: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
4: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
3: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že svět to ví. Společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da, da, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak sem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím,
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu kdekomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No. To je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holičkej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to. To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
3: Pane prezidente,
2: to je falešné.
3: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičkej, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají.
2: Ano.
3: Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: A propos, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Mm. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pionýra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáreček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku najednou, mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takový to latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, protože on se narodil císařským řezem, víte. No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned. No, no, tak vás neznám. No, no, no. A co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano, ano, ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, ano, s Richardem Tesaříkem, no, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no jo, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: Pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Ano. Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: No, to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. To jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: No, tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a...

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, abych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkáte?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novém roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod a najednou čekají den, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Dankeschön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř.

0: Jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze. No tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
1: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
2: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
3: No, pozor, možná už několik měsíců taky. No.
2: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu.
3: To je přesně.
2: To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
3: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
2: Ježiš, já to...
3: To tady... je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
4: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
3: Je přítulná.
4: K vám tedy nikdy, musím říct, jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
3: A strašně milá.
4: Vy strašně slintáte, pane Srstko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
1: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.